Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

Týden vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Tři novinky jste tentokrát poslali do hry o body. Na 10. místě startuje Milky, Just the way you are. 9. příčka patří Street 69, Život z větší výšky.
1: Hit týdne.
0: A ta nejvýše zařazená novinka je v top 5, která vypadá následovně.
2: Tady si mi zpíval.
0: 5. místo, to je ta novinka, Kateřina Marie Tichá, Byt 66. Na 4. z 9. místa poskočili Sigala, Jaxomy, Island Kidron a Riptide. 3. příčka zůstává beze změny. Jsou tady Andrea Bocelli, David Guetta, EJ, Megan Thee Stallion a DNA More Than A Game. Na 2. místo se ze 6. vyšvihla a zároveň se po 8 týdnech loučí Eva Farna, Perpetuum Mobile. A 1. místo opět Botox a Pyžamo.
1: Hit týdne.
0: Tohle je tedy aktuální hit týdne na Rádiu Praha. Teď už jste znovu na řadě vy a vaše hlasy na praharozhlas.cz.
3: Hit týdne. Hlasujte na praha.rozhlas.cz.
4: Praha.rozhlas.cz.
3: Hit týdne.

Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha, hity, doprava, informace.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Vahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Vahalové.
3: Posloucháte Rádio Praha a je tu další host. Tentokrát přijde

0: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým dnešním hostem, což je David Grudl. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Můžu říct milovník umělé inteligence?
1: Určitě, to jsem.
0: Protože naše dnešní téma umělá inteligence, ale mimo jiné jste taky programátor a zkrátka všechno, co se týká tohohle světa, tak o tom i školíte, přednášíte a tak dále. Doufám, že se ke všemu dostaneme. Byl tady poměrně nedávno Tomáš Mikolov a s ním jsme probírali umělou inteligenci na takové filozofické úrovni a dneska bych chtěla jít trošku do té praxe. To znamená, jak my obyčejní můžeme využít umělou inteligenci v praxi, jak nám může pomoct. Ale úplně na úvod, proč jste se zamiloval do tohohle oboru, nebo čím vás fascinuje?
1: Já se o obor počítačů zajímám vlastně od malička, vedl mě k tomu teďka a v tom oboru posledních 10 let byla strašná nuda. Nic zajímavého se tam nedělo, už mě to přestávalo bavit a najednou konečně přišla umělá inteligence a s ní jako spousta nových technologií, na které jsem dlouho čekal. A takže já to vnímám jako obrovský impuls zase se zajímat o počítače a zkoušet a hrát si s tím a tvořit nové věci a tak.
0: A vy jste programoval v jaké oblasti nebo co konkrétně?
1: Tak já jsem hlavně programoval nástroje pro tvorbu webových stránek, což je asi nejčastější věc, která se dneska tvoří, kromě mobilních aplikací, že jo. A nedá se říct, že bych úplně umělou inteligenci používal k tomu programování. Mm. Já ho vlastně používám úplně na všechno. Od rána do večera prostě všude, kde se hodí, tak používám AI.
0: A může do budoucna umělá inteligence kompletně naprogramovat web? Nebo funguje to už?
1: Já jsem zrovna teďka měl takovou demonstraci, kde jsem ukazoval, jak AI dokáže naprogramovat web. A byla tam jedna slečna, která říkala, že by chtěla udělat oni jsou záchranáři, mm-hmm. a chtěli by udělat nějaký event, kde bude program toho eventu, úvodní obrazovka, bude tam registrační formulář a tak dále. A já jsem jim říkal, takže to zkusíme naprogramovat a dal jsem tam právě tenhle ten popis, že to má být, a ono to hned vyhodilo první verzi webu, a tak jsem si jí ptal, jako co bude další krok, co tam upravit. A ona si to prohlídla a řekla, je to úplně dokonalý, tam už není co řešit.
0: A jak umělá inteligence v rámci toho webu třeba pracuje s grafikou nebo s fotkama? Představu si to dobře, že to v vozovkách někam naházím a ona si to jako už sama poskládá?
1: Je to tak, že fotky samozřejmě musím dodat, protože zřejmě tam budu chtít fotky reálných vstupujících, ale ona udělá prostě rozložení stránky, udělá všechny texty, vymyslí program, vymyslí registrační formulář, který bude fungovat, takže se to bude zapisovat třeba do nějakých Google tabulek. A takže vlastně tu práci, na kterou bych musel jako tvůrce někoho najmout, kdo tomu rozumí, tak vlastně si udělám dneska sám.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále David Grudl, posloucháte Rádio Praha, naše dnešní téma umělá inteligence. Kdy se vůbec v Česku tak nějak poprvé začalo mluvit o umělé inteligenci? Já mám pocit, že to byl nějaký rok 2017, něco takového, nebo ještě dřív?
2: Já si to pamatuju tedy jako od dětství. Že jsem kdysi vycházel nějaký časopis Byte někdy v 90. letech a tam byl článek jako postavte si neuronovou síť. A já jsem si to naprogramoval a strašně dlouho to běželo, pak to vypsalo nějaký čísla, takže jsem z toho neměl vůbec žádný pocit, že by mě to bavilo. A to téma jsem zase opustil. A zajímavý to začalo být zhruba po tom roce 2012-14, protože možná si pamatujete, ale myslím, že to byl rok 2014, kdy se ve všech mobilech objevila možnost diktovat, že jste mohli do toho mobilu diktovat. A to byl první takové setkání vlastně s neuronovou sítí umělou inteligencí, která připisovala hlas na psané slovo a zároveň přicházely do mobilů stále lepší foťáky, které uměly fotit v noci a uměly fotit velmi ostře a tak dále. A nebylo to úplně tím, že by se tak neuvěřitelně zlepšovala ta optika, ale byla tam zase umělá inteligence, která to dokázala
1: dopočítat.
2: A která to dokázala dopočítat z více fotek, spojit je. Můžete vyhledávat ve fotkách, takže napíšete třeba pláž a ono to dá všechny fotky, které jsou vyfocené na pláži. A to jsou všechno různé aplikace umělé inteligence, ale neříkalo se tomu tak. Jo? Vždycky to byla jako nová funkce vyhledávání, ale v pozadí vždycky byla nějaká AI.
1: Tomáš Mikolov tomu s oblibou říká strojové učení.
2: Je to tak. Je to vlastně jedna z forem, jak přimět počítač s náma komunikovat, řekněme myslet v uvozovkách, a těch cest je několik. Já si pamatuju, když jsem byl na škole v Brně, na Masaryčské, tak tam byla fakulta zpracování přirozeného jazyka a tam byli lidé lingvisté, kteří zařizovali každé slovo do kategorií a tak dále. Takže to byl přístup, kde lidé vlastně vytvářeli nějaký systém, kde do toho hrávali své znalosti. A druhá možnost je, že jenom necháme ten stroj sám, aby pochopil, sám si rozkatulkoval slova tím, že se podívá na enormní množství textů a najde tam nějaký souvislosti, a to je vlastně ten opačný přístup, kdy se učí ten stroj sám.
1: Takže když to trošičku zjednoduším, tak i úplní odpůrci umělé inteligence, a stále mezi námi jsou, tak vlastně tu umělou inteligenci už používají docela dlouho, aniž by to možná věděli.
2: Jako nedá se tomu vyhnout. Určitě, když si otevřete Spotify nebo YouTube, tak dneska vám to úplně perfektně doporučuje videa na základě toho, který se podíváte. Ještě před pár lety to vůbec nemělo doporučovat. Jo? A dneska je to velmi dobrý a je to všechno díky AI, nebo jakýkoliv překlad, když si vezmete Google Translate, DeepL, všechno tohle to jsou umělé inteligence, které zatím běží, takže je používám opravdu jako neustále, i když si to člověk vůbec neuvědomuje.
1: A pamatujete nějaký okamžik v České republice, který udělal takový boom s tou umělou inteligencí, nebo třeba i nějaký člověk? Mi třeba napadá Petr Mára, který jako jeden z prvních youtuberů o tom začal mluvit, i o robotech a tak dále, ale jestli třeba byla i nějaká událost nebo něco, co to spopularizovalo?
2: No tak byla. To bylo v listopadu 2022, to znamená, není to tak dávno.
1: ChatGPT.
2: A to bylo ChatGPT, protože do té doby existovalo GPT bez toho slova chat a používalo to opravdu pár lidí. Já jsem jich moc neznal, jo. A najednou vzniklo ChatGPT a najednou to začali používat úplně všichni a stala se to vlastně nejrychleji rostoucí aplikace na celém světě. Takže to byl ten okamžik, kdy si široká veřejnost všimla, že něco takového existuje, a to je asi jako největší mezník.
1: A když by někdo aktivně nevyužíval umělou inteligenci, tak jak si ji tak jako v fuzovkách ošahat? Je to třeba skrze ChatGPT?
2: Já si myslím, že ChatGPT je takový jako nejpřístupnější krok, jak to udělat, a doporučil bych všem, aby si nainstalovali aplikaci ChatGPT do mobilu. Ideálně si ji dali na místo, kde bude nejjednoduše dostupná. Já to mám třeba v mobilu na tlačítku, zmáčknu tlačítko a nastartuje se mi. A díky tomu můžou ji hned zkoušet kdykoliv. Pojedou v autě, zapnou si ChatGPT, budou si s ním povídat. Nebo budou chtít se dozvědět, jak to umí vlastně poznat fotografii, tak doporučuji vyfotit nějakou složitou scénu a dát mu instrukci, popiš přesně, co je na této fotografii. A myslím, že lidi budou strašně překvapeni, jak detailně to dokáže popsat, co se tam děje, jaká je to atmosféra, odvodit, kde se to asi odehrává. A postupně tímhletím se seznamují s možnostmi umělé inteligence. Dá se to dát samozřejmě na režim komunikace, takže můžou to mít i na sluchátkách. A když třeba poslouchám nějaký podcast a teď tam zazní něco, kde bych se rád dozvěděl o něčem víc, tak jenom si pustím to chat GPT, zeptám se ho, on mi odpoví, takže mám vlastně neustále takového mentora a učitele po ruce a je to skvělý.
0: Radio Praha 107,1 FM.

0: žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
1: Pet Shop Boys, Dream World, Greatest Hits Live. Legendární britské synthpopové duo a největší hity živy. V červnu 2022 mělo tour zastávku i v Praze. Pet Shop Boys živě na 107,1 FM a v DAB+. Ve čtvrtek večer.
0: Praha žije.

0: Posloucháte Rádio Praha, se mnou je David Grudl. V rámci toho chatu GPT je velký rozdíl při té placené a neplacené verzi?
1: Není zas tak velký. Jako při profesionálním použití, nebo řekněme při použití v práci, je opravdu ta free verze nedostatečná. Ale mně se strašně líbí právě, že všichni lidi na světě mají dneska možnost tyhle ty úžasné technologie, které na provoz jsou neuvěřitelně drahé a nikomu se to nevyplácí, tak to mají stejně možnost provozovat zdarma a vyzkoušet si to, což je opravdu jako úžasný. To je zázrak, jo. Takže myslím si, že každý může začít používat právě tu free verzi. A když mu třeba ta free verze už odmítne s ním spolupracovat, že už si povídali moc dlouho, tak může zkusit Google Gemini, který je taky ve free verzi, nebo nějaký další model. Takže víceméně můžete díky tomu, že existuje řada aplikací, tak vlastně nemusíte za to platit vůbec a můžete to spokojeně používat.
0: Hrát si, zkoušet.
1: Hrát si, přesně tak.
0: A říká se, teď je vlastně pátá generace chatu GPT a údajně není až tak dobrá, jak se očekávalo, třeba oproti i té čtyřce.
1: Tak je to částečně dáno tím, že se očekávalo opravdu hodně a ta verze nepřinesla takový skok v rozdílu, jako mi byla třeba 3,5 a 4. Není tam takový rozdíl, ale já jsem celkem rád, že oni tam zjednodušili věci, které fakt nebyly chytře vymyšlené, jakože tam byly dřív nějaký modely, které se jmenovaly 4O, O3, O4 mini a tak dále. V tom se jako člověk těžko orientoval, takže dneska tam je ten jeden model GPT-5 a člověk už nad tím nemusí uvažovat a používá jenom ten jeden a to si myslím, že je velký přínos.
0: A kdyby třeba byli naši posluchači nebo některý z diváků na YouTubeovém kanále, který ještě nevyužil chat GPT nebo jinou tu aplikaci, tak v čem je to dobré a právě praktické pro život? Co tam můžu najít? V čem mi to pomůže?
1: Zrovna dneska jsem viděl OpenAI, což je firma, která provozuje ChatGPT, tak vydali přehled toho, jak nejčastěji to lidi používají. A mezi nejčastější využití bylo, že potřebovali s něčím poradit, jak něco udělat. Což kolikrát stačí vyfotit věc a říct, hele, co to je, jak to můžu vyměnit, namontovat a tak dále. Potom na vyhledávání specifických informací, což třeba je hodně zajímavý, že když hledáte v Google, tak musíte vlastně zredukovat celý ten dotaz na nějaký 2-3 klíčové slova. Zatímco tady to funguje úplně jinak. Tady můžete dát poměrně obsáhlý popis a vlastně to klíčové slovo vůbec nepoužít. Takže pokud třeba nějaký posluchač viděl v dětství film, který by strašně rád viděl znovu, ale nemůže si vzpomenout, jak se jmenoval a nikdy to neukázal najít, tak doporučuji to zkusit dát do ChatGPT a je velká šance, pokud to teda nebude nějaký raritní český film, jo, tak je velká šance, že to najde, protože on vlastně vyhledává informace jinak podle nějakých vzorů, podle nějaký podobnosti, kterou tam vidí. No a potom jsou další způsoby využití, jakože to člověk používá na psaní e-mailů, nebo textu na web, nebo textu na blog, nebo prostě vůbec jakékoliv komunikace. Používají to lidi i když řeší vlastně jídelníčky, zdraví, nějaký self-care, nebo i když řeší své vztahy, což může být trošku nebezpečné, protože přece jenom není to terapeut a ono to funguje tak, že to většinou říká to, co si myslí, že chcete slyšet. Vlastně to pořád říká to, co si myslí, že chcete slyšet, což terapeut nedělá. A tam to může být jako trošku zavádějící se řídit těmi radami.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je David Grudl. A teď trošku odvrácená strana, kterou často s odborníky na umělou inteligenci řeším, ale může nám umělá inteligence přerůst přes hlavu? A jak?
3: Hele, tak ono se to vlastně trošku děje. Jo. Jednak jsme se bavili o tom, že někteří lidi to berou skutečně jako parťáka životního rádce, řídí se těmi radami, to není dobrý. A jsou lidi, kteří můžou, je taková známá situace, když nějaká právní kancelář si nechala vypracovat obhajobu pomocí ChatGPT a on se odvolal na určitý judikáty, který si zcela vymyslel, ty čísla těch případů nikdy neexistovaly, ale jsou i případy, kdy už mě to řeklo v několika firmách, že vlastně přestávají mít zájem o práci juniorů, protože ChatGPT nebo nějaký jiný chatbot zastane vlastně juniorskou práci. A mají o to větší zájem o práci seniorů, protože potřebují někoho, kdo dokáže tu AI hlídat, aby opravdu dělala správnou práci, aby příliš neuletěla někam mimo, aby se držela v nastavených mezích, aby jí správně zadali ten požadavek. A dlouhodobě samozřejmě to úplně nedává smysl, jo? Protože to, že potřebujeme seniory a nepotřebujeme juniory, přičemž ti seniori z těch juniorů vznikají, tak samozřejmě říká, že něco se tady bude za pár let dít a nevím úplně co a možná to nebude úplně příjemné.
2: No a jakou předpokládáte budoucnost? Kudy se to bude vyvíjet?
3: Ale to je velice těžké, protože my jsme zažili nástup počítačů, nebo respektive lidi, kteří se narodili v 70. letech a dřív, tak přímo zažili ten nástup počítačů. Já jsem se narodil do světa, kde už počítače postupně přebírali všechny možné obory a vidíme to zpětně. Takže vidíme, že počítače opravdu se dostali všude. Ještě nedávno se řešilo téma, že noviny neví, jestli váhají mezi tiskem, mezi printem a webem. A vlastně oni sotva se teda rozhodli, že web je to řešení, tak je potřeba říct, že web je mrtvý. Web, tak jak ho známe, ten klikací web už opravdu dneska je mrtvý. Už tím, že jdete na Google a hledáte a tu odpověď vám tam většinou napíše právě AI, tak se ukázalo, že proklikovost na weby klesla 80%, což je obrovské číslo, takže lidi přestávají klikat na weby, weby přestávají mít smysl. A my teďka jsme v situaci, kdy ta změna je před náma. Takže je to velmi těžké predikovat, jak k čemu dojde. Samozřejmě za pár let se na to podíváme zpětně a řekneme, jo, to bylo jasné, že se to muselo stát takhle. Ale dneska upřímně si netroufám odhadovat a je to fakt jako otázka za $1 000 000, jak se to bude vyvíjet dál.
2: Na druhou stranu, když používáním těch aplikací, které využívají umělou inteligenci, tak to směřování vlastně určujeme my, jakým způsobem s tím zacházíme, co tam zadáváme a tak dále, ano. Jaká data sbírá. To znamená, že my čistě hypoteticky můžeme už teď určovat, kudy se bude ta umělá inteligence ubírat a jestli nám bude sloužit, anebo naopak.
3: Je to tak, že samozřejmě on nám slouží, ale tím, že třeba mě dokáže vytvořit nějakou ilustraci nebo dokáže napsat nějaký text, tak já ten text, napsání textu a vytvoření ilustrace nebudu poptávat tak jako dřív u někoho, kdo to umí, protože si to udělám sám. Takže vlastně klesá cena tady téhleté práce. Je možné, že to bude tak, že věci, které budou tvořené přes AI, tak si nebudou považovat za tolik hodnotné, ale nevím. Já se spíš bojím, že to lidi nebudou schopni, nebo už dneska nejsou schopni úplně dobře odlišit. A takže jedna věc je poptávka po práci, která bude měnit náš svět, a druhá věc je, jak kdo tu AI využije, protože vždycky se může stát, že někdo to využije způsobem, kdy bude schopen velmi rychle přečíst všechny příspěvky, které mám za poslední 2 roky na sociálních sítích, zanalyzovat je pomocí AI, zjistit vlastně, kde bydlím, o co se zajímám, co dělám a tak dále, a vytvořit nějaký podvod, kdy se budou chtít vytáhnout ze mě peníze, který bude ušitý přímo na míru, že odhadnou, na co asi naletím, jaké formulace, jakou cestou na mě zkusit. A když mi někdo zavolá, tak i ten telefonát může být vlastně strojový hlas, který taky už dneska nejde poznat. Takže to můžou lidi používat na velmi sofistikované podvody. Takže ono opravdu je to velmi silný nástroj a záleží, v čích rukou bude použitý.
0: pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě.
1: Give me a beat.
0: Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: stále posloucháte Rádio Praha. Dnešní téma umělá inteligence. A teď mě zajímá to propojení umělé inteligence a dat. Protože spousta lidí má obavy, čím víc ty aplikace používáme, tím víc tam dáváme svých dat. Datum narození, rodná čísla a tak dále a tak dále. Kde se to združuje a je to zneužitelné? Tohle nám zkuste vysvětlit.
1: On je to tak, že vlastně každý ten nástroj tak vždycky deklaruje, jakým způsobem přistupuje k těm datům. A třeba u ChatGPT lze vypnout nastavení, je možno vypnout, že nechci, aby na těchto datech se to trénovalo. Což doporučuji úplně každému hned udělat. Jsou služby, které to třeba Claude, ten to měl vypnutý automaticky, teprve teď nedávno si řekl, že požádal uživatele, jestli to nechtí povolit, protože pro něho je výhodné se z toho učit. A pak jsou služby, u kterých je to jako principálně nebezpečné, protože třeba služba DeepSeek sídlí v Číně a cokoliv budu posílat do Číny, tak musím brát tak, že bude sledovat čínská vláda nebo může ty informace využívat. Takže jsou služby, u kterých je to na tom, myslím, věřím, pak jsou služby, kde tomu nelze principálně věřit a pak je třeba služba, která sídlí ve Francii a ta by vlastně měla dodržovat GDPR, takže tam by měl člověk mít jako největší míru důvěry, že pokud tvrdí, že to nebudou používat, takže by opravdu ty data měly hnedka mazat a nepoužívat. Ale obecně doporučuji vypnout všem, najít nastavení, kde se vypne to, že nebude to trénováno a stejně tam neposílat žádný citlivý údaj.
0: No a to se chci zeptat. Předpokládám, že ideálně tam neposílat jména členů mé rodiny, kde bydlím a tak dále. Na druhou stranu může člověka napadnout otázka, že potřebuje najít nějakého opraváře nebo službu v místě svého bydliště. Jak tohle třeba obejít?
1: Ono je to naučené v podstatě na celém internetu, takže pokud ten opravář má internetové stránky, tak on už se dávno přečet a bude to vědět. Ale na druhou stranu to vůbec neznamená, že tahle služba mě poradí toho nejlepšího opraváře nebo nejlépe hodnoceného. Já bych tady v této oblasti možná použil ještě takové ty tradiční služby a tady si myslím, že přijde ten čas, kdy to bude velmi užitečné, ale ještě bych byl v tomhle opatrný.
0: Takže která data tam nedávat do těch aplikací umělé inteligence?
1: No, určitě by tam člověk neměl dávat data typu hesla, jo, nebo když budu chtít třeba zpracovat smlouvu, nějakým způsobem ji přečíst, zkrátit a tak dále. A je to smlouva nebo jsou materiály, které mám pod NDA a to NDA mi nedovoluje používat právě umělou AI, ne, tak v tom případě to tam určitě nedávat. V podstatě jde o to, že by se taky mohlo stát, že ty údaje, které tam dám, tak se potom někomu jinému vypíšou, že on, zeptám se ho, víš třeba o téhleté smlouvě a on se z toho učil a řekne, jo, vím, a vypíše ten text té smlouvy, což se může stát. Takže to, co nechci, aby se vypsalo někomu jinému, tak bych tam měl dávat.

0: ve finále, se mnou stále David Grudl a teď ta vaše školitelská činnost, protože často školíte a přednášíte, zajímá mě, s jakými lidmi se nejčastěji potkáváte, jestli jsou to studenti, pracující a tak dále, a jak se na umělou inteligenci tváří?
1: Fakt je ten, že když někdo přijde na nějaký kurz, tak většinou je to člověk, který opravdu má o to zájem. Jo? Takže já se nesetkávám s lidmi, kteří by to odmítali nebo kteří by to bagatelizovali a tak dále. Ale je, co mě hodně zaujalo, tak já jsem předtím školil programátory. Takže 99% osazenstva byli muži. Teďka je to půl na půl, jsou to muži ženy a je to úplný věkový průřez, takže od lidí, kterým je něco přes 20, tak tam byla teď paní, které táhlo na 70 let a je to vlastně neuvěřitelný, že já jsem za to velice rád, jo, že vlastně všichni napříč oborama mají zájem o tuhle technologii, protože tam se začnou rozevírat nůžky mezi lidmi, kteří to nechtějí používat, nebo řeknou si, teď na to nemám čas. A mezi lidmi, kteří to aktivně zkoušejí, snaží se, hledají nějaké využití a najednou oni, já tomu říkám, že získají super schopnost, protože je to tak, jo. Každý dnes je schopen si naprogramovat jednoduchou věc, ačkoliv vůbec netuší, jak se taková věc dělá, tak to je schopen udělat. Každý je schopen si v reálném čase popovídat s Japoncem, protože mu stačí jeden mobil s aplikací ChatGPT a dá se to velmi jednoduše udělat. Takže naše schopnosti, nebo to, co jsme si celý život mysleli, že jsou limity našich schopností, tak se zbouralo, je to úplně jinak. A když najednou bude skupina lidí, kteří pochopí, že můžou dělat věci, které pro ně byly dřív nepředstavitelné, tak oproti těm lidem, kteří budou čekat nebo budou si říkat, to je bublina, on to praskne, tak mezi nimi bude vlastně velký rozdíl. A proto jsem rád a doporučuji všem, aby se o to nejvíc zajímavali, aby se to minimálně nainstalovali na ten mobil a hráli si s tím a trošku se nutili k tomu to používat.
0: A jak se třeba tváříte na to, když si student vypracuje svůj domácí úkol přes tady tyhle aplikace?
1: No skvělý, ale musí počítat
0: musí
1: s tím.
0: Musí
1: to zkontrolovat. Jako z mýho pohledu jsou lidi, kteří jsou takzvaní grafomani a kteří pohladí klávesnici a na obrazovce se objeví tři krásně napsaný stylisticky uhlazený odstavce. Pro mě psaní bylo vždycky docela těžký, takže najednou se srovnává ty schopnosti tady v tomhletom psaní. Jde o to, že tím psaním chci přidat nějakou myšlenku, nějaký nápad a tak dále. A to, že to potom stylisticky jako uhladí ChatGPT, to je podle mě úplně super.
0: A na úplný závěr, rozeznáme vždycky fotky, videa, muziku, kterou vytvořila AI?
1: Jde o to, jestli je to potřeba rozeznat nějak strojově nebo pohledem. Když dělali anketu, kde umístili asi 50 obrázků, které byly napůl generované strojově a napůl opravdu vytvořené člověkem, tak se ukázalo, že lidi mají úspěšnost 50%. Tedy kdyby náhodně typovali, tak to bude úplně stejné. To znamená, nejsme to schopni rozeznat. U videí zatím jo, protože ty videa nejsou tak dobrá, ale to je jenom otázka času. A u textu každý dokáže rozpoznat okamžitě ten typický ChatGPT text a když to někde vidí, tak se mu to nechce číst, protože ví, že to je něco strojově generovaného. Ale když si s tím trošku pohraju, tak to může psát úplně klidně, jako třeba Bohumil Hrabal a dá se to rozeznat velice těžko. Člověk to rozeznat téměř neumí a jsou systémy, které to dokážou u těch obrázků nebo u těch videí, ale u toho textu poměrně dost těžko.
0: Já totiž narážím na další takovou praktickou věc, jak rozeznat fake news. Tahle oblast často využívá umělou inteligenci.
1: Ono totiž ohledně fake news nebo falšování fotografií, to není vůbec nic novýho. Jo, to už známe, ten obrázek s tím Stalinem, jak tam postupně mizeli lidi. Samozřejmě, když přišel Photoshop, tak každý, kdo si ukradl Photoshop, tak dokázal retušovat obrázky. Takže my to vlastně, my s tím umíme žít už docela dlouho, že víme, že strašně záleží, z kterého zdroje ta informace pochází, že když je to nějaká příliš senzacechtivá záležitost, tak by člověk měl velice zbystřit a ověřovat, odkud to přišlo a tak dále.
0: Jenom jsme teď mnohem víc zahlcení.
1: Jsme víc zahlcení, ale ty principy jsou vlastně pořád stejné.
0: No takže jak to poznat?
1: Takže poznat je to ověřit. Myslím si, že to je právě i velká výhoda, třeba když uvidím, že ten článek vyšel na stránkách Českého rozhlasu, tak mu budu věřit, když uvidím, že mi to někdo poslal mailem nebo někde na nějakém blogu, který neznám, a je to nějaká hodně, hodně zajímavá informace a jinde to nevyšlo, tak je jasný, že to je vymyšlená věc.
0: A na úplný závěr tip pro budoucí uživatele AI?
1: Já si myslím, že lidi by si měli uvědomit, že jsme teď součástí takového obrovského globálního experimentu. Takže já bych každému přál, aby experimentoval, aby se toho nebál, aby se s ním hrál a aby to zkoušel a dřív nebo později zjistí, na co to je pro něj užitečné a bude mít z toho velkou radost.
0: Se mnou byl David Grudl. Moc děkuju za rozhovor.
1: Díky.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na Rádiu Praha.

0: Pražský magistrát přispěje na obnovu kulturních památek. Majitele můžou o peníze požádat ode dneška. V Chorvatsku se dnes setkají zástupci Českého ministerstva dopravy s vyšetřovateli tragické nehody Čechů. Novým hlavním velitelem ukrajinské armády bude Michailo Drapaty. Dnes bude většinou jasno, později ale bude přibývat oblačnost, teploty v Praze maximálně 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Majitele historicky významných budov v Praze můžou ode dneška požádat o dotaci na rekonstrukci. Společenství vlastníků nebo církve z peněz zaplatí například opravu fasád a odstranění nelegálních grafity nebo zrestaurování střech a oken v pražské památkové rezervaci. Celkem na to hlavní město vyčlenilo bezmála 48 milionů korun. Dotace

0: může pokrýt maximálně 65% nákladů. Velitelství pro operace armády České republiky dnes symbolicky změní velení. Generálporučík Václav Vlček ho na pražském Vítkově předá generálmajorovi Jaroslavu Míkovi, který se funkce oficiálně ujme na začátku srpna. Na ceremoniálu se představí také zástupce velitele brigádní generál Jan Štěpánek. V 11.30 nad Prahou cvičně přeletí stíhací letouny JAS-39 Gripen. Zástupci Českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické nehody poblíž Splitu. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu tam v polovině června zemřeli 4 Češi. Podle serveru iRozhlas chtějí české úřady zjistit k vyšetřování nehody nové informace.
1: Chorvatské úřady přizvaly České ministerstvo dopravy k vyšetřování na jeho žádost. Nehodu dál prověřuje tamní agentura pro vyšetřování nehod spolu s policií. Soud ve Splitu zatím poslal do vazby 33-letého prvního důstojníka katamaránu. Vyšetřovatelé ho podezírají z toho, že při plavbě neměl zapnutý radar ani výstražný systém. Podle policie jel taky příliš rychle a nevěnoval dostatečnou pozornost situaci na moři. Důstojník odpovědnost za nehodu s lodí českých turistů odmítá. Jan Duchoslav, Český rozhlas.
0: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský jmenoval nového hlavního velitele ozbrojených sil. Stal se jim generál Michailo Drapaty, který tak ve funkci nahradil generála Oleksandra Syrského.
2: Ukrajinský prezident Volodymyr Zelenský ve večerním projevu potvrdil, že jmenoval novým hlavním velitelem armády Michaila Drapatého, který má připravit a představit obnovenou strategii obrany země. Prioritou mají být protivzdušná obrana, dalekonosné sankce proti Rusku a mobilizace. Zelenský se také setkal s bývalým ministrem obrany Michailem Fedorovem a nabídl mu funkci v obnovené vládě. V Kyjevě a dalších městech ale pokračují demonstrace za návrat Fedorova do čela resortu obrany. Z Oděsy Martin Dorazín, Český rozhlas.
0: Bývalý fotbalista pražské Slavie Jan Bořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části 7-zápasového trestu. 35-letý obránce tak soutěžní debut v dresu Liberce zažije nejdřív ve druhém kole šance ligy. Bořil se provinil vyloučením a vyhrožováním rozhodčímu v dubnovém ligovém utkání v Hradci Králové. Ráno bude většinou jasné, během dopoledne bude ale přibývat oblačnost a možná se vyskytnou slabé přeháňky. Teploty 21 až 23 stupňů.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: Jdeme na silnice, jak to na nich vypadá, bude z dopravního infocentra dneska ráno a dopoledne sledovat Kuba Vodička.
5: Hezké ráno. Začnu příjezdem do Prahy po dálnici D7, kde už se vytvořila kolona od Kněževci ze 4. kilometru. Pomalu se jede k omezení u letiště, to asi na 10 minut. Chvíli se zdržíte také v Novopatské před omezením ve Kbelské. Nesouvislá kolona začíná před sjezdem na Satelice, ale zde je to na několik málo minut. A bouralo se v Michli v ulici u Plynárny směrem z centra před křižovatkou s Chodovskou se srazila dvě auta v pravém odbočovacím pruhu. Kolona se zde ale netvoří.
4: Díky moc, hezké ráno.
5: Hezké ráno.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha. Baby, won't
4: you stay for a minute, stay for... Máme 6 minut po 6. a startuje středeční ranní vysílání Rádia Praha s datem 22. července. Svátek mají Magdalena a Magda, tak všechno nejlepší holky. Co nás čeká? Leon a Caleb Scott, Stay. A taky třeba Mark Amber a Closer to Me. Hezké ráno přeje Honza Chlaň.
3: Rádio Praha a Honza Chlaň. 107,1 FM.

0: teda.
1: To byla Tate McRae, She's All I Wanna Be. Připomínám, že na Facebooku Rádia Praha opět rozhodujete o tom, co budeme hrát konkrétně v pondělí 27. července v 9 večer ve Vinilu. Tentokrát je ten souboj ryze český. Michal Pavlíček s deskou Na obzoru stojí proti kapele Tango a desce Elektrický bál. Tak rozhodněte.
2: Přes Vltavu vede most, který v Praze budí pozornost už na první pohled. Dvorecký most, otevřený na jaře 2026, spojuje Podolí se Smíchovem a patří mezi nejmodernější dopravní stavby v metropoli. Most je určený hlavně pro tramvaje, autobusy, chodce a cyklisty. A jeho podoba vzbudila velkou pozornost i mezi architekty. Někteří ho totiž označují spíš za sochu než za klasický most. Pod mostem navíc vzniká svět.

0: dnes budeme mít většinou jasno, během dne oblačno až a sem tam slabé přehánky, maxima 21 až 23 stupňů Celsia, teď jsme na 12 stupních, foukat bude slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. Jak to vypadá na silnicích, nám řekne Kuba Vodička.
1: Hezké ráno, provoz stále poměrně klidný, zdržíte se jen na příjezdu do Prahy po D7, kde je kolona před omezením u letiště, auta se zastavují před sjezdem na Kněževec na 4. kilometru, je to zhruba na 10 minut, provoz už lehce vázne také před omezením ve Kbelské v obou směrech, zdržíte se jak v Cínovecké, kde se jede pomalu od sjezdu na Čakovice, tak v Novopatské, kde je nesouvislá kolona skoro od sjezdu na Černý most, ale i zde je to maximálně do 10 minut a nehoda se stále řeší v Michli v ulici u Plynárny směrem z centra, v pravém odbočovacím pruhu se srazila dvě auta, projedete ale plynule.
0: Díky moc, hezké ráno.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Vinyl.
2: Každé pondělí na Rádio Praha.
4: Na Rádio Praha.
3: Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit 80. Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango? Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku.

0: Dua Lipa, Dance the Night v 6:30 na Rádiu Praha. Dáme si zprávy a s nimi ve studiu už je Denisa Žižková.
1: Dobré ráno. Obvodní soud pro Prahu 7 dnes znovu projedná žalobu vládního hnutí SPD proti ministerstvu vnitra. Hnutí nesouhlasí s tím, že ho rezort zařadil do zprávy o extremismu za rok 2022. Žádá kvůli tomu omluvu. Žalobu soud původně zamítl, odvolací senát mu ale případ vrátil. Kvůli zařazení do zpráv o extremismu podalo SPD víc žalob. Policie v úterý zasahovala v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala na dotaz ČTK odpoledne uvedl, že policie zatím nikoho neobvinila. Kriminalisté podle mluvčího pražské policie zadrželi dva lidi, zajímali se o odbor pozemních komunikací, mimo jiné o jeho šéfa Aleše Krejču, uvedl server Novinky.cz. V bývalé jezuitské koleji v Kutné Hoře, v níž sídlí galerie Středočeského kraje, se 4. srpna otevře penzion. Jde o 5 pokojů dohromady pro 15 lidí. Návštěvníci se díky ubytování budou moci v areálu zdržet déle. Rekonstrukce původní hospodářské budovy vyšla na 12 milionů 300 tisíc korun a akce byla financovaná z rozpočtu Středočeského kraje. Fotbalový klub Bohemians Praha 1905 je těsně před zahájením rekonstrukce dělíčku, ale ještě nemá platné stavební povolení. Některé platby za přestavbu stadionu už částečně uhradil i z příspěvků fanoušků, kteří se zapojili do kampaně Klokani sobě. Uvedl to na tiskové konferenci předseda představenstva Darius Jakubovič. Ráno bude většinou jasné, během dne se ale bude přibývat oblačnost a mohly by se vyskytnout i slabé přehánky a teploty dnes v Praze 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Je po zprávách, takže se podíváme ještě na silnice a ten pohled pro nás má připravený Kuba Vodička.
3: Příjemné ráno. Pomalu se stále jede na příjezdu do Prahy po dálnici D7 a to kvůli omezení u letiště. Kolona začíná u sjezdu na středu Kluky na 5. kilometru. Čekejte zdržení kolem 15 minut. Provoz vázne také před omezením ve Kbelské, a to v obou směrech. V Cínovecké je kratší kolona od sjezdu na Čakovice, horší je to v Novopatské, kde je nesouvislá kolona už od sjezdu na Černý most a zde se zdržíte už přes 10 minut. Pozor aktuálně na začátku Těšnovského tunelu směrem z centra. V pravém pruhu je tam nepojízdné auto s defektem, je označeno autem policie, projíždí se ale plynule levým pruhem a pomalu pojedete už na okruhu a Štěrboholské spojce směr Lanový most mezi D1 a Průmyslovou se už zdržíte 15 až 20 minut.
0: Já ti moc děkuju, Kubo. Hezké ráno.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha.
0: Po 6:30 na Rádiu Praha třeba Lady Gaga, Alejandro a také Vafarna, Neříkej, co má se stát.

0: Camouflage Love is a Shield ve 7:15 na Rádiu Praha. Čtyři české tenistky postoupily na turnaj WTA a v Praze do druhého kola uspěly Nikola Bartuňková, Sára Bejlek, Barbora Krejčíková i Tereza Valentová, která porazila Australanku Honovou 6-1, 6-3.
1: Tereza Valentová v Praze obhajuje semifinálovou účast. Na Štvanickém centrálním dvorci se v prvním kole zdržela jen 69 minut.
2: Přímý bod z podání a radost Terezy Valentové teď už je dobojováno.
1: Oproti loňskému roku se turnaj tentokrát přestěhoval ze spartianských kurtů ve Stromovce na Štvanici. Ale Valentová, která působí právě na Spartě, si akci užívá úplně stejně.
3: Jo, tak já ty český turnaj zbožňu, takže já jsem strašně ráda, že zase můžu být tady a to se můžu hrát. Tak samozřejmě, že to není úplně doma, ale tak je to 5 minut od tady, tamtej, takže hlavně, že to zůstalo nějak takhle poblíž, že to mám blízko domů, můžu spát doma ve svý posteli, takže to je super a ten centr je super. Já si to užívám každou chvilku na tom kurtě, takže jo, když třeba dobrou výměna se zahraje nebo něco, tak ty diváci potom jako šílej, takže já šílem s nima tak trošku.
1: Řekla spokojená Tereza Valentová, kterou na tribunách podporovala řada lidí, a to včetně jejich učitelů. Není to tak dávno, co česká tenistka úspěšně složila maturitní zkoušku.
3: Takže tady ty učitelé, co jsou tady, tak jsou skvělí a vlastně podle mě byli na těch maturitách, takže no, takže nás jsme tak to viděli naživo.
1: Řekla Tereza Valentová, pro kterou složení maturity byla priorita.
3: Za mě to je prostě důležitý a prostě chci mít tu maturitu, chci mít ten papír. Takže asi tak a cítím, no samozřejmě já jsem dokončila tu maturitu a najednou jsem měla den volna a říkala jsem si, co budu dělat, takže se nemusím učit a prostě každou chvilku, co jsem měla volno, tak jsem se učila, že jo, takže teďka najednou nemusím a můžu se jako soustředit plně jenom na ten tenis a jsem strašně ráda, že už to mám za sebou.
1: Teď se Tereza Valentová může plně soustředit na zápas druhého kola na Live Sport Prague Open. Její soupeřkou bude Australanka Jointová. Ze Štvanice David Prouza, Český rozhlas.
0: Dnes budeme mít nejprve většinou jasno, během dne oblačno a sem tam slabé přehánky, maxima 21 až 23 stupňů Celsia, pořád jsme na 12 stupních, foukat bude slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. A jak to vidí Kuba Vodička?
4: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po dálnici D7 se stále jede pomalu od sjezdu na středu Kluky z 5. kilometru až k letišti, kde je omezení, je to stále zhruba na 15 minut. Pomalu pojedete také na okruhu a Štěrboholské spojice směre Lanový most mezi D11 a Průmyslovou naberete zpoždění asi 15 minut. Kolony čekejte v obou směrech také na Pražském okruhu před Ořechem od dálnice D5 a v opačném směru od Zbraslavy se zdržíte 15 až 20 minut. Kvůli omezení Vekbelské je nesouvislá kolona v celé Novopatské od sjezdu na Černý most, je to asi na 10 minut a opatrně stále na začátku Těšnovského tunelu směrem z centra a pravý pruh zde blokuje nepojízdné auto s defektem. Na místě je policie, ale výrazněji se nezdržíte.
0: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
4: Ahoj.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Instagramujete? Tak si instagramujte. Ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha.
7: Na Rádio Praha.
6: Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu.

0: Chris Cornell a You Know My Name. Je 7 hodin, ve studiu se mnou Denisa Žižková, připravené jsou zprávy Rádia Praha. Přejeme krásné ráno.
1: Dobré

0: kampus Hybernská v Praze chce vedení města zrekonstruovat za 30 milionů korun. Překladatelé a tlumočníci se obávají o budoucnost svého oboru. Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chce od příštího roku zrušit samostatný ústav translatologie. Francouzský parlament schválil návrh na kriminalizaci nelegálních tanečních večírků. Bude většinou jasno, odpoledne oblačno a teploty maximálně 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Vedení Prahy plánuje opravit vnitroblok kampusu Hybernská. Radní hlavního města schválili vypsání tendru na rekonstrukci venkovních prostor. Její součástí bude například výstavba nové kanalizace, nádrží na dešťovou vodu a výměna povrchu dvora. Přestavba by měla stát víc než 30 milionů korun. Firmu by podle radního Adama Zábranského z Pirátů mohl magistrát vybrat ještě letos.
2: Budeme rádi, když třeba v říjnu vybereme dodavatele, ale uvidíme, ještě vždycky se může něco zaseknout. Co se týče omezení provozu, tak věřím, že ty vnitřní části tam budou moc fungovat dál, ale je jasný, že když se budou vyměňovat povrchy, nějakému omezení v tom vnitrobloku, který bude rekonstruován, tak určitě dojde.
0: Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chce zrušit samostatný ústav translatologie. Výuka překladu a tlumočení by se měla přesunout pod několik jazykových kateder. Vedení fakulty krok vysvětluje nutností šetřit. Zaměstnanci i studenti se proti plánu ohradili v otevřených dopisech a varují, že by mohli oslabit výuku. Podle Anešky Charvátové z ústavu translatologie má samostatné pracoviště význam hlavně proto, že budoucím překladatelům a tlumočníkům zajišťují specializovanou přípravu.
3: Je to vlastně jediné ucelené translatologické pracoviště v České republice. Tou výhodou u nás je to, že se sice studuje 5 různých jazyků, ale řada předmětů je průřezová nebo společná, teorie tlumočení, základy tlumočení.
0: Zaměstnanci i studenti teď připravují argumenty pro akademický senát fakulty, který změnu projedná v září. Organizace nepovolených tanečních večírků a účast na nich se ve Francii zřejmě stane trestným činem. Počítá s tím návrh zákona o klidu občanů, který schválil francouzský parlament. Informovala o tom agentura AFP. Za přímou nebo nepřímou organizaci taneční párty, o které úřady neví nebo ji zakázali, budou hrozit až 2 roky vězení a pokuta přes 700 tisíc korun. Za účast by pak mohlo být až 6měsíční vězení a pokuta kolem 180 tisíc. Korun. Návrh zákona podpořili vládní blok a pravicové strany. Proti byli levicoví poslanci. Záměr kritizovat nelegální večírky vyvolal ve Francii protesty a kritiku. V reakci na návrh v polovině června Francouzi v Paříži demonstrovali. Po časovce čeká cyklisty na Tour de France.

0: 17. etapa začne po 13. hodině. Lídrem průběžného pořadí je stále Slovinec Tadej Pogačar, celkově druhý Belgičan Remco Evenepoel, který včera vyhrál časovku, ztrácí na obhájce titulu Pogačara přes 4,5 minuty. Ráno bude většinou jasné, během dopoledne bude přibývat oblačnost a teploty v Praze 21 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A jdeme na silnice. Co se na nich děje, sleduje z dopravního infocentra Kuba Vodička.
3: Hezké ráno. Na příjezdu do Prahy po D7 je stále kolona od sjezdu na středu Kluky z 5. kilometru. Pomalu se jede až před omezení u letiště. Zdržíte se stále kolem 15:15. Kolony v obou směrech čekejte stále i na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech. Popojíždí se jak od D5, tak v opačném směru od sjezdu na Písnici přes oba tunely. Zdržení více než 20 minut. Pomalu se jede i na okruhu a Štěrboholské spojce mezi D11 a Průmyslu. Slovou se zdržíte kolem 15:15. Provoz vázne také před omezením v Ekbelské. Nesouvislá kolona je kvůli tomu v celé Novopatské od sjezdu na Černý most. Je to na 10 až 15 minut. A zdržíte se také v Liberecké směrem do centra. Zastavíte se kousek za sjezdem na Hloubětín. Pomalu se pak jede přes celé Holešovičky až před tunel Blanka. Je to asi na 15 minut.
2: Díky moc, Kubo. Zatím ahoj.
3: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: S Rádiem Praha a Honzou Chlaněm vstáváte do středy s datem 22. července. Máme 5 minut po 7. Hezké ráno přeju. Za chvilku Nathan Evans a Wellerman. A budou taky David Guetta, Teddy Swims a Tones and I. Gong.

0: Thomas Robin, Live and Regret. Je 7:15, posloucháte Rádio Praha?
1: Perný den, Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
2: Středa 22. července. Svátek mají Magdalény. Tady je Petr Jungmann. Velkým táborem lidu v Praze na Štvanici zahájili před

0: zavedeny až v roce 1924. Po amerických octomilkách a opici se před 75 lety v roce 1951 dostali na hranici vesmíru další živí tvorové, sovětští psi Cigan a Dezik. Odstartovali z kosmodromu Kapustin Jar po balistické dráze do výšky 101 kilometrů na palubě rakety R1, která byla kopií německé V2. Slavná Laika letěla o víc než 6 let později. Nový fotbalový stadion londýnského Arsenálu byl otevřen ve čtvrti Holloway přesně před 20 lety v roce 2006. Emirates Stadium pojme přes 60 tisíc fandů. Arsenal je úřadujícím anglickým mistrem. Anders Breivik rozpoutal v Norsku masakr před 15 lety. Nejprve ve vládní čtvrti hlavního města Norska Oslo zabil 8 lidí při bombovém útoku. Krátce poté střelbou ze samopalu zabil několik desítek mladých lidí na mítinku norské dělnické strany na ostrově Utøya. Další se utopili při snaze přeplavat na pevninu. Celkem 77 osob zemřelo, 151 bylo zraněno. Breivik byl odsouzen za vraždu a terorismus k 21 letům žaláře s možností prodloužení trestu. 18-letý Němec iránského původu David Somboli zastřelil v Mnichově v obchodním centru před 10 lety 9 lidí. Dalších 21 zranil. Sám přišel o život. Podle bavorského kriminálního úřadu byl Somboli rasista a příznivec krajní pravice a oběti si vybíral mezi lidmi přistěhovaleckého původu. Před rokem zemřel princ temnoty, metalová legenda Ozzy Osbourne, jen 2 týdny po svém rozlučkovém koncertu doma v rodném Birminghamu. Bylo mu 670. Před 90 lety se narodil český tanečník, herec, mim Jaroslav Čejka. 80. je francouzské šansoniérce Mirel Mathieu. Ve stejný den roku 1946 se narodil i americký herec Danny Glover, například parťák Mela Gibsona, kapitán Murto ze Smrtonosné zbraně. A já přeju pěkný den.
1: Ten den bude nejprve jasný, během dne ale oblačný a sem tam se slabou přehánkou. Maxima 21 až 23 stupňů Celsia, teď jsme na 14. Foukat bude slabý přes den mírný západní až severozápadní vítr. A jak to vidí Kuba Vodička?
2: Hezké ráno, velmi silný provoz čekejte na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech, směrem na letiště po pojíždí kolony od sjezdu na Vestec, v opačném směru tedy na D1 se auta zastavují už na konci D5 před okruhem, v obou směrech zdržení minimálně na 20 minut. Pomalu pojedete také na příjezdu do Prahy po D7, kde kolona začíná za sjezdem na Středokluky na 4. kilometru, pomalu se jede k omezení u letiště, zde je to asi na 15 minut. Pomalu pojedete také na okruhu a Štěrboholské spojce mezi D11 a Průmyslovou se zdržíte až 15 minut. Kvůli omezení Vekbelské je pak nesouvislá kolona prakticky v celé Novopatské od sjezdu na Černý most, zdržení také 10 až 15 minut a zdržíte se i v Liberecké a v Holešovičkách směrem do centra. Zastavíte se u sjezdu na Prosek, pomalu se jede až před tunel Blanka, je to až na 15 minut.
1: Díky moc, Kubo, hezké ráno.
2: Ahoj.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
3: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
4: Rok je náš.
5: Rok je náš.
0: Každý pátek večer s Iljou Kučerou mladší.
4: Rok je

0: Bastille of the Night. Je 7:30, posloucháte Rádio Praha, dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji vám dobré ráno. 48-letého muže podezřelého ze znásilnění, vloupání a loupeže zadrželi kriminalisté v Praze. Momentálně je ve vazbě. Za stejné trestné činy byl odsouzen i v minulosti a je proto v podmínce. Případné další oběti jeho chování se mají přihlásit na linku 158. Americká celní správa už začala českým firmám vracet cla, která letos v únoru nejvyšší soud Spojených států označil za nezákonná. Podle agentury CzechTrade by celkem české firmy mohly žádat zpět až 14 miliard korun. Týkat se to může až stovek českých společností z různých oborů. Do Srbska dnes odlétá podnikatelská mise pod vedením premiéra Andreje Babiše a ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z Hnutí ANO. Součástí programu je třeba podnikatelské fórum nebo doprovodné mise k navázání nových obchodních kontaktů. Delegace se zaměří na oblasti zdravotnictví, energetiky, strojírenství nebo dopravy. Jedním z témat cesty bude i Expo 2027 v Srbsku. Na programu je také návštěva Bělehradu. Kajakář Jakub Krejčí vyhrál na mistrovství světa v klasifikaci klasického slalomu. Do čtvrtečního semifinále kategorie K1 v americkém Oklahoma City postoupili také Vít Přindiš, Jiří Prskavec, Kateřina Beková a Amálie Hilgertová. Vypadla jen Bára Galušková. Ráno bude většinou jasné během dne a dopoledne bude přibývat oblačnost a teploty dnes 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Po zprávách doprava s Jakubem Vodičkou.
3: Hezké ráno. Pomalu se stále jede před Prahou na D7 kvůli omezení u letiště. Zastavíte se před sjezdem na Kněževes na 4. kilometru, je to na 10 až 15 minut. Poměrně dlouhé kolony jsou v obou směrech na Pražském okruhu před sjezdem na Ořech. Popojíždí se směrem na letiště už před sjezdem na Vestec. V opačném směru se zastavíte na konci D5, v obou směrech je to minimálně na 20 minut. Pomalu pojedete také na Štěrboholské spojce směrem Lanový most. Kolony začínají už na okruhu u D11, k průmyslové je to asi na čtvrt hodiny. Na jižní spojce směrem na Štěrboholy je problém za nájezdem od Spořilovské. Pravý pruh blokuje nepojízdný kamion. Kolony začínají kousek za podjezdem magistrály, je to na 10 až 15 minut. A na jižní spojce se zdržíte také směrem na Smíchov. Pomalu se jede od sjezdu na Pankrác až za Barandovský most do Dobřížské ulice a je to aktuálně na více než 20 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
3: Ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Host Lenky Vahalové. Počítačový programátor a expert na AI David Grudl. Jak nám umělá inteligence může pomáhat v běžném životě? Jak se mění ChatGPT v průběhu času? A máme šanci rozeznat texty, hudbu nebo obrázky vytvořené umělou inteligencí? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: Francouzská šanzoniérka Marielle Mathieu dnes slaví 80. narozeniny. Zpívá ve 12 jazycích, vystupovala v pařížské Olympii i Carnegie Hall a příští rok se vrátí do Česka.
1: Na televizních obrazovkách se Mireille Mathieu objevila poprvé v roce 1965 s písní Mon Credo. Bylo jí 19 let. Diváci soutěže, které se účastnila, tehdy svými hlasy zahltili telefonní ústřednu. Byl to začátek její více než 60-leté kariéry. Od 60. let vystupovala po celém světě. Oblíbená byla na západě i v socialistických zemích. Zaspívala na Rudém náměstí, později také v Číně. Ve Spojených státech ji uváděli jako novou Edith Piaf. Představila se tam po boku Franka Sinatry, Deana Martina nebo Paula

0: Mirej Matěje je známá také svou jazykovou vybaveností. Zpívala ve 12 jazycích, kromě španělštiny to byla třeba finština nebo japonština. Velmi dobrý vztah má zpěvačka také s českým publikem. Poprvé navštívila Prahu na turné v roce 1967. Vzpomínka je podle ní nezapomenutelná. Od té doby se do Česka ráda vrací. Na jarním koncertě se s fanoušky loučila a zdálo se, že v Praze zpívá naposledy. Nakonec přijede i příští rok v květnu. V kongresovém centru chce dodatečně oslavit své 80. narozeniny. Filip Svoboda, Český rozhlas.
1: Dnes budeme mít nejprve většinou jasno, během dne oblačno a sem tam slabou přehánku, maxima 21 až 23 stupňů Celsia, teď jsme na 14 stupních, foukat bude slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. A jak to vidí Kuba Vodička?
2: Hezké ráno. Na Pražském okruhu čekejte poměrně dlouhé kolony v obou směrech. Směrem na letiště se jede pomalu už skoro od sjezdu na Jesenici přes oba tunely až za nájezd od Barandova. Je to aktuálně na více než půl hodinu. Ve směru na D1 čekejte kolonu už ze 4. kilometru D5 a následně pak na okruhu až ke sjezdu na Ořech. Zde je to asi na 25 minut. Na jižní spojce se zdržíte směrem na Smíchov. Kolona začíná u sjezdu na Pankrác. Pomalu se jede až za Barandovský most do Dobřížské ulice před tunel Mrázovka, zdržení 20 až 25 minut. Pomalu se jede také v celé Novopatské před omezením Vekbelské, od sjezdu na Černý most je to asi na 15 minut a provoz vás nestále na Štěrboholské spojce směr Lanový most. Zastavíte se před sjezdem na Běchovice a k Průmyslové pojedete kolem 15:15.
1: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
2: Hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: Zoe Weast, Weast a Ghost v 8 hodin na Rádiu Praha. Dáme si další zprávy, ve studiu s nimi už je Denisa Žižková. Hezké úterní, středeční ráno, pardon.
1: Dobré ráno. Praha vypíše zakázku na projektovou dokumentaci silnice mezi Kunratickou spojkou a ulicí U Rakovky. Kvůli zápisu do Guinnessovy knihy rekordů měří geodeti náklon věže z dříceniny hradu Michalovice u Mladé Boleslavy. Venezuela oznámila 3 úmrtí na hantavirus a 2 podezřelé případy nákazy. Dnes bude většinou jasno, později oblačno, teploty maximálně 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Hlavní město zahájí přípravu silniční spojky mezi Kunratickou spojkou a ulicí U Rakovky. Úsek je součástí plánovaného propojení Kunratické spojky s Vídeňskou ulicí. Ten má mimo jiné zajistit dopravní napojení k budoucí trafostanici pro chystané metro D. Za vypracování projektové dokumentace magistrát zaplatí zhruba 5 milionů korun, říká náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
3: Je to součást budoucí širší silniční stavby, obchvat Písnice, obchvat Libuše a obchvat Kunratic, která ale s ohledem na velmi počáteční stav výkupu pozemku bude připravena k realizaci až za několik let, a proto alespoň v předstihu připravujeme k realizaci tuto dílčí část.
1: Geodeti začali měřit přesný náklon hlavní válcové věže zříceniny hradu Michalovice v Mladé Boleslavi. Magistrát tím chce porovnat dřívější hodnotu 6,51 stupně. Pokud by bylo číslo stejné nebo i vyšší, mohla by se památka ucházet o zápis do Guinnessovy knihy rekordů. Výsledky měření bude město znát do 2 týdnů, říká radní Robin Povšík z Hlasu pro Boleslav.
4: Musíme i zohlednit ekonomickou náročnost, která může dosáhnout až téměř 1 milionu korun. Musíme vyhodnotit, jestli takto vynaložené peníze by se nám vrátily ve formě podpory zdejších hoteliérů nebo restauratérů.
1: Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela Gauvenheim v Německu se sklonem 5,42 stupně. Ve Venezuele zemřeli 3 lidé na nákazu hantavirem. Dnes to potvrdilo venezuelské ministerstvo zdravotnictví s tím, že další 2 podezřelá úmrtí prověřuje. Tyto 2 případy ale nemají podle úřadu mezi sebou žádnou souvislost a nepotvrdilo se, že by se nákaza šířila kvůli kontaktu mezi lidmi. Hantavirus se objevil v dubnu na výletní lodi MB Hondius. Tehdy 3 lidé zemřeli. Potvrzených případů bylo 12. Hantavirus se vyskytuje v některých oblastech v Latinské Americe. Tenistka Barbora Krejčíková pokračuje ve vítězné sérii na betonovém povrchu. Po titulu v Atenách zvládla svůj úvodní duel na turnaji WTA v Praze. Krajenku Lindu Fruvirtovou

0: porazila ve dvou sadách. Postup vybojovala před domácím publikem také Sára Bejlek, která zdolala Rusku Blinkovovou 2-1 na sety. Před utkáním měla se soupeřkou vyrovnanou bilanci ze vzájemných duelů a tomu odpovídal i průběh zatím posledního a nakonec vítězného zápasu.
1: Jo, tak já jsem s ní hrál vlastně dvakrát a po každý to byl boj, po třetí teda taky. Hodně pomohli diváci, tady ten centr je výborně udělaný a když budou chodit lidi, tak je to nádherný. Jsem po celkem dlouhý době zdravá, takže jsem za to určitě ráda a to je ten základ, no.
0: Do osmi finále postoupili také Lucie Havlíčková, Tereza Valentová a Nikola Bartůňková, naopak neuspěli Laura Samson a Jana Kovačková. Počasí bude většinou jasné během dne, od severozápadu bude přibývat oblačnost, mohly by se vyskytnout slabé přehánky a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Po zprávách doprava připravený je Kuba Vodička.
4: Hezké ráno. Aktuálně velký pozor na začátku Argentinské ulice směrem z centra, hned za odbočením z nábřeží. Došlo zde k havárii vody a hned vedle vozovky je aktuálně několika metrový gejzír vody. Zaplaven už je částečně pravý pruh a voda stéká v Argentinské ulici a voda stéká také na Bubenské nábřeží, kde se také projíždí už poměrně hlubokou kaluží, tak určitě projíždět velmi opatrně. Co se týká kolon, nejdelší kolony jsou stále na Pražské okruhu v obou směrech, směrem na letiště se jede pomalu od sjezdu na Jesenici, směrem na D1 se pak zastavíte už na 4. kilometru dálnice D5 před okruhem, v obou směrech je to asi na 25 minut. Pomalu se jede stále i na jižní spojce, směrem na Smíchov, kolona od sjezdu na Pankrác, za Barandovský most k Trojskému mostu, ke Dvoreckému mostu, zdržení asi na 20 minut a pomalu pojedete ještě v Novopatské před omezením Bekbelské od sjezdu na Černý most, je to aktuálně asi na 15 minut.
3: Já ti moc děkuju, Kubo, hezké ráno.
4: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Máme 6 minut po 8. Posloucháte Rádio Praha ve středu 22. července. Hezké ráno přeje Honza Chlaň. Za chvilku Madonna a její Dance Soteria. A taky třeba Holly Humberston a Cool World.
2: Rádio Praha a Honza Chlaň.

0: Gangsta's Paradise, věc, která velmi brzy oslaví 31. narozeniny, protože na svět přišla 1. srpna 1995. Dneska máme středu 22. července 2026 a v Praze bude nejprve většinou jasno, během dne oblačno, sem tam slabá přehánka, zatím to tak teda nevypadá. Maxima 21 až 23 stupňů Celsia, teď jsme na 16 a foukat bude slabý přes den mírný západní až severozápadní vítr. Jak to vidí Kuba Vodička?
1: Hezké ráno, problémy jsou stále na začátku Argentinské ulice, hned za odbočením z nábřeží, stále je zde několika metrový gejzír vody po havárii, potrubí kousek vedle vozovky, na místo před chvilkou dorazili zaměstnanci, kteří se pokouší vodu skrotit. Každopádně čekejte, že je stále zaplaven, jak částečně pravý jízdní pruh na začátku Argentinské, tak také Bubenské nábřeží, kam voda stéká, tak projíždějte určitě velmi opatrně. Na Pražském okruhu se výrazně zdržíte v obou směrech, směrem na letiště se jede pomalu od Jesenice až k nájezdu od Barandova. Ve směru na D1 je pak kolona už od Rudné z 5. kilometru D5 k Ořechu, v obou směrech je to zhruba na půl hodiny. Ve Strakonické směrem do centra komplikuje provoz omezení u Dvoreckého mostu, projíždí se jen jedním pruhem, kolony jsou jak na jižní spojce od sjezdu na Pankrác, tak ve Strakonické z Lahoviček, zdržení kolem 20 minut a provoz vázne také na příjezdu k letišti v obou směrech. Z dálnice D7 kolona od Kněževsi ze 4. kilometru a v opačném směru od Evropské zdržení až 15 minut.
0: Díky moc, Kubo, měj se.
1: Hezké ráno.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách.

0: Půl deváté, čas na další zprávy Rádia Praha s Denisou Žižkovou.
1: Dobré ráno. Policie včera zasahovala v budově pražského magistrátu ve Škodově paláci. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala na dotaz ČTK odpoledne uvedl, že policie zatím nikoho neobvinila. Kriminalisté podle mluvčího pražské policie zadrželi dva lidi. Zajímali se o odbor pozemních komunikací, mimo jiné o jeho šéfa Aleše Krejčů, uvedl server Novinky.cz. V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky. Zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kterou získal server iRozhlas.cz. Podle zprávy se také české instituce zapojily do úspěšných mezinárodních operací proti nepřátelským aktérům, třeba proti ruské skupině APT-28. Detaily jsou na serveru iRozhlas. Spojené státy zavedou cla na generická léčiva až od srpna 2028. Do té doby bude clo na toto zboží nulové. Americký prezident Donald Trump to oznámil na své síti Truth Social. Farmaceutické firmy mají podle něj dvouleté období využít pro budování výrobních kapacit ve Spojených státech. Po uplynutí této doby vzroste clo v prvním roce na 100%, později na 200%, dodal Trump. Generická léčiva obsahují účinnou látku, která už není chráněná patentem. České hlídky kajakářů a kajakářek medaily na mistrovství světa ve vodním slalomu nezískali. Muži i ženy obsadili v týmovém závodě v americkém Oklahoma City 6. příčku. Vyhráli Slovinci a Australanky. Dnes má být v Praze nejprve jasno, později by mohla přibývat oblačnost a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Je po zprávách, koukneme na dopravu s Jakubem Vodičkou.
3: Hezké ráno. Na Pražském okruhu stále popojíždí dlouhé kolony v obou směrech. Směrem na letiště kolona od Jesenice až za nájezd od Barandova. Směrem na D1 se auta zastavují už u Rudné na 5. kilometru D5 a pomalu se jede až na okruh k Ořechu. V obou směrech je to stále na více než půl hodinu. Provoz vázne na příjezdech k letišti také v obou směrech. Směrem z D7 se popojíždí ze 4. kilometru. Směrem z Prahy se zastavíte u nájezdu z Evropské, zdržení v obou směrech na hodiny. V Praze, přímo v Praze, se pak jede pomalu ve Strakonické směrem do centra, kde komplikuje provoz omezení u Dvoreckého mostu, kolony jak z jižní spojky od sjezdu na Pankrác, tak ze Strakonické od Lahoviček, zdržení v obou případech na 20 minut a opatrně stále na začátku Argentinské v odbočení z nábřeží po havárii potrubí stále tryská voda do výšky hned vedle vozovky, částečně zaplaven pravý jízdní pruh v Argentinské, hlavně odbočení z Bubenského nábřeží, kam voda stéká, tak projíždíte velmi opatrně.
0: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
3: Hezké ráno.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

po půl deváté v ranní Praze Ellie Goulding, Black Prada Dress a taky Linkin Park a What I've Done. Za chvilku

0: Mark Ronson a Miley Cyrus, Nothing Breaks Like a Heart, ve 8:45 na Rádiu Praha. Teď je tady Jirka Štefl.
1: Do kina za stovku? Ano, ve středu budou v kulturním prostoru Story B promítat dobový film Vlny režiséra Jiřího Mádla. Ten připomíná napínavé a utajené příběhy novinářů Československého rozhlasu. Film je inspirován skutečným příběhem skupiny novinářů Mezinárodní redakce a jejich odhodláním přinášet nezávislé zprávy za každou cenu. Na snímek Vlny se můžete za 100 korun vydat do Story B ve středu od 18 hodin. A co byste řekli na lekci Pilates v Národopisném muzeu? Cvičení probíhá převážně na podložce s využitím hmotnosti vlastního těla a je vhodné pro ženy i muže všech věkových kategorií bez ohledu na předchozí pohybové zkušenosti. Sebou si nezapomeňte vzít pouze podložku na cvičení a pohodlné oblečení. Začátek je v Národopisném muzeu ve středu v 18 hodin. A příjemné zážitky přeje Jirka Štefel a Rádio Praha.
0: Dnes budeme mít nejprve většinou jasno, během dne oblačno a sem tam slabou přeháňku, maxima 21 až 23 stupňů Celsia, foukat bude slabý přes den mírný západní až severozápadní vítr. A ještě dopravní informace, se kterými je připravený Kuba Vodička.
2: Hezké ráno, silný provoz stále na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech, směrem na letiště pojedete pomalu od sjezdu na Jesenici, ve směru D1 čekejte kolonu už od Rudné z 5. kilometru D5, v obou směrech stále zdržení až půl hodiny, na příjezdu do Prahy po D7 se zdržíte před omezením u letiště od Kněževsi zhruba ze 4. kilometru, je to na 10 až 15 minut, ve Strakonické směrem do centra stále komplikujeme je provoz dopravní omezení u Dvoreckého mostu. Kolony jsou kvůli tomu jak z jižní spojky od sjezdu na Pankrác, tak také na Strakonické od Chuchelského závodiště. Zdržení 15 až 20 minut. A provoz vázne i na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most. Od sjezdu na Běchovice k Průmyslové pojedete aktuálně zhruba čtvrt hodiny.
0: Díky moc, Kubo. Hezké ráno.
2: Hezké ráno.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin jedině na Rádiu Praha.

0: To byly Robin Schulz, Erika Sirola, Speechless v 9 hodin na Rádiu Praha. Dáme si zprávy, ve studiu s nimi už je Denisa Žižková. Hezké ráno.
1: Dobré ráno.

0: Projedná žalobu vládního hnutí SPD kvůli zařazení do zprávy o extremismu za rok 2022. Organizátoři Barum Czech Rally Zlín kvůli následkům požáru uzavřou část prostoru pro diváky na městské rychlostní zkoušce. Ukrajina zasáhla drony Ruskem okupovaný Krym. Dnes bude většinou jasno, později oblačno, teploty maximálně 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Obvodní soud pro Prahu 7 se bude dnes znovu zabývat žalobou hnutí SPD na ministerstvo vnitra kvůli zprávě o extremismu za druhou polovinu roku 2022. SPD rozporuje, že by byly do zprávy zařazené po ministerstvu vnitra, které ji každoročně vydává, požaduje omluvu. Žalobu soud původně zamítl, odvolací senát mu ale případ vrátil.
2: Soudkyně žalobu původně zamítla, protože podle ní SPD v druhé polovině roku 2022 prezentovalo výroky, které za předsudečně nenávistné označit lze. S tím hnutí nesouhlasí a chce, aby soud uznal, že byla porušená jeho práva. Kvůli zařazení do zpráv o extremismu podalo SPD více žalob. Zatím jediný pravomocný rozsudek padl loni v říjnu. Městský soud rozhodl, že práva hnutí ministerstvo porušilo zařazením do zprávy za druhé pololetí roku 2020. Františka Rohlíčková, Český rozhlas.
0: Požár 34. budovy v bývalém baťovském továrním areálu ovlivní letošní městskou rychlostní zkoušku automobilových závodů Barum Czech Rally Zlín. Ta se koná v termínu od 14. do 16. srpna. Samotná trať páteční rychlostní zkoušky, na kterou každoročně míří desítky tisíc diváků, se měnit nebude. Změní se ale podmínky pro diváky, kteří se nedostanou do míst poblíž vyhořelé budovy 34, odkud dříve mohli bez problému závod vody sledovat. Pokračuje mluvčí závodu Roman Ordelt.
3: Nebude přístup těch diváků, tuším, že to je z té ulice Vavrečková, čili tam má nějaká služba, nějaká agentura dát veliký plot, takže z toho důvodu to tam nebude.
0: Ukrajina za poslední dva dny zasáhla 13 ruských lodí v Černém a Azovském moři. Oznámil to velitel ukrajinských dronových jednotek Robert Brovdi, známý pod přezdívkou Maďar. Ukrajinské síly podle telegramových útočily také na cíle na okupovaném poloostrově Krym. Ten hlásí exploze a výpadky proudu. Moskva v noci zasáhla přístavy v Oděse. Poškozené jsou dvě lodě a také nádrže s palivem a mazivem. Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková budou hrát o postup do čtvrtfinále domácího turnaje WTA na Pražské Štvanici. Bouskovou krátce popolední čeká Američanka Líová, Valentová

0: Bude hrát s Australankou Jointovou a Šalková nastoupí proti Dodánové z Francie. Dnes má být většinou jasno, později oblačno a teploty 21 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: Po zprávách ještě dopravní informace, s těmi je připravený Kuba Vodička.
3: Hezké ráno. Silný provoz stále čekejte na pražském okruhu v obou směrech, a to před sjezdem na Ořech. Směrem k letišti je nesouvislá kolona už od sjezdu na Jesenici. Ve směru k D1 se pak auta zastavují už na úrovni Rudné na 5. kilometru D5 před okruhem. V obou směrech stále čekejte zdržení až půl hodiny. Na příjezdu do Prahy po D7 se stále zdržíte před omezením u letiště. Kolona aktuálně ze 3. kilometru od Kněževsi na 10 minut. Na jižní spojce se zdržíte směrem na Smíchov, kolona po pojíždí od sjezdu na Pankrác až za Barandovský most, kde pokračuje do Dobřížské ulice, je to až na 25 minut. Poměrně dlouhé kolony se vytvořily už také před omezením ve Kbelské ulici, a to v obou směrech. V Cínovecké se po pojíždí skoro od sjezdu na Zdiby, v opačném směru pak je kolona nejen v celé Novopatské, ale začíná už na okruhu u Černého mostu, v obou směrech zdržení minimálně na 20 minut a provoz vás nej na Štěrbo Holské spojce, kde se popojíždí od sjezdu na Běchovice k Průmyslové, je to na 15:15.
2: Díky moc, Kubo, hezké ráno.
3: Ahoj.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Do středy s datem 22. července vstáváte s Rádiem Praha, Honzou Chlaněm. Hezké ráno přeju, máme 6 minut po 9. a za chvilku John Newman, Stand By Me. A taky třeba Coldplay a BTS, My Universe.
1: Rádio Praha a Honza Chlaň, 107,1 FM a DAB+.

0: UDG odlétá až ve čtvrt na 10 na Rádiu Praha.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
2: Středa 22. července. Svátek mají Magdalény. Tady je Petr Jungmann. Velkým táborem lidu v Praze na Štvanici zahájili před

0: zavedeny až v roce 1924. Po amerických octomilkách a opici se před 75 lety v roce 1951 dostali na hranici vesmíru další živí tvorové, sovětští psi Cigan a Dezi. Odstartovali z kosmodromu Kapustin Jar po balistické dráze do výšky 101 kilometrů na palubě rakety R1, která byla kopií německé V2. Slavná Laika letěla o víc než 6 let později. Nový fotbalový stadion londýnského Arsenálu byl otevřen ve čtvrti Holloway přesně před 20 lety v roce 2006. Emirates Stadium pojme přes 60 tisíc fandů. Arsenal je úřadujícím anglickým mistrem. Anders Breivik rozpoutal v Norsku masakr před 15 lety. Nejprve ve vládní čtvrti hlavního města Norska Oslo zabil 8 lidí při bombovém útoku. Krátce poté střelbou ze samopalu zabil několik desítek mladých lidí na mítinku norské dělnické strany na ostrově Utøya. Další se utopili při snaze přeplavat na pevninu. Celkem 77 osob zemřelo, 151 bylo zraněno. Breivik byl odsouzen za vraždu a terorismus k 21 letům žaláře s možností prodloužení trestu. 18-letý Němec iránského původu David Somboli zastřelil v Mnichově v obchodním centru před 10 lety 9 lidí. Dalších 21 zranil. Sám přišel o život. Podle bavorského kriminálního úřadu byl Somboli rasista a příznivec krajní pravice a oběti si vybíral mezi lidmi přistěhovaleckého původu. Před rokem zemřel princ temnoty, metalová legenda Ozzy Osbourne, jen 2 týdny po svém rozlučkovém koncertu doma v rodném Birminghamu. Bylo mu 670. Před 90 lety se narodil český tanečník, herec, mim Jaroslav Čejka. 80. je francouzské šansoniérce Mirelle Mathieu. Ve stejný den roku 1946 se narodil i americký herec Danny Glover, například parťák Mela Gibsona, kapitán Murto ze Smrtonosné zbraně. A já přeju pěkný den.
1: Ten den bude nejprve většinou jasný, během dne oblačný a sem tam slabá přehánka, maxima 21 až 23 stupňů Celsia, teď jsme na 19 stupních a foukat bude slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. Jakube, zdravím tě, máš slovo.
2: Příjemné ráno. Začnu opět na Pražském okruhu, kde jsou stále v obou směrech před Ořechem dlouhé kolony. Směrem na letiště se jede pomalu v obou pruzích od sjezdu na Vestec. Kamiony v pravém pruhu se ale zastavují už kousek před sjezdem na Jesenici. Ve směru na D1 pak kolona začíná už na D5 před okruhem, a to u Rudné na 5. kilometru. V obou směrech stále čekejte zdržení kolem půl hodiny. Na jižní spojce se zdržíte směrem na Smíchov. Kolona stále po pojíždí od sjezdu na Pankrác, pomalu se jede až za Barandovský most do Dobřížské ulice, celkové zdržení stále až na 25 minut. Kolony v obou směrech čekejte také před omezením Vekbelské, po pojíždí se z Cínovecké, kde je kolona od sjezdu na Zdiby, v opačném směru se pak jede pomalu nejen v celé Novopatské, ale provoz se zastavuje už na Pražském okruhu u D11, zdržení pro osobní auta kolem 20 minut, pro kamiony bude zdržení ale výrazně delší.
1: Já ti moc děkuju, Kubo, měj se.
2: Ahoj.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Scrollujete? Jen si klidně

0: John Newman, Stand By Me, je 9:30, posloucháte Radio Praha ve středu 22. července. Dáme si zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré dopoledne. Armádní Gripeny přeletí dnes předpolednem přes hlavní město. Jde o cvičný let, při kterém letka poletí přes Běchovice a Žižkov, otočí se kolem Pražského hradu a přes Podolí, Nusle a Hostivař se vrátí zpět na základnu u Pardubic. Souvisí to také se slavnostním aktem u Národního památníku na Vítkově. Obvodní soud pro Prahu 7 dnes znovu projednává žalobu vládního hnutí SPD proti ministerstvu vnitra. Hnutí nesouhlasí s tím, že ho rezort zařadil do zprávy o extremismu za rok 2022. Žádá kvůli tomu omluvu. Žalobu soud původně zamítl. Odvolací senát mu ale případ vrátil. Kvůli zařazení do zpráv o extremismu podalo SPD víc žalob. Zástupci českého ministerstva dopravy se dnes v Chorvatsku setkají s vyšetřovateli tragické nehody poblíž Splitu. Serveru iRozhlas.cz to potvrdila mluvčí ministerstva Alena Míl. Při srážce české jachty a chorvatského katamaránu minulý měsíc zemřeli 4 Češi. České úřady teď chtějí zjistit k vyšetřování případů nové informace. Kvůli nehodě skončil ve vazbě první důstojník katamaránu. Útočník Daniel Fila bude i nadále hrát druhou italskou ligu. 23-letý český fotbalista odešel na hostování z Benátek do Avellina. Oba kluby o tom informovaly na webu. Dnes má být jasno, později oblačno a teploty maximálně 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
0: Jdeme na silnice, co se na nich děje, sleduje Kuba Vodička.
3: Hezké ráno, velmi silný provoz, čekejte stále na Pražském okruhu a to před Ořechem v obou směrech. Směrem na letiště se jede velmi pomalu v obou pruzích od Vesce a kamiony, ty se zastavují už před sjezdem na Jesenici. V opačném směru čekejte kolonu už od Rudné z dálnice D5 zhruba z 5. kilometru a pomalu se také jede až k Ořechu v obou směrech, stále až půlhodinové zdržení. Na jižní spojce čekejte kolonu před Barandovským mostem směrem na Smíchov, kolona je od sjezdu na Pankrác a pokračuje za Barandovským mostem až do Dobřížské ulice k tunelu Mrázovka, zdržení asi 25 minut. Provoz výrazně vázne také v obou směrech před omezením Vekbelské, v Cínovecké se zastavíte už na úrovni sjezdu na Zdiby, v opačném směru je pak kolona nejen v Novopatské, ale také na Pražském okruhu, aktuálně od sjezdu na Běchovice. V obou směrech zdržení pro osobní auta 20 minut, kamiony se zdrží ale výrazně déle a pomalu pojedete na magistrále směrem do Holešovic, v tuto chvíli od hlavního nádraží je kolona na omezení na Hlávkově mostě asi na čtvrt. Hodiny.
0: Díky moc, hezké ráno.
3: Ahoj.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Film, televizní seriály, pohádky, ale také divadelní jeviště. Tam všude můžete vidět Martu Danzingerovou. Věděli jste ale, že kromě hraní také píše, a to nejen knihy, ale také slam poetry? Nejen o textech, do kterých se dá vložit radost i smutek, bude mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha.

0: 3/4 na 10. Svým hlasem dokáže rozvibrovat celé konstrukce hudebních scén a nejinak tomu bylo na festivalu Colors of Ostrava. Americký zpěvák Teddy Swims poskytl exkluzivní rozhovor Českému rozhlasu. Reportér Jiří Štefl se ho zeptal i na jeho největší hit.
1: Lose Control je váš největší hit i tady u nás v Česku. Jaký je příběh téhle písně?
2: Stali jsme ji na autorském kempu v Palm Springs. Často se na několik dní zavřeme s pár kamarády na jednom místě a celý týden jen skládáme nové písně. Tehdy jsem zrovna procházel opravdu těžkým rozchodem. Když jsme tu skladbu dopsali, měl jsem pocit, že mi změní život. Doufám, že ještě někdy zažiju podobný den, ale nevím, jestli má člověk takové štěstí víckrát. Asi jsme tehdy měli to štěstí, že jsme ve správný čas prožívali tu správnou bolest.
1: Jaké to je vlastně pustit do světa takhle osobní píseň?
2: Je to krásný pocit, když zjistíte, že se ta píseň dotýká lidí, kteří prožívají něco podobného, můžete si tu bolest vlastně vzít zpátky za svou. Přestanete být obětí toho, co se vám stalo, a získáte nad tím znovu kontrolu. Pak to můžete sdílet s lidmi, kteří si prošli podobnou zkušeností. Dnes tu píseň zpíváme společně z plných plic, slavíme, že jsme se přesto dokázali přenést, ale zároveň si připomínáme, čím jsme si prošli a jak nás to změnilo.
1: V Česku jste poprvé a hned vystupujete na hlavní scéně Colors of Ostrava. Co to pro vás znamená?
2: Je to obrovská čest. Je úžasné vidět, že něco, co jsme před 15 lety začali dělat s kamarády v garáži, nás dovedlo až sem. Stojíme na velkém pódiu na druhém konci světa a lidé chtějí poslouchat naši hudbu. Je to opravdu pokorný a silný pocit.
1: Když se na vás tak dívám, tak máte opravdu hodně tetování. Jaký je jejich příběh?
2: Když jezdíme po světě, snažím se v každé zemi najít místního tatéra. Často mi napíšou na Instagram, že přijdou na koncert a já jim nechám úplně volnou ruku. Navrhnou vlastní motiv, podepíšou se k němu a vytetují mi svůj podpis. Nosím tak na sobě vlastně malou galerii lidí a míst, která jsem navštívil. Je to nádherné.
1: No a co vaše plány do budoucna? Vydáte novou desku?
2: Ano, dokončuju nové album. Měl bych ho mít hotové příští měsíc. Chtěli bychom ho vydat v lednu. Pracujeme na něm opravdu intenzivně a jsme mnohem dál, než jsme čekali. Tak uvidíme, jak to dopadne.
1: Zpěvák tedy svým s otevřeně mluví i o tom, jak mu pomohla terapeutická sezením, ale taky o tom, co by vzkázal svému mladšímu já. Celý rozhovor najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Jiří Štefl, Český rozhlas.
0: Dnes bude nejprve většinou jasno, během dne oblačno, jsem tam slabá přeháňka, maxima 21 až 23 stupňů Celsia, teď jsme na 19 a foukat bude slabý, přes den mírný západní až severozápadní vítr. Jak to vidí Kuba Vodička?
3: Hezké ráno, velmi silný provoz stále na Pražském okruhu v obou směrech před sjezdem na Ořech. Směrem na letiště čekejte nesouvislou kolonu už u sjezdu na Jesenici, ve směru opačném, tedy na D1, se auta zastavují už u Rudné na D5, zhruba na 5. kilometru, v obou směrech stále zdržení 25 až 30 minut. Provoz výrazně vázne v tuto chvíli na příjezdech k omezení ve Kbelské ulici. Nesouvislá kolona je v Cínovecké od sjezdu na Zdiby ke Kbelské. V opačném směru je kolona ještě výrazně delší. Popoždí se nejen v Novopatské, ale auta jsou v koloně také na celém okruhu a Štěrboholské spojce už od sjezdu na Dolní Počernice. Pro osobní auta je to zde na více než 20 minut, pro kamiony ještě na výrazně déle. Na jižní spojce směrem na Smíchov, čekejte stále kolonu před Barandovským mostem, zastavíte se u sjezdu na Pankrác, pomalu se jede až za Barandovský most k omezení u mostu Dvoreckého, zdržení asi na 20 minut.
0: Kubo, já ti moc děkuju za dnešní spolupráci a přeju hezký zbytek středy, měj se.
3: Měj se hezky, ahoj.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Vinyl.
4: Každé pondělí na Rádiu Praha.
6: Na Rádiu Praha.
5: Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit 80. Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango. Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku. Mažu stopy.

0: Z dneška uplynulo už 10 hodin a na Rádiu Praha pro vás máme zprávy. Ve studiu je Denisa Žižková.
1: Dobré dopoledne. Praha 12 nechá zateplit budovy sociálních služeb, lékařských ordinací a dětských jeslí. Přestavba městských lázní v Čáslavi by měla být na podzim hotová. Spojené státy schválily jadernou dohodu se Súdánskou Arábií pro civilní využití jádra. Ráno bude jasno, během dne oblačno a teploty maximálně 23 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Armádní Gripeny přeletí dnes před polednem přes hlavní město. Jde o cvičný let, při kterém letka poletí přes Běchovice a Žižkov, otočí se kolem Pražského hradu a přes Podolí Nusle a Hostivař se vrátí zpět na základnu u Pardubic. Souvisí to také se slavnostním aktem u Národního památníku na Vítkově. Generál poručík Václav Vlček tam předá funkci šéfa velitelství pro operace České armády. Jeho nástupcem bude od začátku srpna generál major Jaroslav Míka. Ten v minulosti například velel základně taktického letectva u Čáslavy, kde mají Gripeny trvalé stanoviště a ve své kariéře tyto armádní letouny i pilotoval. Zateplení a opravu střech na dvou budovách v Modřanech chystá Praha 12. Sídlí tam lékařské ordinace, dětské jesle nebo sociální služby. Městská část nově vybrala firmu, která připraví projektovou dokumentaci. Podle radního Prahy 12 Jana Chalupného z TOP 09 bude projekt stát víc než 700 tisíc korun.
3: Projektové dokumentace budou hotové v lednu 2027 a samotné práce plánujeme v průběhu roku. Díky rekonstrukci se zlepší energetická úspornost budov i komfort pro organizace, zdravotnická zařízení a další nájemce.
1: Městské lázně v Čáslavi budou mít modernější zázemí, dělníci tam opravují parní komoru i prostranství pro otužování po sauně. Práce mají být hotové do začátku podzimní sezóny.
4: Řemeslníci opravují místnosti, na které se nedostalo během loňské první části rekonstrukce. Ta se týkala například obnovy šaten, sprch, toalet i výměny dveří a radiátorů. V letošním roce město za naplánované úpravy zaplatí přibližně 3 miliony 200 tisíc korun. Z Čáslavy Michal Trnka, Český rozhlas.
1: Americký prezident Donald Trump schválil jadernou dohodu se Saúdskou Arábií pro civilní využití jádra, informovala o tom agentura AP. Trumpova administrativa se chystá dohodu předložit kongresu. Dokument podle agentury neobsahuje omezení pro obohacování uranu nebo opětovného zpracování použitého jaderného paliva. Spolupráce mezi Washingtonem a Riádem na rozvoji jaderné energetiky pro civilní účely by měla trvat 30 let. Dokument vychází z dohody podepsané v Riádu v loňském roce. Bývalý fotbalista pražské Slavie Jan Bořil neuspěl u disciplinární komise se žádostí o prominutí poslední části sedmizápasového trestu. 35-letý obránce tak soutěžní debut v dresu Liberce zažije nejdříve ve druhém kole nového ročníku Šance ligy, který odstartuje o víkendu. Bořil v dubnovém ligovém utkání v Hradci Králové dostal červenou kartu a následně vyhrožoval rozhodčímu. Dnes má být jasno, později oblačno a teploty 21 až 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá na silnicích v Praze a okolí, to už je otázka na Jakuba Vodičku. Kuba pro nás sleduje aktuální situaci. Kubo, zdravím tě.
5: Ahoj Vladio, hezké dopoledne. Začnu na Pražském okruhu, kde je stále velmi silný provoz obou směrně. Před sjezdem na Ořech směrem na letiště se popojíždí v obou pruzích od sjezdu na Veste. Celé kamiony v pravém pruhu, ty se zastavují už skoro u Modletic. Za sjezdem z D1. V opačném směru se na okruhu popojíždí od nájezdu z D5, kde ale kolona pokračuje a auta se zastavují na D5

0: Vědci už před sjezdem na Rudnou na 6. kilometru v obou směrech pro osobní auta zdržení minimálně na 20 minut a pro kamiony to zdržení bude výrazně delší. Provoz v obou směrech vázne také na před omezením Vekbelské, v Cínovecké nesouvislá kolona od sjezdu na Zdiby. Horší situace je v opačném směru, tam popojíždí kolona nejen v celé Novopatské, ale také na okruhu a Štěrboholské spojice už od Průmyslové. Zdržení pro osobní auta také minimálně na 20 minut, kamiony se zdrží i zde, ale výrazně déle. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Máme 5,5 minuty po 10. hodině a startuje středeční dopolední Praha. Od mikrofonu vás zdraví Vláďa Malošík. Rozhodně tady nebudu sám. V příštích minutách se k nám přidají taky Callum Scott a Whitney Houston.

0: Tak to byla Katy Perry na Rádiu Praha. Vaše hlasy jsou rozhodující a platí to i v tomto týdnu, kdy si je posíláte do dalšího hitu týdne. Budeme moc rádi, když opět podpoříte své favority do naší hitparády. Hlasování i v tomto kole probíhá do čtvrteční, tedy už zítřejší půlnoci a opět na našem webu praha.rozhlas.cz. Tradičně vybíráte z 15 singlů, tedy 10 nejlepších a 5 nově nasazených. A hit týdne vám na Rádiu Praha nabídneme v pravidelném čase, což je neděle po zprávách v 21 hodin nebo v repríze v pondělí po 22 hodině. Praha žije hudbou. A stále pro vás sledujeme aktuální situaci na silnicích. Na Pražském okruhu jsou kolony hlavně kamionů v obou směrech před Ořechem. Směrem na dálnici D1 se kamiony v pravém pruhu zastavují už před Rudnou na 6. kilometru dálnice D5. Směrem na letiště popojíždí pravý pruh už za nájezdem z dálnice D1 u Modletic. Osobní auta projedou v obou směrech rychleji. Provoz vázne v obou směrech také před omezením k Vekbelské ulici. V Cínovecké je nesouvislá kolona od sjezdu na Zdiby, v opačném směruje kolona převážně kamionů už ze Štěrbolské spojky od Průmyslové. Taky zde projedou osobní auta v levém pruhu výrazně rychleji. Na jižní spojce směrem na Smíchov čekejte kolonu, která začíná za sjezdem na Pankrác a pomalu se jede za Barandovský most do Dobříšské ulice. Zdržení je zhruba 20 minut a pomalu se jede i na příjezdech k letišti v obou směrech kolona od Kněževsi ze 3. kilometru dálnice D7 a taky od odbočky na Horoměřice vás zdrží zhruba 10 minut. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.

0: Je půl jedenácté, Ed Sheeran na rádiu Praha dospíval a teď nám v úvozovkách zaspívá další zprávy Denisa Žižková.
1: Přeji dobré dopoledne. Hlavní město zahájí přípravu silniční spojky mezi Kunratickou spojkou a ulicí U Rakovky. Úsek je součástí plánovaného propojení Kunratické spojky s Vídeňskou ulicí. Ten má mimo jiné zajistit dopravní napojení k budoucí trafostanici pro chystané metro D. Za vypracování projektové dokumentace magistrát zaplatí zhruba 5 milionů korun. Vyhořelou výškovou budovu v někdejším baťovském továrním areálu ve Zlíně nadále monitorují drony vybavené termokamerou. Jejich cílem je odhalit případná místa se zvýšenou teplotou. V úterý přestali hasiči, kteří u požáru zasahují 14. dnem torzo částečně zříceného objektu a sutiny skrápět vodou. Počet obětí požáru bangkokského baru z tohoto měsíce se dnes zvýšil na 35. V nemocnici je stále 21 lidí, z nich 12 zůstává v kritickém stavu. Uvedlo to podle agentury Reuters záchranné centrum Erevan. Bývalý obránce české fotbalové reprezentace Ondřej Kůdela se po konci profesionální kariéry stal asistentem trenéra ve Vlašimi. V 10. týmu minulé druholigové sezony bude pomáhat hlavnímu kouči Davidu Střihavkovi. Středočeský klub to uvedl na webu. Dnes má být jasno, později oblačno a teploty maximálně 23 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A teď už opět aktuální dopravní informace a Kuba Vodička.
3: Hezké dopoledne. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 popojíždí dlouhá kolona, především kamionů v pravém pruhu. Zastavují se už před Rudnou na 7. kilometru D5-ky. Pomalu pak jedou až na Pražský okruh, zhruba ke sjezdu na Ořech. Osobní auta v levém pruhu projedou úsek rychleji a zastavují se, dá se říci, spíše nárazově. Pomalu se jede také na příjezdech k letišti v obou směrech. Směrem z D7 je kolona ze 4. kilometru před Kněževsí a v opačném směru se zastavíte už za nájezdem od Evropské, zdržení 10 až 15 minut. Provoz v obou směrech vázne také před omezením, které je ve Kbelské ulici, v Cínovecké nesouvislá kolona od sjezdu na Zdiby. V opačném směru je kolona převážně kamionů, jak na Novopatské, tak i na okruhu, kde se zastavují u nájezdu z D11. I zde projedou osobní auta v levém pruhu rychleji a na jižní spojce směrem na Smíchov čekejte kolonu od sjezdu na Pankrát, pomalu se jede až za Barandovský most do Dobřížské a je to až na 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Dnes večer v České televizi.
5: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie, úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního Spiritual Quintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
4: Radio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Je po půl jedenácté a s vámi je Rádio Praha. Města a obce ve středních Čechách po 13. soutěží o titul Stavba roku Středočeského kraje. Do hlasování se může zapojit také veřejnost, víc si k tomu řekneme už za chvíli. A stranou nezůstane ani Ray. Nebo Switch Disco a Ella Henderson.

0: 10 hodin 46,5 minuty, s vámi je Rádio Praha. Projekty z měst a obcí ve středních Čechách se znovu ucházejí o titul Stavba roku Středočeského kraje. Letos se jich zapojilo téměř 50. Hlasovat o vítězi může částečně taky veřejnost. Podrobnosti do studia Rádia Praha přináší redaktor Richard Webs. Přeji dobré dopoledne.
1: Hezký den. Soutěž Stavba roku Středočeského kraje vypsala po 13. nadace pro rozvoj architektury a stavitelství. Na pořádání soutěže se podílí také například Středočeský kraj, Ministerstvo průmyslu a obchodu nebo Český svaz stavebních inženýrů. Do letošního ročníku se zapojilo 46 projektů z měst a obcí napříč středními Čechami. Toho nejlepšího vybere odborná porota, složená z několika architektů a inženýrů. Vítěze neformální doplňkové ceny může do 21. září vybírat také veřejnost, a to na webu soutěže. Všechny přihlášené stavby budou zároveň součástí filmového dokumentu o architektuře ve Středočeském kraji.
0: Richarde, které obce a stavby se do soutěže zapojily?
1: Jak už jsme řekli, staveb je 46, je mezi nimi například mateřská školka a dětské skupiny v Přerově nad Labem, opravené historické centrum v Čelákovicích nebo řadové rodinné domy v Mladé Boleslavi. Města se do soutěže zapojila třeba proto, že chtějí ukázat, jak dlouhodobě investují do veřejného prostoru, říká starosta Slaného na Kladensku Martin Hrabánek z ODS.
2: Město Slaný přihlásilo skatepark, novou školní jídelnu na Sadech, novostavbu zázemí atletického stadionu a rozšíření topolové cesty v lokalitě Háje. Chceme ukázat, jaké stavby se nám v posledních letech podařilo zrealizovat a jak dlouhodobě investujeme do kvalitního veřejného prostoru, sportovní infrastruktury i školství.
1: Slavnostní vyhlášení bude 22. září v Městském divadle v Kolíně. Vítěz soutěže na něm převezme křišťálovou trofej a diplom.
0: Říká redaktor Richard Webs. Richarde, díky za informace a hezký den.
1: Hezký den a naslyšenou.
0: A doplníme aktuální dopravní informace. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 popojíždějí kamiony v pravém pruhu už za sjezdem na Loděnici z 8. kilometru. Pomalu jedou až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Osobní auta v levém pruhu se zastavují jen nárazově. Pomalu jedou příjezdy k letišti v obou směrech. Z dálnice D7 je kolona ze 4. kilometru od Kněževsi a v opačném směru od nájezdu z Evropské zdržení 10 až 15 minut. Provoz vázne v obou směrech taky před omezením Belské. Na příjezdu po dálnici D8 je kolona už před sjezdem na Zdiby z 2. kilometru. V opačném směru je kolona převážně kamionů v celé Novopatské a začíná už na okruhu u sjezdu na Běchovice. Taky zde projedou osobní auta v levém pruhu rychleji. A na jižní spojce směrem na Smíchov čekejte kolonu, která začíná před sjezdem na Pankrác a pomalu se jede za Barandovský most do Dobříšské ulice. Zdržíte se 10 až 20 minut. Šťastnou cestu!
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
4: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: hodinách. Exkurze s průvodci jsou každou středu a čtvrtek do konce srpna. Válka s Íránem stála Spojené státy už téměř 1 bilion korun. Ministerstvo obrany teď žádá ještě 2x. Dnes má být jasno, později oblačno a teploty maximálně 23 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Městská knihovna v Praze vystavuje vzácná vydání děl Karla Hynka Máchy. Letos je to 190 let od úmrtí básníka. Expozici můžou lidé navštívit zdarma do konce srpna na pobočce Opatov. Uvidí mimo jiné také autorovo nejvydávanější dílo Máj. Popisuje Jana Kozáková z oddělení vzácných tisků Městské knihovny v Praze.
2: Návštěvníci na výstavě uvidí výtisky z konce 19. století, ale i vzácné bibliofilie z posledních let vyzdobené například Zdeňkem Sýkorou, Mílou Firstovou nebo Borisem Jirků.
0: Chrám svaté Barbory v Kutné Hoře také letos o prázdninách nabízí speciální večerní prohlídky. Římskokatolická farnost na ně zve každou středu a čtvrtek až do 20. srpna. Prohlídky začínají v 8 večer.
3: Chrám je při večerní prohlídce osvětlený svíčkami. Návštěvníci se podívají například na vnitřní galerii, odkud je dobře vidět důmyslný opěrný systém katedrály. Kostel taky rozezní hra na varhany. Vstupenky je lepší si koupit v předstihu na webových stránkách festivalu Kutnohorské léto. Z Kutné Hory Michal Trnka, Český rozhlas.
0: Americká válka s Íránem zatím pro Spojené státy stála desítky miliard dolarů. Při slyšení v kongresu to uvedl americký ministr obrany Pete Hegseth, který poprvé od červencové eskalace konfliktu s Íránem předstoupil před zákonodárce, přišel žádat o další miliardy na válku.
4: Ministr obrany před senátním výborem řekl, že náklady na válku proti Íránu se dosud vyšplhaly na 37,5 miliardy dolarů, tedy v přepočtu téměř 1 bilion korun. Na pokračování konfliktu zároveň kongresmany požádal o 2x, tedy další téměř 2 biliony korun. Šéf Pentagonu také odhalil, že americká armáda tajně provedla Hormuzským průlivem tankery s až 500 milionů barelů ropy. Slyšení provázely ostré výměny. Demokratický senátor Gary Peters označil Hegsethovo vedení za selhání. Prezident Trump mezitím oznámil, že Spojené státy už brzy zaútočí na podzemní jaderné zařízení pod horou Pickax. Jana Ciglerová, Český rozhlas.
0: Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová a Dominika Šalková budou hrát o postup do čtvrtfinále domácího turnaje okruhu WTA na Pražské Štvanici. Bouskovou krátce popolední čeká Američanka Líová, Valentová bude hrát s Australankou Jointovou, Šalková nastoupí proti Dodánové z Francie. Dnes má být nejprve jasno, později ale i oblačno s možností slabých přeháněk a teploty 21 až 23 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
5: No a přinášíme opět aktuální dopravní informace, jak to v Praze a okolí jede na silnicích. Teď po 11. hodině to nám přiblíží Kuba Vodička.
6: Hezké dopoledne. Na příjezdu do Prahy po D5 se stále popojíždí dlouhá kolona, a to především kamionů v pravém pruhu. Ty se zastavují už za sjezdem na Loděnici zhruba na 8. kilometru D5 a pomalu pak jedou až na Pražský okruh k Ořechu. Osobní auta v levém pruhu se v celém úseku ale zastavují, dá se říct, vesměs nárazově a projedou celý úsek výrazně rychleji. Pomalu se jede také na příjezdech k letišti, a to v obou směrech kvůli omezení směrem SD7. Kolona od Kněževsi ze 4. kilometru směrem ven z Prahy se zastavíte kousek za nájezdem od Evropské, zdržení až 15 minut. Provoz pak vázne také v obou směrech před omezením Vekbelské. Na příjezdu od D8 je kolona od sjezdu na Zdiby, v opačném směru kolona převážně kamionů jak v Novopatské, tak už na okruhu od sjezdu na Běchovice. Pro osobní auta i zde ten provoz je výrazně rychlejší. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
5: Před 5 minutami odbyla 11. a středeční dopolední Praha pokračuje. A opět si skvěle zahrajeme, postará se o to třeba Dua Lipa.

0: bursting at the seams. Je středa, dnes 22. červencový den Magdalény a Magdy dnes slaví svátek, tak přejeme všechno nejlepší. Pokud vás láká návštěva výstavy postmoderního československého lidového designu z let 1948 až 1989, pak na ně můžete vyrazit na zámek Veleslavín. Má název Domácí umění a koná se až do konce srpna. Artefakty na výstavu byly vybírány tak, aby navazovaly na téma zámku, domova, krásy a lásky. Výstavu můžete navštívit vždy od pondělí do pátku mezi 15. a 18. hodinou a o víkendech mezi 13. a 18. Další zajímavé tipy najdete i na našem webu praha.rozhlas.cz. A vracíme se na silnice, stále pro vás sledujeme aktuální situaci v Praze a okolí. Na příjezdu do Prahy po dálnici D5 po pojíždí kolona kamionů v pravém pruhu už za sjezdem na Loděnici z 8. kilometru. Pomalu se sunou až na Pražský okruh ke sjezdu na Ořech. Osobní auta v levém pruhu se zastavují jen nárazově. Pomalu jedou příjezdy k letišti v obou směrech. Z dálnice D7 je kolona ze 4. kilometru od Kněževsi a v opačném směru od nájezdu z Evropské. Zdržení 10 až 15 minut. Provoz vázne v obou směrech taky před omezením ve Kbelské. V Cínovecké je kolona od sjezdu na Zdiby, v opačném směru je kolona převážně kamionů v celé Novopatské a začíná už na okruhu před sjezdem na Běchovice. Osobní auta v levém pruhu projedou rychleji. A pomalu se jede také na magistrále směrem do Holešovic kvůli omezení na Hlávkově mostě. Od muzea je to na 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Botox po 7. první. Eva Farná druhá, ale povinně končí. Fotbalová hymna DNA. More than a game je třetí. Další aktuální hity. Top 10 a 5 nasazených. Ještě do čtvrteční půlnoci hlasujte.
2: Na praha.rozhlas.cz.
1: V neděli večer si s námi dejte další vydání v premiéře.

0: Tohle byly The Police na rádiu Praha, před námi je 11:30 a taky další zprávy, které vám přináší Denisa Žižková.
1: Dobré dopoledne. Praha 6 vybrala vítězný návrh architektonické soutěže na rekonstrukci a dostavbu kulturního centra Kaštan na Břevnově. Zakázku získalo pražské studio Ateliér Bot Architekti, které nyní bude s radnicí jednat o zpracování projektové dokumentace. Kulturní centrum Kaštan sídlí v barokně klasicistní budově v Bělohorské ulici, která je kulturní památkou. Ve Slánském lesoparku v části města Háje skončila stavba další části cyklostezky nazvané Topolová cesta. Poslouží k rekreaci i k dojíždění do práce a do školy. První část už dalo město postavit před několika lety. Nyní přibyl úsek dlouhý necelý kilometr. Řecko by dnes mělo zažít nejteplejší den letošního roku, protože teploty mohou podle meteorologů místy dosáhnout až 43 stupňů Celsia. V několika regionech zároveň platí stav pohotovosti kvůli riziku požárů. Ligová fotbalová asociace podepsala tříletou smlouvu s britskou společností Propič. Ta se zabývá péčí o hrací plochy na stadionech a spolupracuje mimo jiné s FIFA, UEFA nebo anglickou Premier League. Propič bude tuzemským klubům pomáhat se zvyšováním kvality trávníků a případným přechodem na hybridní povrch. Tato plocha kombinuje přírodní trávník s umělými vlákny a výsledkem je výrazně odolnější povrch. Dnes má být polojasno až oblačno, během odpoledne přibývání oblačnosti a teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A stále sledujeme aktuální dění na silnicích v Praze a okolí. Aktuální a čerstvé zprávy má pro nás Jakub Vodička.
3: Hezké dopoledne. Kamiony stále popojíždí před Prahou na dálnici D5. Zastavují se už za sjezdem na Loděnici zhruba na 8 kilometrů a pomalu se sunou až na Pražský okruh, kde pak kolona pokračuje až ke sjezdu na Ořech. Osobní auta v levém pruhu se v celém úseku zastavují spíše nárazově a projedou výrazně rychleji. Na výjezdu z Prahy směrem na letiště se za odbočkou na Horoměřice srazila dvě auta. Průjezdný zůstal pouze jeden jízdní pruh. Kolona, která začíná už před sjezdem do Evropské, vás aktuálně zdrží asi čtvrt hodiny. Provoz v obou směrech vázne před omezením ve Kbelské. V Cínovecké čekejte kolonu od sjezdu na Zdiby. V opačném směru je kolona delší. Převážně kamiony popojíždí jak v celé Novopatské, tak začínají popojíždět už na Pražském okruhu u sjezdu na Běchovice. Osobní auta v levém pruhu i zde projedou výrazně rychleji a pomalu pojedete na magistrále směrem do Holešovic kvůli omezení na Hlávkově mostě od muzea. Je to na 15 až 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Host Lenky Vahalové. Dabér a dabingový režisér Richard Wagner namluvil třeba Jindru ze Skalice v oblíbené videohře Kingdom Come Deliverance 2. Jak se k téhle roli dostal? Proč se hra stala oblíbenou a proč kromě dabování začal i režírovat? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Blíží se středeční poledne, ale ještě předtím i další téma. Naše létající redaktorka Monika objevila lekce jógy, které se cvičí v zahradě. Víc nám k něm řekne už v příštích minutách. A na Rádiu Praha už se svým songem čeká Eva Farna. Nebo kapela Welshly Arms. Přeji vám příjemný poslech.

0: Na Rádiu Praha dozněli Imagine Dragons, je krátce po 11:45. Na pražském Žižkově se konají lekce jógy v zahradě. Naše letající redaktorka Monika Doležalová se na lekci zašla podívat a taky zjistit, jak se venkovní lekce liší od těch uvnitř.
1: Výhoda tak je to za na čerstvém vzduchu, to je vždycky lepší než vevnitř. Výhoda je i to, že to tělo se musí nějak jako, což je i, jakoby aklimatizovat na to, že třeba je chladnějc, teplejc, jakože tělo vlastně pracuje a učí se na nějakou aklimatizaci. Výhoda je prostě, že jste jako v přírodě u trávy, prostě vždycky je to jakoby příjemnější.
2: Sdělila mi benefity venkovních lekcí jógy lektorka Daniela v atriu na Žižkově. Nevýhodou jsou rušivé elementy, na kterých se ale dá učit koncentrace. Pokud není dobré počasí, je v nabídce i vnitřní varianta.
1: Třeba když je tak jako fakt na pochybách, tak se i ptám třeba lidí, můžeme cvičit i vevnitř, i venku, můžete si vybrat, chápeme, že je třeba chladnějc a většinou stejně, oni přijdou v mikině a zvolí si venek. I podle toho vlastně se snažím ty jogy dělat, že třeba větší vedro, tak nechodím hodně nahoru dolů, aby se lidem nemotala hlava, aby to nebylo tak náročné, a když naopak chladnějc, tak se snažím ty cvičence jako víc zahřát, aby jim nebyla jako právě třeba zima.
3: My jsme vlastně v přírodě, tak pouští se tady hudba u těch lekcí?
4: Je to vždycky na lektorce. Někdo preferuje hudbu, někdo ne. Ono vlastně, když jste venku a těch ruchů je tu opravdu hodně, protože je to úterý ráno, takže ten Žižkov se v 8 začíná rozbíhat. Tak ta hudba je fakt takovej jako doprovodný prvek, jak pro koho. Ono ne vždycky si tady tu hudbu prostě užijete s těma ruchama, který okolo jsou.
2: Prozradila mi organizátorka Adéla Matoušková. Zajímalo mě, jak se lekce přizpůsobuje venkovnímu prostoru.
1: Vznikl tady takový ten čas, tady ten kruh, kdy jsme jako dokola a je to vlastně takový jako příjemně taky stmelující, že to není tak, že se poskládáme, ale že jsme tak jako u sebe. Tím, že jsme trošičku z kopce, tak se pak jako snažím třeba některé ty cviky otáčet, aby se lidi otočili, aby nebyli hlavou dolů a tak. A zároveň, že třeba velký sluníčko a je vedro, takže se třeba během lekce někdo posune. Pak samozřejmě jakoby někomu může nevyhovovat jakoby dotek, jakoby tráva, že občas to prostě jako některé věci se musí dělat trošku mimo, tak třeba odejdete se špinavým kolenem, protože chcete udělat tu pozici dobře, tak to je jako výhoda, nevýhoda.
2: Hodiny jógy na Žižkově probíhají každé úterý ráno a takhle cvičení zahájila Daniela.
1: Jenom se hezky uvelepte, klidně uberte se skřížený, sedete se do patách a jenom se na chvílinku zkuste zpřítomnit, na chvilku neřešit, co bylo, co vás dneska čeká. Ještě se vyspali, ale zkuste si jenom hezky sednout, zavřít oči a jenom dýchat a vnímat, jak se dneska...
2: Monika Doležalová, Rádio Praha.
0: No a po józe se pustíme opět na silnice, zjistit aktuální stav. Na Pražském okruhu je silný provoz v obou směrech před sjezdem na Ořech. Směrem na letiště se popojíždí v obou pruzích od sjezdu na Vestec a kamiony v pravém pruhu se zastavují před Jesenicí. Ve směru na dálnici D1 je kolona kamionů už z dálnice D5 ze 7. kilometru. V obou směrech je zdržení pro osobní auta 15 až 20 minut, pro kamiony výrazně delší. Provoz vázne v obou směrech taky před omezením ve Kbelské. V Cínovecké je kolona od sjezdu na Zdiby, v opačném směru je kolona převážně kamionů v celé Novopatské a začíná už na okruhu u dálnice D11. Osobní auta v levém pruhu projedou rychleji. A pomalu se jede na magistrále směrem do Holešovic kvůli omezení na Hlávkově mostě. Od IP Pavlova je to na 20 minut. Jeďte opatrně a šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: 4 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Ministr kultury Otto Klempíř za motoristy nabídl pracovníkům Národní galerie Praha, aby se podíleli na přípravě nového výběrového řízení na ředitele instituce. Původní konkurs na šéfa instituce ministr v červnu zrušil.
2: Potřebuju vyhlásit nové, velmi zevrubné, v uvozovkách náročné a těžké výběrové řízení a musí z toho vzejít ten, kdo tuto úlohu zvládne.
3: Popisuje Otto Klempíř. Pracovníci galerie budou po schůzce s šéfem rezortu kultury o nabídce ještě jednat, dodává předseda galerijních odborů Jan Vojtíšek.
4: Pan ministr nám slíbil, že nové výběrové řízení proběhne transparentně, že podmínky zadávací budou zveřejněny, včetně složení členů komise. Pan ministr nám nabídl účast v tom výběrovém řízení a my se budeme těšit, že tyto sliby ministerstva kultury budou dodrženy.
3: Základní odborová organizace poslala ministrovi 10. července otevřený dopis. V něm žádá o vysvětlení jeho kroku. Kdo bude dalším ředitelem Národní galerie Praha, by mělo být jasné v lednu příštího roku. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
0: Dopravci letos za prvních 6 měsíců na mýtném zaplatili víc než 10 miliard korun, je to o téměř 6% víc než za stejné období loni, víc než polovinu vybrané částky od začátku roku zaplatili zahraniční dopravci většinu za jízdu po dálnicích, říká Miroslav Beneš, mluvčí správce mýtného systému společnosti CzechToll.
5: Nejvíce nákladních vozidel evidoval CzechToll v prvním pololetí na dálnici D1 u Modletic. V každém směru zde projelo během 6 měsíců přibližně 1,5 milionu nákladních vozidel. Druhý nejvytíženější úsek je také na dálnici D1, a to mezi exity Brno Centrum a Brno Jih.
0: Děti ve Francii se už od září nedostanou na sociální sítě, zakázané budou pro všechny mladší 15 let. Zákon schválili francouzští poslanci, jde o první takový zákaz v Evropě.
6: Le scrutin est clos.
7: TikTok, Snapchat nebo Instagram tak budou muset ve Francii důsledněji kontrolovat věk uživatelů. Děti si nebudou smět zakládat nové účty a ty současné jim úřady postupně smažou. Pro podobné restrikce je i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
8: Ty odborníci říká, že to strašně škodlivé pro děti a my musíme ochránit ty naše děti.
7: V Česku je zákonná hranice pro samostatné používání sítí 15 let. Nikdo ji ale nehlídá, jak upozorňuje analytička projektu e-bezpečí Karolína Ziburová.
9: Děti to udělají tak, že napíší jiné datum narození nebo nějakým jiným způsoby se k sociální síti přihlásí.
7: Plošný zákaz by ale podle některých expertů mohl připravit děti o kontakt s kamarády. Rodičům i školám doporučují, aby se spíš zaměřili na prevenci. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: 17. etapa cyklistické Tour de France by měla po zvlněném úvodu vyvrcholit hromadným spurtem. Uspět v něm chce český reprezentant Pavel Bittner, podle kterého jde o jednu z posledních příležitostí pro sprintery.
10: Já se na to moc těším. Je to velká prostě příležitost se nějakým způsobem ukázat a závodit aktivně a udělat nějaký hezký výsledek.
0: Dnes má být polojasno až oblačno, během odpoledne bude oblačnost přibývat a teploty 22 až 24 stupňů.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
11: A my necháme aktuální dopravní informace, jak to teď po poledni vypadá na silnicích v Praze a okolí, tak to ví Jakub Vodička. Jakub, máš slovo.
12: Hezké poledne. Silný provoz se stále na Pražském okruhu v obou směrech před Ořechem. Týká se to především kamionů směrem na letiště. Popojíždí kamiony v pravém pruhu od sjezdu na Jesenici. Ve směru na D1 je pak kolona kamionů už od 7. kilometru dálnice D5 před Rudnou. V obou směrech zdržení pro osobní auta jen kolem 15 minut, ale pro kamiony výrazně delší. Provoz vázne pak také před omezením Vekbelské ve směru z Novopatské. Kolona převážně kamionů začíná už na Pražském okruhu u nájezdu z D11. Osobní auta v levém pruhu projedou levým pruhem celý úsek výrazně rychleji. Pomalu se jede pak ještě na magistrále směrem na Holešovice. Kvůli omezení na Hlávkově mostě od náměstí P. Pavlova je to zhruba na 20 minut a zdržíte se také na příjezdu k letišti směrem z Prahy od Evropské do omezení u sjezdu na letiště. Je to asi na 10 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
11: Před 6 minutami odbyla 12. hodina a odpolední Praha, to jsou v příští

V minutách i hity, o které se postará skupina Tata Boys. A kromě jiných taky Artemas. Příjemný poslech vám přeje vláda Malo.

0: Součástí dnes středeční odpolední Prahy byly One Republic a budou v těch nejbližších minutách taky Tata Boys. Připomínám, že se stále můžete zapojit do hlasování do vinilu a samozřejmě zůstáváme tentokrát na domácí hudební scéně. O vaše hlasy usiluje Michal Pavlíček s deskou Na obzoru a proti němu stojí skupina Tango s albem Elektrický bál. K hlasování využijte opět náš Facebook facebook.com/radio.praha. Možnost hlasovat v tomto kole končí v pondělí 27. července v poledne a vítěznou desku vám v pořadu Vinyl na Rádiu Praha pustíme v ten samý den po zprávách v 21 hodin. Praha žije hudbou. Doplníme aktuální dopravní informace. Na Pražském okruhu je silný provoz v obou směrech před sjezdem na Ořech. Směrem na letiště popojíždí hlavně kamiony v pravém pruhu od sjezdu na Jesenici. Ve směru na dálnici D1 je kolona kamionů už z dálnice D5 od 7. kilometru. V obou směrech je zdržení pro osobní auta kolem 15 minut, pro kamiony výrazně delší. Provoz vázne před omezením Vekbelské ve směru z Novopatské. Kolona převážně kamionů začíná už na okruhu u nájezdu z dálnice D11. Pomalu se jede na magistrále směrem do Holešovic kvůli omezení na Hlávkově mostě. Od náměstí IP Pavlova je to až na 20 minut. A v tunelu Mrázovka směrem na Brandovský most popojíždí levý jízdní pruh. Je to kvůli omezení u výjezdu z tunelu na Radlickou ulici. Dobře dojeďte.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně.

0: Je půl jedné, krásné, dnes středeční odpoledne na Rádiu Praha. Máme pro vás další zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Dobré odpoledne. Česká armáda bude mít od srpna nového šéfa velitelství pro operace generálmajora Jaroslava Míku. Funkci velitele mu dnes symbolicky na pražském Vítkově předal generálporučík Václav Vlček, který Míkovi odevzdal bojový prapor. Na začátku slavnostního ceremoniálu proletěly nad národním památníkem na Vítkově stíhací letouny JAS-39 Gripen. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku z 350 tisíc na 400 tisíc korun. V případě narození dvojčat a vícerčat to bude dvojnásobek částky, počítá s tím vládní novela o státní sociální podpoře a pomoci, kterou dnes doporučil Senátu téměř jednomyslně schválit jeho ústavně právní výbor. Ministr zahraničí Petr Macinka ve čtvrtek a v pátek navštíví Chorvatsko. U Splitu uctí památku čtyř Čechů, kteří v polovině června zemřeli po srážce plachetnice s katamaránem. V programu cesty má i jednání se svým chorvatským protějškem Gordanem Grlićem Radmanem a chorvatským premiérem Andrejem Plenkovičem. Neomezené užívání mobilních telefonů může souviset s horší kvalitou spánku nebo nárůstem výskytu úzkostných poruch a celkově s omezením fyzického pohybu. Zákaz používat mobilní telefony ve školách je proto jedním ze zásadních kroků k ochraně duševního zdraví dětí a podpoře jejich přirozeného kognitivního vývoje. Shodují se na tom odborníci České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně. Společnost to dnes uvedla v tiskové zprávě. Dnes má být polojasno až oblačno, během odpoledne bude oblačnost přibývat a teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A s Jardou Kollerem se teď opět vracíme na silnici. Jardo, pěkné odpoledne.
3: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem ve směru. Na D5 se kamiony zastavují už na 7. kilometru. Ve směru na letiště je fronta od Vestce, zdržení 15 minut. Novopatská na D8 je plná v celé délce kvůli omezení ve Kbelské. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte s kolonou od sjezdu na Běchovice. K Průmyslové je to na více než 10 minut. A ve Vilzonově směrem z centra se jede krokem v celé délce. Provoz zpomalují opravy na Hlávkově mostě, zdržení 20 minut. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Praha žije.
5: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
6: Pet Shop Boys. Dream World. Greatest Hits Live. Legendární britské synthpopové duo a největší hity živy. V červnu 2022 mělo tour zastávku i v Praze. Pet Shop Boys živě na 107,1 FM a v DAB+. Ve čtvrtek večer.
4: Praha žije. Praha žije.
6: Radio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Je po půl jedné, pěkné odpoledne vám všem. V Klánovicích je jediný pobytový tábor v hlavním městě s přespáváním ve stanech. Na kontrolu tam dnes vyrazili pražští hygienici. Za pár minut se za nimi podíváme. A na Rádiu Praha zaspívá Moby. Je skupina Poetika.
7: Už nehledám to místo.
0: Přeji vám skvělý den i poslech.

0: 12 hodin 46 minut, Rádio Praha stále s vámi. V pražských Klánovicích se momentálně odehrává jediný pobytový tábor v hlavním městě s přespáváním ve stanech. Hygienici hlavního města tam dnes vyrazili na kontrolu. Je s nimi i náš reportér Ondřej Mikušek. Ondro, pěkné odpoledne.
1: Hezký den. Hygienici na tábory chodí neohlášeně, takže vedoucí nevěděli, že dneska přijdeme. My jsme ale zase nevěděli, že děti měly zrovna na dnešek naplánovaný výlet. No a proto tady není takový ten klasický táborový hluk. Všeho všude jsme tady potkali jednu účastnici, která na výlet nemohla kvůli poraněné noze, poté dva o něco starší praktikanty a několik členů vedení, včetně kuchařek. Hygieničky ale aspoň měly klid na svou práci.
0: Co všechno tedy hygienici kontrolovali a jak to dopadlo?
1: Začali tím, že prošli podsadové stany a indiánská týpí, ve kterých děti přespávají. Kontrolovali třeba, jestli matra nebo další věci dětem nemůžou ze spod navlhnout. Tábor organizuje Dům dětí a mládeže Prahy 10, který tady má velkou budovu s koupelnami, kuchyní, jídlem a dalším zázemím. To podle hygieniků výrazně přispívá k tomu, že tady žádné problémy nejsou. Organizátorům dali maximálně doporučení výživy, například méně sladit čaj.
0: Ty už jsi zmínil, že děti dnes vyrazily na výlet, ale popiš nám, jak to na tomhle táboře vlastně vypadá.
1: Je to přírodní tábor, takže se program zábavnou formou zaměřuje třeba na biologii, fyziku nebo chemii. Děti dělají různé pokusy a pracují třeba s mikroskopy. Kromě toho ale hlavní téma letošního ročníku je sport, konkrétně dneska se týká horolezectví. Celkově mají hygienici v Praze letos naše nejen 4 pobytové tábory, ale v těch ostatních děti přespávají třeba ve školách. Tady v Klánovicích je to proto opravdu ojedinělý případ v hlavním městě, kde účastníci spí venku ve stanu.
0: O dětském táboře v Klánovicích, který dnes kontrolovali pražští hygienici, jsme mluvili s reportérem Ondřejem Mikuškem. Ondro, díky za informace. Naslyšenou.
1: Naslyšenou.
0: No a z tábora se vracíme opět na silnice. Na pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem. Ve směru na D1 se kamiony zastavují už na D5 na 7. kilometru. Ve směru na letiště je fronta od Vestce. Zdržení 15 minut. Novopatská směrem na D8 je plná v celé délce kvůli omezení Vekbelské. Na Štěrboholské spojce směrem na Lanový most počítejte s kolonou od sjezdu na Běchovice. K Průmyslové je to na více než 10 minut. Ve Vilznově ulici ve směru z centra se jede krokem v celé délce. Provoz zpomalují opravy na Hlávkově mostě. Zdržení 20 minut. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Benson Boone s námi na rádiu Praha, je 13 hodin, ve studiu už je Denisa Žižková a to znamená, že jsou připravené zprávy. Vítej, Deniso.
1: Děkuju, hezké odpoledne.

0: primátor hlavního města Bohuslav Svoboda z ODS svolal koaliční jednání kvůli včerejšímu zásahu policie na magistrátu. Zástupci chorvatských a českých úřadů se scházejí ve Splitu kvůli vyšetřování námořní nehody, při které v červnu přišli o život 4 Češi. Čína kritizuje pokutu uvalenou Evropskou komisí na internetový obchod AliExpress. Dnes má být polojasno až oblačno a teploty maximálně 24 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Zástupci pražské koalice budou jednat.

0: Pracovníci jim nejsou přímo podřízení. Mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala řekl, že policie zatím nikoho neobvinila. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Chorvačtí vyšetřovatelé srážky katamaránu s plachetnicí, při které zemřeli čtyři Češi, se dnes scházejí se zástupci Českého ministerstva dopravy. Schůzka je zaměřená na výměnu informací ohledně toho, co k tragické nehodě vedlo.
2: Je v zájmu České republiky aktivně spolupracovat při objasňování příčin a okolností této tragické události.
3: Řekla serveru i rozhlas mluvčí ministerstva dopravy Alena Müll. Chorvatská agentura pro vyšetřování námořních nehod, s jejímiž vyšetřovateli se zástupci rezortu scházejí, nemá na starosti trestně právní rovinu případu. Tu řeší chorvatské orgány činné v trestním řízení a podle ministerstva dopravy i s nimi spolupracují české složky. Soud splitsko-dalmatské župy poslal po nehodě do vyšetřovací vazby prvního důstojníka dopravního katamaránu, který je podezřelý ze zavinění srážky s plachetnicí z nedbalosti. Vyslechnutí dalších svědků byl 33-letý muž puštěn a je vyšetřován na svobodě. Z Chorvatska Tea Veseláková, Český rozhlas.
1: Čínská vláda kritizuje pokutu, kterou od Evropské unie dostalo internetové tržiště AliExpress. Sankce ve výši 550 milionů eur v přepočtu přes 13 miliard korun je dosud nejvyšší, jakou Evropská komise podle této legislativy udělila. Podle komise AliExpress nedostatečně bránil prodej nelegálního a nebezpečného zboží zákazníkům. Čínské ministerstvo obchodu tvrdí, že Evropská unie pod záminkou regulace vytváří obchodní bariéry a omezuje podnikání čínských internetových obchodů v Evropě. Zároveň slíbilo, že Peking bude čínským podnikům pomáhat při jejich ochraně práv. Dalších 6 českých vodních slalomářů bude bojovat o semifinále mistrovství světa. Tentokrát to budou v americké Oklahomě kanoisté, včetně Václava Chaloupky, který získal před 5 lety zlato. Na šampionátu ale naposledy závodil před 3 roky.
4: Vlastně já jsem za tu dobu stihnul se oženit, mít syna a že těch jako kdyby životních věcí se stalo hodně a zaříkal jsem si, tak se nad tím člověk jako pozastaví, že je to tak, že mu to vlastně ani nepřijde, že ten Londýn už byl 3 roky zpátky, řekl by, že to byl prostě klidně loni, ale ten čas uplynul a jsem moc vděčný, že tady můžu být a že zase na té největší akci, samozřejmě když pominu olympiádu, můžu závodit.
1: Kvalifikace kanoistů začne po 17. hodině českého času. Dnes má být polojasno až oblačno, odpoledne možné přehánky a teploty 22 až 24 stupňů.
5: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
6: Pojďme se teď podívat také na silnice. Jsou místa, kde to poměrně dost vázne a všechny je mapuje Jarda Koller. Víte, Jardo.
7: Hezké odpoledne. Dálnice D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Průhonice je teď průjezdná jen levým pruhem, a to jenom krokem. Na 7. kilometru leží motorka, stojí tam ještě kamion. Prudce se brzdí před zatím krátkou klonou. Dá se předpokládat, že dálnici uzavřou, na místo pojedou záchranáři. Tvořte uličku. Na pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem. Ve směru na D1 se kamiony zastavují už na D5. Na 7. kilometru ve směru na letiště je fronta od Vestce, zdržení 15 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most se u čerpací stanice MOL srazilo nákladní auto a odtahovka. Blokují pravý pruh, tvoří se kolona. Brzdí se teď u Europarku, zpoždění přes 10 minut a narůstá. Novopatská směrem na D8 je plná v celé délce kvůli omezení ve Kbelské a ve Vilzonově směrem z centra se jede krokem od hlavního nádraží. Provoz zpomalují opravy na Hlávkově mostě, zdržení 20 minut. Šťastnou cestu.
8: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Radio Praha.
6: Krásné odpoledne, s vámi je Radio Praha. Dnes máme středu 22. července. Venku trošku větrno, ale jinak příjemné počasí, i když je pravdou, že někde ráno bylo dokonce kolem 8 stupňů Celsia. Teď ale si naplno můžeme užívat léto. A kdo s námi? Alex Warren. Taky Tom Walker. A nebo Lucie z Marí. Marie, jsi jako vítřík do ticha. Ať se vám daří a máte skvělý den.
5: Radio Praha a Olda Burda.
9: A Olda Burda.

0: Cheryl Cole s námi na rádiu Praha, je 13 hodin a 16 minut. No a protože je středa 22. července, tak středa patří u nás nejnovější muzice. Po 21. hodině Hot Zone, premiéry, žhavé hudební novinky. No a dnes konkrétně se svými díly přijdou Mick Postner, Carly Rae Jepsen, také Kelly Clarkson, Beck, Brandon Flowers, ale i kanadští rockeři Nickelback. Hot Zone ještě jednou u nás na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Každou středu, tedy i dnes po zprávách v 21 hodin. Nenechte si to ujít. A co říká doprava? D1 z Prahy do Brna je za sjezdem na Průhonice neprůjezdná na 7. kilometru. Zasahují tady záchranáři u následků vážné nehody. Kolona začíná na 4. kilometru a narůstá. Poslední volný sjezd je na Šeberov. Zpět se dá vrátit u Čestlic. Na okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem. Ve směru na D1 se kamiony zastavují už na D5 na 6. kilometru. Ve směru na letiště je fronta od Vesce zdržení 15 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most se u čerpací stanice MOL srazilo nákladní auto a odtahovka blokují pravý pruh, tvoří se kolona. Brzdí se teď za Lanovým mostem, zpoždění přes 15 minut a narůstá. Novopatská směrem na D8 je plná v celé délce kvůli omezení Vekbelské. Ve Vilzonově směrem z centra se jede krokem od hlavního nádraží. Provoz zpomalují opravy na Hlávkově mostě a zdrží vás 120 minut. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Máte rádi novinky?
3: Tak si nalaďte každou středu

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, máme 13.31 a máme tady také zprávy s Denisou Žižkovou.
1: Přeji dobré odpoledne. Po včerejším zásahu na pražském magistrátu obvinila policie 6 lidí a 2 firmy z korupce a praní špinavých peněz. Oznámil to mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle informací Českého rozhlasu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča. Podle žalobců část obviněných působila jako organizovaná zločinecká skupina. Dopravci letos za první 6 měsíců na mýtném zaplatili více než 10 miliard korun. To je o 6% víc než za stejné období loni. Českému rozhlasu to řekl Miroslav Beneš, mluvčí správce mýtného systému společnosti CzechToll. Víc než polovinu částky vybrané za pololetí podle něj zaplatili zahraniční dopravci, většinou za jízdu po dálnicích. Překladatelé a tlumočníci se obávají o budoucnost svého oboru na Univerzitě Karlově. Tamní filozofická fakulta chce totiž zrušit samostatný ústav translatologie a výuku přesunout pod jiné katedry. Podle děkana fakulty Evy Lehečkové je to nutné kvůli úsporám. Zaměstnanci i studenti ústavu se proti plánu ohradili a varují, že může oslabit výuku. Do Hradozámecké noci, kterou letos Národní památkový ústav pořádá v sobotu 22. srpna, se zatím přihlásilo 139 památek. To je o jednu víc než loni. Vedle státních hradů a zámků je mezi nimi také přes 40 památek soukromých, městských nebo spravovaných spolky a institucemi. O Hradozámecké noci zůstanou památky otevřené po setmění a připravují pro příchozí zvláštní program. Počasí má být dnes polojasné až oblačné. Během odpoledne by se mohla vyskytnout přeháňka a teploty 22 až 24 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A máme velký problém na naší nejfrekventovanější dálnici D1. A nejen tam, Jarda Koller nám řekne víc.
3: Hezké odpoledne. Na D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Průhonice byla dálnice neprůjezdná. Na 6,5 kilometru se srazila motorka, osobní auto a kamion. Podařilo se zprůjezdnit alespoň levý pruh. Kolona po pojíždí Schodova z prvního kilometru zdržení přes půl hodiny. Z Prahy se teď vyplatí jet po Strakonické nebo Vídeňské a objet to dál po pražském okruhu na D1. Na okruhu zůstává silnější provoz v obou směrech před Ořechem. Zdržení 10 až 15 minut v osobních autech od dálnice D5 v opačném směru od Písnice. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most za sjezdem na Dolní Počernice řeší nehodu, blokovaný je pravý pruh. Na místo jede sanitka, kolonu čekejte z Lanového mostu, je na více než 20 minut. A ve Vilzonově jsou obousměrné kolony od Bulhara. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Film, televizní seriály, pohádky, ale také divadelní jeviště. Tam všude můžete vidět Martu Danzingerovou. Věděli jste ale, že kromě hraní také píše, a to nejen knihy, ale také slam poetry? Nejen o textech, do kterých se dá vložit radost i smutek, bude mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Vítejte u nás na rádiu Praha ve 13 hodin 35 minut. My půjdeme na Filozofickou fakultu Univerzity Karlovy. Ta totiž chce zrušit ústav translatologie, jak jste ve zprávách už od Denisy měli možnost zachytit. Budoucnost výuky překladatelství a tlumočení vůbec v celé republice je prý v ohrožení. Proč? Pokusíme se na to odpovědět už za 10 minut.

0: Hity, doprava, informace. S vámi Rádio Praha, teď je, kdy je 13 hodin 45 minut, 107.1 FM a také DAP+. Překladatelé a tlumočníci se bojí o svůj obor, protože Filozofická fakulta Univerzity Karlovy chce od příštího roku zrušit samostatný ústav translatologie a jeho činnost rozdělit mezi jiná pracoviště. Zaměstnanci ústavu i další odborníci varují, že by tenhle krok mohl ohrozit jedinečný obor s víc než 60-letou tradicí. No a vedení fakulty svůj záměr zdůvodňuje snahou o úspory a efektivnější fungování školy jako takové.
1: My jako zaměstnanci jsme se to dozvěděli od našeho pana ředitele, docenta Tomáše Svobody, který se to dozvěděl naprosto nepřipraveně na schůzce se zástupci vedení fakulty 18. června.
2: Popisuje Aneška Charvátová, předsedkyně obce překladatelů, která na Filozofické fakultě učí. Informace o plánovaném zrušení oboru přišla podle ní bez varování nebo bez předchozího projednání se zaměstnanci.
1: Jsme předtím byli požádáni, abychom do našeho působení, což je ve Šparkově paláci v Vybernské ulici, přijali další dvě katedry, takže my jsme vlastně přestěhovávali kabinety a pak jsme se dozvěděli, že k prvnímu první ústav translatologie úplně zanikne.
2: Ústav by se měl rozdělit mezi několik jazykových katedr fakulty a jeho výuka by se postupně začlenila do jejich programů. Podle studentky Sylvie Houšťové, kterou čekají magisterské státnice, se studenti o změně dozvěděli na začátku července s tím, že by jim škola měla zajistit, že studium dokončí.
3: Se tvrdí, že čeština se zachová a že bude pod bohemistikou, ale bohemistika má plný kapacity. Co zase já vím od spolužáků, dostat se na některý semináře na bohemistice je jako závod, protože ty kapacity prostě nemají. A teď konc nás je okolo na ústavu 450-500 studentů.
2: Studenti ani zaměstnanci tedy netuší, jak by mělo zrušení ústavu vypadat. Děkanka Filozofické fakulty Univerzity Karlovy Eva Lehečková změnu vysvětluje hlavně nutností šetřit. Zaměstnancům tedy nemůže zaručit, že na fakultě budou moci pokračovat.
4: Fakulta není úplně v dobré ekonomické kondici a potřebujeme jít nějakou cestou úsporných opatření a efektivizace toho, jak vzděláváme a jak organizujeme vědu a výzkum. To je způsobeno tím, že dlouhodobě nám tu rozpočet vysokých škol, institucionální rozpočet stagnuje, anebo se pouze mírně navyšuje.
2: S vedením ústavu o podobě změn v úterý jednala. Podrobnosti o schůzce ani jedna ze stran zatím nezveřejnila. Studenti a zaměstnanci napsali otevřené dopisy, ve kterých varují, že změny můžou ohrozit kvalitní přípravu budoucích překladatelů a tlumočníků. A vznikla i petice, pod kterou už je přes 7 000 podpisů. Teď připravují argumenty pro akademický senát fakulty, který změnu projedná v září. Tereza Hybšerová, Český rozhlas.
0: Pojďme na silnice. D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Průhonice. Tady vyšetřují nehodu. 6,5 km srazila se tam motorka, osobní auto a kamion. Průjezdný je pouze levý pruh. Kolona popojíždí od Chodova z prvního kilometru, zdržení přes půl hodiny. Z Prahy se teď vyplatí jet po Strakonické nebo Vídeňské a objet dál po pražském okruhu na D1. Na okruhu zůstává silnější provoz v obou směrech před Ořechem, zdržení 10 až 15 minut v osobních autech od D5 v opačném směru od Písnice. Na Štěrboholské spojce ve směru na Černý most za sjezdem na Dolní Počernice řeší nehodu. Blokovaný je pravý pruh, kolonu čekejte z jižní spojky od sjezdu na Hostivař a je na víc než půl hodiny. Ve Vilzanově jsou obousměrné kolony od Bulhara. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
6: Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha. Nejvíc hitů v digitálu.

0: Billie Eilish s námi na rádiu Praha. No a teď je s námi také Mirek Kasan, ale i jiné osobnosti, o kterých se dozvíte ve zprávách. Mirku, vítej.
1: Díky, Oldo, dobré odpoledne. Policie vyšetřuje, jestli Filip Turek neporušil pravidla při rychlé jízdě pražským Strahovem. Praha vypíše zakázku na projektovou dokumentaci silnice mezi Kunratickou spojkou a ulicí U Rakovky. Počet obětí silných bouřek v Chile stoupl na 13, 7 dalších lidí se pohřešuje. A odpoledne bude přibývat oblačnosti a mohlo by i zapršet. Nejvyšší teploty vystoupí ke 24 stupňům, zítra se o 2 stupně ochladí.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policie se zabývá videem, na kterém se poslanec motoristů Filip Turek řítí ulicemi pražského Strahova ve sportovním voze Toyota. Prověřuje, jestli při jízdě neporušil pravidla silničního provozu. Video ze srpna 2021 je dostupné na YouTube. Jako první na něj upozornil server novinky.cz. Pokračuje policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
3: V uvedeném případě v současné době provádíme nezbytná šetření a vyhodnocujeme dostupné podklady. Bez ohledu na osobu, jíž se podezření týká, je nutné u každého záznamu spolehlivě zjistit, kdo vozidlo řídil, kdy a kde jednání došlo a ověřit původ a autenticitu záznamu i jeho návaznost na další důkazy.
1: Filip Turek na dotazy Českého rozhlasu.

0: Tý širší silniční stavby obchvat Písnice, obchvat Libuše a obchvat Kunratic, která ale s ohledem na velmi počáteční stav výkupu pozemku bude připravena k realizaci až za několik let, a proto alespoň v předstihu připravujeme k realizaci tuto dílčí část.
1: Novým šéfem velitelství pro operace České armády bude od srpna Jaroslav Míka. Na pražském Vítkově mu dnes funkci slavnostně předal současný velitel Václav Vlček, který bude nově sloužit v aliančních strukturách Bruselu. Jaroslav Míka je jeho dlouholetým zástupcem. Velitelství řídí vojenské operace v Česku i v zahraničí. Jaroslav Míka řekl, že musí být schopné reagovat nejen na současné bezpečnostní výzvy, ale hlavně se připravovat na ty v budoucnu. Vyjmenoval také hlavní priority, se kterými na post nastupuje.
2: Mezi klíčové priority patří připravenost v rámci NATO Force Model, implementace obranného plánu České republiky, regionálních plánů NATO, odolné velení a řízení, multidoménové operace a podpora našich spojenců prostřednictvím Host Nation Support a vojenské mobility.
1: V souvislosti se slavnostním aktem na Vítkově dnes předpolednem nad Prahou proletěly stíhačky Gripen. Jaroslav Míka ve své kariéře tyto armádní letouny pilotoval. Prudké přívalové deště na severu Chile zabily 13 lidí a 7 dalších se stále pohřešuje. Dnes o tom informovala agentura AFP. Kvůli podemletým silnicím a rozvodněným řekám zůstává víc než 60 tisíc lidí odříznuto od světa. Úřady také varují před dalšími sesuvy půdy, které zničily asi 2800 domů. Chilská vláda v pondělí vyhlásila stav nouze. Vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál na světovém šampionátu v Oklahoma City kvalifikaci kajakářů. Kromě něj se mezi 30 semifinalistů dostali i Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Mezi ženami uspěly v kvalifikaci Amálie Hilgertová a Kateřina Beková. Bára Galušková skončila. V závodech hlídek potom obsadili kajakáři i kajakářky 6. místo. Během odpoledne bude nad Prahou přibývat oblačnosti a k večeru se může s malou pravděpodobností vyskytnout i přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 24 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 22 stupňů. Čekejte proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a přeháňky. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
4: A pojďme se teď podívat na aktuální dopravu. Po 14. hodině silnice sleduje Jarda Koller. Jardo?
5: Hezké odpoledne na D1 z Prahy do Brna. Za sjezdem na Průhonice vyšetřují nehodu. Na 6,5 kilometru se srazila motorka, osobní auto a kamion. Všechna vozidla se podařilo odklidit do připojovacího pruhu. Kolona ovšem začíná už v ulici 5. května za jižní spojkou. Kolona se rozjíždí, ovšem nějakou dobu to potrvá. Na okruhu zůstává silnější provoz v obou směrech před Ořechem. Zdržení 10 až 15 minut v osobních autech od D5 v opačném směru od Písnice. Na Štěrboholské spojce ve směru na Černý most za sjezdem na Dolní Počernice řeší nehodu. Blokovaný je pravý pruh kolonu, čekejte z jižní spojky od sjezdu na Strašnice, zdržíte se přes půl hodiny. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se také bouralo, před Lanovým mostem srazila se dvě auta, blokují oba pruhy, jede se pouze připojovacím pruhem. Postojíte ze Štěrboholské spojky od sjezdu na Běchovice, zpoždění 25 minut a narůstá. Na Barandovském mostě směrem na Smíchov se srazila dvě auta, blokují prostřední pruh, tam je krátká kolona, a ve Vilzonově jsou obousměrné kolony, delší směrem z centra, krokem se jede od hlavního nádraží. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
4: Krásné odpoledne, je po 14. hodině a s vámi je Rádio Praha. Všechno nejlepší Magdalénám k jejich dnešnímu svátku. Ať se daří. No a nám se určitě dařit bude, myslím, skvěle. Se skvělou muzikou to ani jinak nejde. Somber.

0: Oh my God, Adele s námi na rádiu Praha teď, kdy je 14 hodin a 16 minut. Se skladbou, která vyšla 29. listopadu roku 2021. No, umístila se ve Velké Británii na druhém a v Americe na pátém místě. To byly nejlepší umístění, ale jedničkou byla samozřejmě ve světě taky například v Izraeli a nebo v Mexiku. Pokud bychom se podívali na album, ze kterého je, tak je to 30 z roku 2021. Už je to nějakých 5 let, čekáme, že by se mohla objevit nějaká zpráva o albu, zatím nemusíme se nechat překvapit a stejně tak je to i s koncertováním Adele. Zatím poslední koncerty, které jsou na internetu k dohledání, tak jsou ty mnichovské z roku 2024, ty se konaly v srpnu a byla to velká událost. Tak snad Adele něco přichystá třeba k nějakým dalším narozeninám. Ty kulaté budou už za 2 roky.
1: Praha je nej. V samém centru Prahy se už více než 250 let sleduje počasí. Clementinum patří mezi nejstarší meteorologické stanice na světě s nepřerušeným měřením. Pravidelná pozorování tu začala už v roce 1752. Meteorologové tehdy měřili teplotu, tlak vzduchu i srážky několikrát denně. A zajímavé je, že některé časy měření se používají dodnes. Právě díky Clementinu dnes vědci přesně vědí, jak se v Praze měnilo klima během posledních staletí.
2: Praha je nej.
0: A my se podíváme teď na aktuální dopravu. Začneme D1 z Prahy do Brna za sjezdem na Průhonice vyšetřují nehodu. Na 6,5 kilometru se srazila motorka, osobní auto a kamion. Všechna vozidla se podařilo odklidit do připojovacího pruhu. Kolona ovšem začíná už v ulici 5. května. Za jižní spojkou zdržení přes 10 minut a postupně klesá. Na okruhu zůstává silnější provoz v obou směrech před Ořechem od D5, a to konkrétně od Lohkova. Na Štěrbholské spojce ve směru na Černý most za sjezdem na Dolní Počernice řeší nehodu. Blokovaný je pravý pruh kolonu. Čekejte také z jižní spojky od sjezdu na Strašnice a zdržení je tady 40 minut. Na jižní spojce směr Barandovský most před Lanovým mostem se srazila 2 auta, už se podařilo je odstavit. Kolona z okruhu je na 25 minut a brzdí se už z D11. Na jižní spojce ještě 1 kolona, před Barandovským mostem se popojíždí 10 minut. Ve Velzonově jsou obousměrné kolony. Delší směrem z centra krokem se jede od hlavního nádraží. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
1: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kdo to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: never change.
1: Tupek s námi na rádiu Praha ve 14.30 a to je přesně čas na zprávy s Mirkem Kasanem.
2: České odpoledne. Zástupci českého ministerstva dopravy dnes v Chorvatsku jednají s vyšetřovateli tragické srážky české jachty a katamaránu. Zjistil to server iRozhlas.cz. Při srážce v Úžině poblíž Splitu v polovině června zahynuli 4 Češi. Chorvatské úřady naše ministerstvo k vyšetřování přizvali na žádost české strany. Státní fond Audiovize vybral na poplatcích 387 milionů korun. Jde tak o 70% nárůst oproti loňskému roku. Víc peněz dostal fond díky novele zákona, která zvýšila odvody kin, televizí i streamovacích platform. Fond tak může příští rok rozdělit na podporu české audiovize rekordních 787 milionů korun. Zaměstnanci i studenti Filozofické fakulty Univerzity Karlovy se v otevřených dopisech ohradili proti plánu zrušit ústav translatologie. Varují, že by to mohlo oslabit výuku. Vedení fakulty tento krok vysvětluje nutností šetřit. Výuka překladu a tlumočení by se měla přesunout pod několik jazykových kateder. Akademický senát fakulty změnu projedná v září. Írán dnes znovu popřel existenci tajného podzemního jaderného komplexu v horském masivu nedaleko íránského zařízení na obohacování uranu na Natanzu. Uvedl to na síti X mluvčí íránského ministerstva zahraničí Esmail Baghaí. Americký prezident Donald Trump včera varoval, že tento masiv zničí. Obhájkyně titulu Marie Bousková na tenisovém turnaji WTA v Praze porazila 7-5 a 6-4 Američanku Carol Yangsuch Liovou a postoupila do čtvrtfinále. Nad Prahou bude během odpoledne přibývat oblačnosti a k večeru se může s malou pravděpodobností vyskytnout přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí ke 22 až 24 stupňům Celsia. Zítra se o 2 stupně ochladí, čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a přeháňky. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
1: Pojďme se podívat na aktuální dopravu. Jarda Koller je tu s ní.
4: Hezké odpoledne. Brněnská směrem z centra se zcela rozjela po dřívější nehodě. Už se nezdržíte. Na Štěrboholské spojce ve směru na Černý most za sjezdem na Dolní Počernice řeší nehodu. Blokovaný je stále pravý pruh kolonu. Čekejte z jižní spojky od Spořilova. Zdržíte se přes 40 minut. Už se začíná kvůli tomu ucpávat i Spořilovská před jižní spojkou. Na východní části okruhu směrem na Lanový most se jde pomaleji mezi dálnicí D11 a místem nehody v protisměru, zpoždění 10 minut. Na jižní spojce je ještě jedna kolona před Barandovským mostem. Jíždí se do 10 minut. A ve Vilzonově jsou obousměrné kolony. Delší směrem z centra, krokem se jede od hlavního nádraží, zdržení 15 minut. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
1: Příjemné odpoledne a dobrý den, 14 hodin 33 minut, dnes středa a také 22. července. No a 22. červenec, ten v historii mapoval Petr Jungmann, už má hotovo, za 10 minut to sečteme, podtrhneme a řekneme. Do té doby například Leonie a Colum Scott, anebo Taylor Swift.

0: Černý den Rádia Praha.
1: Aby zvítězila pravda a láska.
2: Yes, we can.
3: Středa 22. července. Svátek mají Magdalény. Tady je Petr Jungmann. Velkým táborem lidu v Praze na Štvanici zahájili před 125 lety v roce 1901 sociální demokraté kampaň za uzákonění starobního a invalidního pojištění dělníků a sociálního zabezpečení dělnických vdov a sirotků. Starobní důchody byly u nás zavedeny až v roce 1924. Po amerických octomilkách a opici se před 75 lety v roce 1951 dostali na hranici vesmíru další živí tvorové, sovětští psi Cigan a Dezik. Odstartovali z kosmodromu Kapustin Jar po balistické dráze do výšky 101 kilometrů na palubě rakety R1, která byla kopií německé V2. Slavná Laika letěla o víc než 6 let později. Nový fotbalový stadion londýnského Arsenálu byl otevřen ve čtvrti Holloway přesně před 20 lety v roce 2006. Emirates Stadium pojme přes 60 tisíc fandů. Arsenal je úřadujícím anglickým mistrem. Anders Breivik rozpoutal v Norsku masakr před 15 lety. Nejprve ve vládní čtvrti hlavního města Norska Oslo zabil 8 lidí při bombovém útoku. Krátce poté střelbou ze samopalu zabil několik desítek mladých lidí na mítinku norské dělnické strany na ostrově Utøya. Další se utopili při snaze přeplavat na pevninu. Celkem 77 osob zemřelo, 151 bylo zraněno. Breivik byl odsouzen za vraždu a terorismus k 21 letům žaláře s možností prodloužení trestu. 18-letý Němec iránského původu David Somboli zastřelil v Mnichově v obchodním centru před 10 lety 9 lidí. Dalších 21 zranil. Sám přišel o život. Podle bavorského kriminálního úřadu byl Somboli rasista a příznivec krajní pravice a oběti si vybíral mezi lidmi přistěhovaleckého původu. Před rokem zemřel princ temnoty, metalová legenda Ozzy Osbourne, jen 2 týdny po svém rozlučkovém koncertu doma v rodném Birminghamu. Bylo mu 670. Před 90 lety se narodil český tanečník, herec, mim Jaroslav Čejka. 80 je francouzské šansoniérce Mirelle Mathieu. Ve stejný den roku 1946 se narodil i americký herec Danny Glover, například parťák Mela Gibsona, kapitán Murto ze Smrtonosné zbraně. A já přeju pěkný den.
4: Na okruhu zůstává silnější provoz obou směrech před Ořechem od dálnice D5 a od Lohkova na Štěrboholské spojce ve směru na Černý most za sjezdem na Dolní Počernice řeší nehodu, blokovaný je pravý pruh. Kolonu čekejte z jižní spojky od Spořilova, zdržíte se přes 40 minut. Zpomaluje kvůli tomu i Spořilovská před jižní spojkou. Na východní části okruhu směrem na Lanový most se jede pomaleji mezi dálnicí D11 a místem nehody v protisměru, zpoždění 10 minut. Ve Velzonově jsou obousměrné kolony delší směrem z centra. Krokem se jede od hlavního nádraží, zdrží vás to 15 minut a provoz tady brzdí omezení na Hlávkově mostě. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Viny.
5: Každé pondělí na Rádio Praha.
6: Na Rádio Praha.
0: Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit 80. Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango? Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku.

0: Policie po včerejším zásahu na pražském magistrátu obvinila 6 lidí z korupce a praní špinavých peněz. Kampus Hybernská chce vedení Prahy zrekonstruovat za 30 milionů korun. Agent umělé inteligence společnosti OpenAI se při testu vymkl bezpečnostním opatřením a napadl na internetu jinou firmu. A odpoledne bude přibývat oblačnosti a může se objevit i přehánka. Naměříme nejvýš 24, zítra 22 stupně.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Policisté obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství fungovali jako organizovaná zločinecká skupina. Obvinění jsou například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyšetřování bude dál pokračovat, říká mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
2: S ohledem na probíhající přípravné řízení není v současnou chvíli možné poskytovat bližší informace týkající se totožnosti dotčených osob, ale též informace týkající se vyšetřovaného skutku.
0: Podle informací Českého rozhlasu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a obviněnou firmou Dopravní inženýring Praha, která zajišťuje dopravní značení. Firma má obstavený majetek, jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Příští pondělí se kvůli zásahu policie sejde Pražská koaliční rada. Vedení Prahy plánuje opravit vnitroblok kampusu Hybernská. Radní hlavního města schválili vypsání tendru na rekonstrukci venkovních prostor. Její součástí bude například výstavba nové kanalizace, nádrží na dešťovou vodu a výměna povrchu dvora. Přestavba by měla stát víc než 30 milionů korun. Firmu by podle radního Adama Zábranského z Pirátů mohl magistrát vybrat ještě letos.
3: Budeme rádi, když třeba v říjnu vybereme dodavatele, ale uvidíme, ještě vždycky se může něco zaseknout. Co se týče omezení provozu, tak věřím, že ty vnitřní části

0: Začuje policejní mluvčí Jana Kroutilová.
1: Pokud vás kontaktuje neznámé číslo s tvrzením, že se jedná o vašeho blízkého, nevěřte automaticky všemu, co je ve zprávě uvedeného. Důležité je zavolat na telefonní číslo, které máte u osoby dlouhodobě uložené, nebo si informace ověřit jiným způsobem.
0: Pachatelé podobné zprávy posílají podle policie náhodně a čekají, jak příjemce zareaguje. Autonomní agent americké společnosti OpenAI při testu unikl z omezeného prostředí a dostal se do prostředí internetu. Tam napadl infrastrukturu společnosti Hugging Face, která mimo jiné poskytuje AI modely. Šéf napadené firmy uvedl, že útok byl odlišný od všech předešlých hackerských pokusů. Podle agentury Reuters incident pravděpodobně zvýší obavy ohledně rizik spojených s pokročilými modely umělé inteligence. Tenistka Marie Bousková postoupila do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Obhájkyně titulu na Prague Open zdolala Američanku Liovou po sadách 7-5 a 6-4. Odpoledne se na pražské štvanici představí taky Tereza Valentová a Dominika Šalková. Nad Prahou bude během odpoledne přibývat oblačnosti a k večeru se může s malou pravděpodobností vyskytnout i přeháňka. Nejvyšší teploty vystoupí na 22 až 24 stupňů Celsia. Zítra naměříme nejvýš 22 stupňů. Čekejte proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a přeháňky. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
3: Čas na dopravu. Jak dalece ucpané jsou silnice v Praze, ví nejlíp teď Jarda Kolera.
4: Dobré odpoledne. Na okruhu zůstává silnější provoz v obou směrech před Ořechem od dálnice D5 a od Lochova. Směrem na letiště chvílemi regulují provoz v tunelech. Na Štěrboholské spojice ve směru na Černý most za sjezdem na Dolní Počernice stále řeší nehodu. Průjezdný je levý pruh, kolonu čekejte z jižní spojky od Spořilova, zdržíte se přes 40 minut. Spořilovská se kvůli tomu zaplnila a tvoří se kolona už i v Brněnské na příjezdu po D1. Ve Vilzonově jsou obousměrné kolony, delší směrem z centra, krokem se jede od muzea, zdržení 20 minut. Provoz brzdí omezení na Hlávkově mostě. Pravé nábřeží se plní, dlouhé kolony čekejte před tančícím domem z Vítoně, v opačném směru už od Rudolfína. A dnes se také opakuje situace na Národní, stojí tam nehybné kolony kvůli opravě tramvajové trati. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
3: Pěkné odpoledne po 15. hodině s námi s Rádiem Praha. I když je léto trošičku chladnější, než jsme zvyklí, tak je furt báječné. A báječná bude i muzika, kterou pro vás máme, respektive budou jí mít Coldplay.

0: I've been thinking about you, London Beat z roku 1990 u nás na rádiu Praha. No a teď je tady možnost výběru vinylu na pondělní večer. Ostatně vybírat ho můžete až do pondělní 12. hodiny. A kdo je ve hře? Michal Pavlíček se svojí novinkou, kterou si dal k 70. narozeninám. A to album se jmenuje Na obzoru. No a proti němu klasika z 80. Tango a elektrický Bál s Miroslavem Imrichem. Pokud se podívám na aktuální výsledky, tak vidím, že Michal Pavlíček lehce vede nad tangem z 80. let. Jak to bude dál, bude záležet jen a jen na vás. Určitě hlasujte na našem Facebooku. A teď pojďme na dopravu s Jardou Kollerem.
1: Hezké odpoledne, na okruhu zůstává silnější provoz v obou směrech před Ořechem od D5 a také od Lochkova směrem na letiště chvílemi regulují provoz v tunelech. Na D5 je před Prahou kolona ze 4. kilometru. Na Štěrboholské spojce ve směru na Černý most za sjezdem na Dolní Počernice po nehodě nadále blokovaný pravý pruh kolonu čekejte z jižní spojky od Spořilova, zdržíte se přes 40 minut. Spořilovská se kvůli tomu zaplnila a tvoří se kolona i v Brněnské na příjezdu po D1, tam se brzdí teď už na 3. kilometru. Ve Vilzonově jsou obousměrné kolony z centra, krokem se jede od muzea zdržení 20 minut. Plné je pravé nábřeží, dlouhé kolony čekejte před tančícím domem z Vítoně v opačném směru od Rudolfína. Na Národní a v širším okolí jsou dlouhé kolony bez pohybu kvůli opravě tramvajové trati. Pokud nemusíte do oblasti, nevýjíždějte. Regulují provoz v tunelech na městském okruhu v obou směrech a v Cínovecké do centra se jede pomalu od sjezdu na Zdiby do omezení ve Kbelské. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Instagramujete? Instagramujete? Tak si instagramujte, ale občas mrkněte i k nám na Rádio Praha. Na Rádio Praha. Uvidíte, jak vypadáme, co hrajeme i co se děje v hlavním městě. Rádio Praha. Nejvíc hitů ve vašem mobilu. Ve vašem mobilu.

0: Love.
1: Anne-Marie s námi na rádiu Praha, je 15:30, jsou tu zprávy s Mirkem Kasanem.
2: Dobré odpoledne. Dohoda mezi Ministerstvem obrany a Českou zbrojovkou na dodávky ručních zbraní je v pořádku, rozhodl o tom antimonopolní úřad. Smlouvu za 4,25 miliardy korun ministerstvo uzavřelo loni v září. Udělalo to bez otevřeného tendru a zdůvodňovalo to výjimkou pro vojenský materiál. Kvůli tomu smlouvu napadla firma MPI.cz. V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky, zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kterou získal server iRozhlas.cz. Celkový počet kybernetických incidentů podle úřadu meziročně klesl. Hasiči po téměř 2 týdnech prací ohlásili dnes odpoledne definitivní likvidaci požáru výškové skladové budovy ve Zlíně. Končí zároveň doporučení, aby lidé v okolí nevětrali. Velká Británie se bude podílet na půjčce pro Ukrajinu. Evropská unie chce Ruskem napadené zemi poskytnout 90 miliard eur v přepočtu přes 2 biliony korun. Dnes to v Bruselu schválili zástupci členských států Evropské unie. Kyjev tak může získané finance využít i k nákupu obranných produktů, které vyrábějí britské firmy. Dlouholetý český fotbalový reprezentant Antonín Barák si zahraje kyperskou ligu. Apoel Nikózie na sociálních sítích oznámil, že 31-letý kreativní záložník po absolvování zdravotní prohlídky přestoupí z Fiorentiny. Apoel je z 29 tituly nejúspěšnějším týmem kyperské ligy. V posledních 2 sezónách obsadil v nejvyšší soutěži 5. příčku. Nad Prahou bude během odpoledne přibývat oblačnosti a k večeru může s malou pravděpodobností i zapršet. Naměříme nejvýš 22 až 24 stupně Celsia. Zítra se o 2 stupně ochladí. Čekejte proměnlivou, převážně velkou oblačnost a přeháníky, kterých bude večer ubývat, a s nimi částečně i oblačnosti.
3: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu iRozhlas.cz.
1: Co se děje na pražském okruhu Štěrbohorské nebo Spořilovské, tak to nám řekne Jarda Koller.
4: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu zůstávají kolony před Ořechem od dálnice D5 i od Lochkova. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most za sjezdem na Dolní Počernice po nehodě je nadále blokovaný pravý pruh. Kolonu čekejte z jižní spojky od Spořilova. Zdržíte se 50 minut. Spořilovská se kvůli tomu zaplnila. Tvoří se kolona i v Brněnské na příjezdu po D1. Tam se teď brzdí už na 4. kilometru. Ve Vilzonově jsou obousměrné kolony delší z centra. Krokem se jede od muzea, zdržení přes 20 minut. Plné je pravé nábřeží. Dlouhé kolony jsou před tančícím domem Vítoně v opačném směru od Rudolfína. Na Národní a v širším okolí jsou dlouhé kolony bez pohybu kvůli opravě tramvajové trati. Regulují provoz v tunelech na městském okruhu v obou směrech. Plná je Dobříšská před Mrázovkou. V Cínovecké do centra se jede pomalu od sjezdu na Zdiby do Gobelské, tam jsou to hlavně kamiony, a v Jeremenkově ulici směrem k Podolskému nábřeží pojíždí kolona. Provoz blokuje porouchaný autobus. Místo je špatně průjezdné a komplikovaně se odbočuje směrem do centra. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Dnes večer v České televizi.
6: ČT1. Samozvaný útvar rychlého nasazení jde do akce. Černá komedie, úhoři mají nabito. ČT2. Napadená žena sama rozjíždí riskantní hon na pachatele. Premiéra oceňovaného thrilleru L. A ČT Art uvede dokumentární portrét zakladatele, textaře a zpěváka legendárního Spiritual Quintetu. Jiří Tichota, Zdál se mi sen. Středeční večer s Českou televizí.
3: Host Lenky Vahalové. Daber a dabingový režisér Richard Wagner namluvil třeba Jindru ze Skalice v oblíbené videohře Kingdom Come Deliverance 2. Jak se k téhle roli dostal? Proč se hra stala oblíbenou a proč kromě dabování začal i režírovat? Host Lenky Vahalové. V sobotu po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
1: Pěkné odpoledne a dobrý den, vítejte na rádiu Praha. V Mladé Poleslavi mají prý naději na nový světový rekord. Věž z říceniny hradu Michalovice je pravděpodobně šikmější než dosavadní rekordman z Německa nebo slavná věž v italské Pise. My se do Mladé Boleslavy podíváme za chviličku.

Rádio Praha. I wanna dance by water 'neath the Mexican sky.

0: Let's get it started. S námi Black Eyed Peas na rádiu Praha na 107.1 FM a také v DAB+. Teď o jednom rekordu, který nás přenese do Mladé Boleslavy. Začnu tím, že přesný náklon hlavní válcové věže z říceniny hradu Michalovice právě v Mladé Boleslavi začali měřit geodeti. Magistrát se chce ujistit, jestli je už dřív zjištěná hodnota 6,51 stupně přesná. Jednalo by se tak o nejšikmější neúmyslně nakloněnou stavbu na světě a město by mohlo tím pádem usilovat o zapsání do Guinnessovy knihy rekordů. Výsledky měření bude město znát do 2 týdnů.
1: Nachystej vlícováky.
2: Jeden bych dal tamhle,
1: pod ten pes.
2: A jeden si dám někde tady v rohu.
3: Přímo pod věží je na trojnožce modrý moderní přístroj.
4: Je to geodetická totální stanice kombinovaná s GNSS anténou.
3: Geodet Petr Sbíral.
4: A v podstatě nám to bude sloužit pro určení souřadnic polohy takzvaných vlícovacích bodů, které následně budou sloužit pro laserové skenování.
3: Tamhle vidím, že je jeden bod 6001, 6002 a 6003.
4: Tahle ta anténa, kterou vidíte nahoře, tak přijímá signály z družic. Získáme onu referenční osu, rozdíl mezi tou osou té věže a touhletou přímkou bude ona šikmost, to, co nás zajímá v úhlové míře, čili ve stupních a nějakých minutách.
2: 939 097.
3: Přešli jsme na druhou stranu věže a tady už je na trojnožce skener, který už věž skenuje. Geodet Jan Sbíral.
5: Já tady mám laserový skener, pomocí kterého já vytvořím desítky až nižší stovky milionů bodů, které následně bude reprezentovat 3D model této věže.
3: Vy potom tu věž uvidíte na monitoru počítače podobně, jako je to třeba v nějakém animovaném filmu pro děti?
5: Ano.
3: Dá už se teďka říct, na kolik desetinných míst bude ta věž změřena?
5: Přesnost mračna bodů bude uváděna na 0,3 místa, teda milimetry.
3: Před časem náklon věže změřili geodeti z geodézie Hradiště. Výsledek říká Veronika Havlová.
6: 6,51 stupňů.
3: Magistrát si nechává stavbu přeměřit i kvůli tomu, aby měření bylo podle městského radního Robina Povšíka z Hlasu pro Boleslav oficiální a se všemi razítky.
7: Ten posudek bude odpovídat všem platným regulím pro případný zápis do Guinnessovy knihy rekordů.
3: Zápis do Guinnessovy knihy rekordů by vyšel na asi 1 milion korun. Aktuálně drží světový rekord věž zvonice kostela v Gauvenheimu v Německu se sklonem 5,42 stupně. Michalovice tedy poráží nynějšího světového rekordmana o 1,9 stupně. Česko má ale i další unikát. Nakloněný je i kostel svatého Petra z Alcantary v Karviné, potvrzuje děkanka Hornicko-geologické fakulty Vysoké školy Báňské Technické univerzity Ostrava Hana Staňková.
8: Naklonění té stavby je přibližně o 7 stupňů od svislice.
3: V Karviné ale o zápis do knihy rekordů nikdo nepožádal. Nejznámější nakloněnou stavbou na světě je ta v italské Pise. Ta má sklon 3,97 stupně. Z Michalovic, Radek Duchoň, Český rozhlas.
0: A jdeme na silnice. Ten pohled na ně nám teď zprostředkuje Jarda Koller.
9: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu zůstávají kolony před Ořechem od dálnice D5 i od Lochkova. V ulici k Barandovu před okruhem houstne provoz, popojíždí se od akvaparku 15 minut. Na Štěrboholské spojce ve směru na Černý most za sjezdem na Dolní Počernice je po nehodě nadále blokovaný pravý pruh kolonu. Čekejte z jižní spojky od Spořilova, zdržíte se 50 minut. Kvůli tomu se jede pomaleji také v Brněnské ze 4. kilometru a dál celou Spořilovskou. Z Legerovy ulice pojedete krokem za Nuselským mostem a to až k Hlávkovu mostu. Tam je omezení, to celé na zhruba půl hodiny. Regulují provoz v tunelech na městském okruhu v obou směrech, plná je Dobříčská před Mrázovkou. V Cínovecké do centra se jede pomalu od sjezdu na Zdiby do Gobelské, tam jsou to hlavně kamiony. A v Jeremenkově ulici směrem k Podolskému nábřeží popojíždí kolona, provoz blokuje porouchaný autobus v křižovatce. Místo je špatně průjezdné a komplikovaně se odbočuje směrem doprava a projedou pouze osobní auta. Šťastnou cestu.
10: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
11: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. I nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: Pražský magistrát přispěje na obnovu kulturních památek. Majitelé můžou o peníze požádat ode dneška. Ministr Macinka se sešel s novou ruskou velvyslankyní, vyzval k míru na Ukrajině. Francie jako první evropský stát zakáže sociální sítě dětem, zvažuje to i Česko. A zítra čekejte převážně velkou oblačnost, přehánky a teploty do 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Majitelé historicky významných budov v Praze můžou od dneška požádat o dotaci na rekonstrukci. Společenství vlastníků nebo církve z ní zaplatí například opravu fasád a odstranění nelegálních grafity nebo zrestaurování střech a oken v pražské památkové rezervaci. Celkem na to hlavní město vyčlenilo bezmála 48 milionů korun. Dotace může pokrýt maximálně 65% nákladů. Zateplení a opravu střech na dvou budovách v Modřanech chystá Praha 12. Sídlí tam lékařské ordinace, dětské jesle nebo sociální služby. Městská část nově vybrala firmu, která připraví projektovou dokumentaci. Podle radního Prahy 12 Jana Chalupného z TOP 09 bude projekt stát víc než 700 tisíc korun.
2: Projektové dokumentace budou hotové v lednu 2027 a samotné práce plánujeme v průběhu roku. Díky rekonstrukci se zlepší energetická úspornost budov i komfort pro organizace, zdravotnická zařízení a další nájemce.
0: Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se setkal s novou ruskou velvyslankyní v Česku Annou Ponomarjovovou. Řekl jí, že je třeba ukončit válku na Ukrajině a ohradil se proti bombardování civilistů v ukrajinských městech. Na Facebooku pak šéf české diplomacie napsal, že ke konci války povedou jen konkrétní kroky a kompromisy na obou stranách. Podle Petra Macinky je Evropa připravená hledat mírové řešení. Rusko ale musí dát zřetelně najevo, že si mír přeje. Děti ve Francii se už od září nedostanou na sociální sítě. Zakázané budou pro všechny mladší 15 let. Zákon schválili francouzští poslanci. Jde o první takový zákaz v Evropě.
3: Le scrutin est clos.
4: TikTok, Snapchat nebo Instagram tak budou muset ve Francii důsledněji kontrolovat věk uživatelů. Děti si nebudou smět zakládat nové účty a ty současné jim úřady postupně smažou. Pro podobné restrikce je i český premiér Andrej Babiš z hnutí ANO.
5: Ty odborníci říká, že to strašně škodlivé pro děti a my musíme ochránit ty naše děti.
4: V Česku je zákonná hranice pro samostatné používání sítí 15 let. Nikdo ji ale nehlídá, jak upozorňuje analytička projektu e-bezpečí Karolína Ziburová.
6: Děti to udělají tak, že napíší jiné datum narození nebo nějakým jiným způsoby se k sociální síti přihlásí.
4: Plošný zákaz by ale podle některých expertů mohl připravit děti o kontakt s kamarády. Rodičům i školám doporučují, aby se spíš zaměřili na prevenci. Marek Sedláček, Český rozhlas.
0: Tenistka Marie Bousková měla po postupu do čtvrtfinále turnaje WTA v Praze radost, že zvládla i utkání, ve kterém se jí tolik nedařilo. S Američankou a 179. hráčkou světa Carol Yangsuch Liovou bojovala skoro 2 hodiny, než zvítězila 7-5 a 6-4.

0: webu irozhlas.cz.
1: No a teď jdeme za aktuální dopravou. Šťastnou cestu nám úplně na závěr popřeje Jarda Koller, ale předtím něco problémů.
2: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu zůstávají kolony před Ořechem od dálnice D5 i od Lochkova. V ulici k Barandovu před okruhem stále houstne provoz, popojíždí se od akvaparku teď už 20 minut. Na Štěrboholské spojce ve směru na Černý most a za sjezdem na Dolní Počernice je neměná situace. Po nehodě se tam jede jen levým pruhem, kolona z jižní spojky je od Spořilova na zhruba 50 minut. Ovšem plná je i Spořilovská a v Brněnské se jede pomalu už z 5. kilometru. Z Legerovy ulice pojedete krokem z IP Pavlova a to až k Hlavkovu mostu, tam je omezení, je to celé na půl hodiny. Regulují provoz v tunelech na městském okruhu v obou směrech, plná je Dobříčská před Mrázovkou a fronta se natahuje na jižní spojku. V Jeremenkově ulici směrem k Podolskému nábřeží je kolona, provoz blokuje porouchaný autobus, místo je špatně průjezdné a komplikovaně se odbočuje směrem do centra. Pravé nábřeží je plné dlouhé kolony, čekejte před Tančícím domem z Vítoně v opačném směru od Rudolfína. A na Národní a v širším okolí jsou stále dlouhé kolony bez pohybu kvůli opravě tramvajové trati. Pokud nemusíte do oblasti, nevyjíždějte. Šťastnou cestu.
0: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Krásné odpoledne a dobrý den po 16. hodině s vámi Rádio Praha. Všem Magdalenám všechno nejlepší, a protože právě dnes slaví svůj svátek. No a pokud slavíte taky, určitě vám zvedne náladu Damiano David. A jeleni přicházejí s přání. A právě teď jsou tady Maroon 5. Ať se daří, přeje od mikrofonu Rádia Praha Olda Burda.

0: Jediný, co chci, Jelen, pokud byste dnes chtěli novou muziku, máte ji mít u nás na Rádiu Praha, protože je středa, tak pojede na 20. hodině. No a kdo připravil žhavé novinky, tak připravuje u nás Petr Jungmann, ale vždycky vybere ty nejlepší od těch nejvěhlasnějších hvězd. Takže dnes konkrétně se svými díly přijdou po 21. Mick Postner, Carly Rae Jepsen, Kelly Clarkson, Beck, Brandon Flowers a třeba i kanačtí rockeři Nickelback. Hot Zone u nás na Rádiu Praha na 107.1 FM a v DAB Plus vždy ve středu od 21 hodin. To znamená i dnes. A co se děje v pražské dopravě, na to se teď podíváme taky, a to konkrétně s Jardou Kollerem.
1: Hezké odpoledne. Na pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem od Lohkova i od dálnice D5. Zdržení 20 minut. V ulici k Barandovu je před okruhem kolona za čerpací stanicí Orlen. K okruhu je to na 25 minut. Na Štěrboholské spojce ve směru na Černý most za sjezdem na Dolní Počernice je neměnná situace. Po nehodě je tam stále blokovaný pravý pruh kolona. Na jižní spojce od Spořilova je na zhruba 50 minut. Ovšem plná je i Spořilovská a Brněnské se jede pomalu už z konce D1 ze 6. kilometru od Průhonic. Dejte s velmi dlouhým zdržením. Z Legerovy ulice pojedete krokem od Rumunské a to až k Hlavkovu mostu, tam je omezení, je to celé teď na více než půl hodiny. Regulují provoz v tunelech na městském okruhu v obou směrech. Na jižní spojce směrem na Barandovský most je kolona od sjezdu na Krč až k Mrázovce. V Jeremenkově ulici směrem k Podolskému nábřeží stojí kolona, provoz se blokuje porouchaný autobus, ten se teď snaží odtáhnout, z Jeremenkovy teď nevyjedete. Pravé nábřeží je plné dlouhé kolony, čekejte před tančícím domem z Vítoně v opačném směru od Rudolfína a na Národní v širším okolí jsou stále dlouhé kolony bez pohybu kvůli opravě tramvajové trati. Pokud nemusíte, do oblasti vůbec nevyjíždějte. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou. Létající redaktorky Sabina a Monika. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.

0: A jsou tady zprávy v 16.30 s Mirkem Kasanem.
1: Dobré odpoledne. Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to dnes ve vyjádření zveřejněném na webu Hradu. Zákon podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Novelu tak dostane k novému projednání sněmovna, která může veto hlavy státu přehlasovat 101 hlasem, stejně jako to učinila ve dvou předchozích případech. Rodičovský příspěvek zřejmě vzroste od příštího roku o 50 tisíc korun na 400 tisíc, v případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc korun. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes doporučil Senátu schválit jeho ústavně právní výbor. Novým šéfem velitelství pro operace České armády bude od srpna Jaroslav Míka. Na pražském Vítkově mu dnes funkci slavnostně předal současný velitel Václav Vlček, který bude nově sloužit v aliančních strukturách Bruselu. V souvislosti se slavnostním aktem na Vítkově dnes předpolednem nad Prahou proletěly stíhačky Gripen. Nový britský premiér Andy Burnham plánuje snížit cenu jednorázových jízdenek pro cestu autobusem až o třetinu. Od příštího roku by tak lístek měl stát 2 libry v přepočtu 57 korun. Zastropování cen se vztahuje na Anglii s výjimkou Londýna. Vodní slalomář Jakub Krejčí vyhrál na světovém šampionátu v Oklahoma City kvalifikaci kajakářů. Kromě něj se mezi 30 semifinalistů dostali i Vít Přindiš a Jiří Prskavec. Mezi ženami uspěli v kvalifikaci Amálie Hilgertová a Kateřina Beková. Bára Galušková skončila. V závodech hlídek potom obsadili kajakáři i kajakářky 6. místo. Nad Prahou bude večera a v noci převážně oblačno s ojedinělými slabými přehánkami a teplotami kolem 12 stupňů Celsia. Zítra čekejte proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a přehánky. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Naměříme nejvýš 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: Pojďme se podívat teď, co se děje v Praze. Není toho úplně málo. Začneme na D8 s Jardou Kollerem.
3: Hezké odpoledne. Na D8 na příjezdu do Prahy se jede v koloně od Zdib z 0. kilometru dál Cínoveckou do omezení Vekbelské. Na pražském okruhu je stále obousměrně silný provoz před Ořechem od Lohkova i od dálnice D5 zdržení 20 minut. V ulici k Barandovu je před okruhem kolona za čerpací stanicí Orlen, k okruhu je to na 25 minut. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most za sjezdem na Dolní Počernice stále neměná situace. Po nehodě se tam jede jen levým pruhem. Kolona na jižní spojce je od Spořilova na zhruba 50 minut, ovšem plná je i Spořilovská. V Brněnské se jede pomalu už ze 6. kilometru. Z Legerovy ulice pojedete krokem od Rumunské, a to až k Lávkovu mostu, tam je omezení, je to celé na více než půl hodiny. Regulují provoz v tunelech, na jižní spojce směrem na Barandovský most je kolona od sjezdu na Krč k Mrázovce. V Jeremenkově ulici směrem k Podolskému nábřeží stojí kolona, provoz blokuje porouchaný autobus, musí se jezdit proti směrem. Plné je pravé nábřeží, dlouhé kolony jsou před tančícím domem z Výtoně, v opačném směru je to v podstatě už od nemocnice na Františku, a na Národní a v širším okolí stále kolabuje provoz kvůli opravě tramvajové trati. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Rádio Praha. Hity. Doprava. Informace.
0: Krásné odpoledne a dobrý den. 16.35, to je aktuální čas. A my už za chviličku otevřeme pražské tipy Jirky Štefla. No a do té doby ještě třeba Shakira nebo Eva Farná a Mirai.

0: Vzpomeneš si, Eva Farná a s ní i Mira, je tady Rádio Praha 16.46. Máme pro vás pražské tipy s Jirkou Šteflem.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Hvězdné léto pod Žižkovskou televizní věží nabízí originální talk show Jana Krause. Ta nabízí divákům ojedinělou možnost poznat tohoto populárního herce, moderátora a autora tak, jak ho z televizní obrazovky, filmového plátna nebo novin a časopisů nikdy nepoznáte. Speciální večer s názvem Dejte se na co chcete, začíná pod Žižkovským vysílačem ve čtvrtek v 19 hodin. A nebo se podívejte na výstavu fotografií Burning Love Israel, kterou nabízí Židovské muzeum v Praze. Karel Cudlín patří k nejvýznamnějším českým dokumentárním fotografům a Izrael fotografuje už téměř 30 let. Výstava představuje bezmála 200 snímků pořízených mezi lety 1996 a 2006, které zachycují každodenní život i přelomové okamžiky v této etnicky a kulturně rozmanité zemi. Výstavu Burning Love Israel můžete vidět v Židovském muzeu. Jirka Šteffel, Rádio Praha.
0: A je tu také doprava a s ní Jarda Koller.
2: Hezké odpoledne, na pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem od dálnice D5 a také od Vestce směrem na letiště stále regulují provoz v tunelech. Na Štěrboholské spojce směrem na Prahu 9 za sjezdem na Dolní Počernice se po dřívější nehodě stále jeden levým pruhem a kolona se táhne už od D1 od Průhonic. Na samotné spojce je to od Spořilova na necelou hodinu. Ucpává to tak i průmyslovou od Kabla ke Kutnohorské. Z Legerovy ulice pojedete krokem od Rumunské až k Hlávkovu mostu, tam je omezení, je to celé na více než půl hodiny. Regulují provoz v tunelech na městském okruhu v obou směrech. Na jižní spojce směrem na Barandovský most je tak kolona od sjezdu na Krč až k Mrázovce. V Jeremenkově ulici směrem k Podolskému nábřeží stojí kolona, provoz blokuje porouchaný autobus, ten se snaží odtáhnout, projíždí se proti směrem. Pravé nábřeží je plné dlouhé kolony, čekejte před tančícím domem z Vítoně v opačném směru od nemocnice na Františku. A na Národní a v okolí jsou dlouhé kolony bez pohybu kvůli opravě tramvajové trati, provoz tam stále kolabuje. Šťastnou cestu.
3: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Baví vás rok?
4: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
5: Rok je náš.
6: Rok je náš.
3: Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.
5: Rok je náš.
4: Jedině na Rádiu Praha.

0: Teď už zprávy na 17. hodinu, které připravil kolega Mirek Kasan. Mirku, hezké odpoledne.
1: A se mnou je to Petr Zajíček, hezké odpoledne. Prezident Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Premiér Babiš ho za to nařkl z aktivismu. Policie vyšetřuje, jestli Filip Turek neporušil pravidla při rychlé jízdě pražským Strahovem. Americký prezident Trump pohrozil Iránu další palbou za útoky v Hormuzském průlivu. A zítra bude nad Prahou převážně velká oblačnost, přinese přehánky a naměříme nejvýš 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, oznámil to na webu Hradu. Novela měla umožnit vládě navýšit výdaje na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje, aniž by k tomu potřebovala souhlas sněmovny.
3: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
1: Podle premiéra Andreje Babiše je prezidentovo veto nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle šéfa hnutí ANO udělá vše proto, aby ho sněmovna přehlasovala. Policie se zabývá videem, na kterém se poslanec motoristů Filip Turek řítí ulicemi pražského Strahova ve sportovním voze. Prověřuje, jestli při jízdě neporušil pravidla silničního provozu. Video ze srpna 2021 je dostupné na YouTube. Jako první na něj upozornil server novinky.cz. Pokračuje policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
4: V uvedeném případě v současné době provádíme nezbytná šetření a vyhodnocujeme dostupné podklady. Bez ohledu na osobu, jí se podezření týká, je nutné u každého záznamu spolehlivě zjistit, kdo vozidlo řídil, kdy a kde jednání došlo a ověřit původ a autenticitu záznamu i jeho návaznost na další důkazy.
1: Filip Turek na otázky Českého rozhlasu neodpověděl. Policie zároveň vyšetřuje jeho nehodu z minulého týdne, kdy se jeho auto na náměstí IP Pavlova střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec přilížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Městská knihovna v Praze vystavuje vzácná vydání děl básníka Karla Hynka Máchy. Letos od jeho úmrtí uplynulo 190 let. Expozici můžou lidé navštívit zdarma do konce srpna na pobočce Opatov. Uvidí mimo jiné také autorovo nejvydávanější dílo Máj. Popisuje Jana Kozáková z oddělení vzácných tisků městské knihovny v Praze.
5: Návštěvníci na výstavě uvidí výtisky z konce 19. století, ale i vzácné bibliofilie z posledních let vyzdobené například Zdeňkem Sýkorou, Mílou Firstovou nebo Borisem Jirků.
1: Spojené státy odpoví na každý iránský útok na lodě v Hormuzském průlivu bombardováním blízkovýchodní země. Na své síti Truth Social to napsal americký prezident Donald Trump. Upřesnil, že údery budou cílit na mosty a elektrárny v Iránu, a to včetně těch v hlavním městě Teheránu a jeho okolí. Cílem úderu je podle Washingtonu snížit schopnost Teheránu napadat obchodní lodě v Hormuzské úžině. Irán v odvetě útočí na sousední blízkovýchodní země. Tenistky Marie Bouzková a Tereza Valentová prošly do čtvrtfinále pražského turnaje okruhu WTA. Bouzková na štvanici porazila Američanku Leovou 7-5 a 6-4, Valentová Australanku Jointovou po sadách 1-6, 6-0 a 6-3. Šest českých zástupců dnes čeká boj o postup do semifinále světového šampionátu vodních slalomářů. V americké Oklahomě se představí nejprve kanoisté, pak kanoistky. Jako první z Čechů půjde do akce zhruba za hodinu a Lukáš Rohan. Večer a v noci bude nad Prahou převážně oblačno, ojediněle se slabými přehánkami, ochladí se na 13 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekejte proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a přehánky. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v dopravě, řekne Jarda Koller.
6: Hezké odpoledne. Na Pražském okruhu zůstává obousměrně silný provoz před Ořechem od dálnice D5 a od Vestce ve směru na letiště. A směrem na letiště také regulují provoz v tunelech. Na

0: trase se nelepší, dlouhé kolo nečekejte před tančícím domem z Výtoně, v opačném směru je to už z Těšnovského tunelu. A na Národní a kolem Jungmanova náměstí stojí dlouhé nehybné kolony kvůli opravě tramvajové trati. Počítejte s dlouhým zdržením. Šťastnou cestu.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: Po 17. hodině tady budou společně The Kid LAROI a Justin Bieber. První jmenovaný letos bude také v Praze. Zaspívá Olivia Rodrigo. A třeba Milky. A já jsem Petr Zajíček, přeji hezký den.

0: Máme čtvrt na šest a ještě než se podíváme na pražskou dopravu, tak připomínám, že už se nám včera rozjelo nové hlasování na Facebooku Rádia Praha do pořadu Vinyl. Které dvě desky tentokrát sbírají vaše hlasy, tak bude určitě česká muzika příští a to poslední červencové pondělí roku 2026, ale rozdíl je v tom, že to může být úplná novinka nebo naopak album prověřené už desetiletími z roku 1986, takže 40 let zpátky. Takže buď to budete hlasovat pro Michala Pavlíčka a jeho letošní album Na obzoru, novinka, kterou si Michal nadělil vlastně, dá se říci, ke svým kulatým 70. narozeninám. A nebo si dáme album skupiny Tango, jejich vlastně první LPčko Elektrický bál, které vyšlo právě v roce 1986, takže před 40 lety, a kde kromě titulní skladby Elektrický bál je třeba tehdy asi nejslavnější Co s tím sklem, nebo Chtěla jsi to vidět, to byla taková věc, která dokonce byla točena i s klipem, hororovým klipem, a dostala se do tehdejší sledované hitčarády Pánů šípa ohlíře, možná pamatujete. Tak dáme si příští pondělí Tango a tedy osvědčenou klasiku Elektrický bál nebo novinku Michala Pavlíčka. Je to na vás, především tedy hlasujte na Facebooku Rádia Praha. Čas na to máte ještě docela dost času, máte až do pondělí 12 hodin. A jaká je teď situace v dopravě, tak to nám řekne v tuto chvíli Jarda Koller.
1: Hezké odpoledne, na pražském okruhu je stále obousměrně silný provoz před Ořechem od D5 a také od Vestce ze 3. kilometru. Směrem na letiště je to tak na půl hodiny, stále regulují provoz v tunelech. Na Štěrboholské spojce směrem na Prahu 9 za sjezdem na Dolní Počernice. Po dřívější nehodě celé odpoledne stojí nabouraná odtahovka. Kolona se táhne už z D1 od Průhonic na samotné spojce, je to od Spořilova na zhruba hodinu. Ucpává to taky průmyslovou od Kabla ke Kutnohorské. Vilzonova je ucpaná v obou směrech. Regulují provoz v tunelech na městském okruhu také v obou směrech, na jižní spojce směrem na Barandovský most je kolona od sjezdu na Krč až k Mrázovce. V Jeremenkově ulici směrem k Podolskému nábřeží stojí kolona, provoz a blokuje porouchaný autobus na nábřeží, místo se objíždí proti směrem. Pravé nábřeží je plné, dlouhé kolony čekejte před Tančícím domem z Výtoně, v opačném směru je to už z Dvořákova nábřeží. A na Národní a kolem Jungmanova náměstí stále stojí dlouhé nehybné kolony kvůli opravě tramvajové trati, počítejte s dlouhým zdržením. Šťastnou cestu.
2: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
3: Topíte se v reklamách.

0: Jsou tady krátké zprávy a ve studiu Mirek Kasan.
1: Hezké odpoledne. Prezident Petr Pavel vetoval zákon o rozpočtové odpovědnosti. Podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Novela měla vládě třeba dát větší volnost při navyšování výdajů na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše je prezidentovo veto nezodpovědné a aktivistické. Po včerejším zásahu na pražském magistrátu dnes policie obvinila 6 lidí a 2 právnické osoby. Viní je z více trestných činů. Mezi nimi je zneužití pravomoci úřední osoby, přijímání úplatků nebo praní špinavých peněz. Server Seznam zprávy napsal, že policisté zajistili majetek ředitele magistrátního odboru pozemních komunikací a drah Aleše Krejči, jeho bratra a partnerky. V Česku loni přibylo kyberútoků na průmyslové a energetické podniky, zároveň ale klesla jejich úspěšnost. Vyplývá to z výroční zprávy Národního úřadu pro kybernetickou a informační bezpečnost, kterou získal server iRozhlas.cz. Celkový počet kybernetických incidentů podle úřadu meziročně klesl. Zástupci českého ministerstva dopravy dnes v Chorvatsku jednají s vyšetřovateli tragické srážky české jachty a katamaránu. Zjistil to server iRozhlas.cz. Při srážce v Úžině poblíž Splitu v polovině června zemřeli 4 Češi. Chorvatské úřady naše ministerstvo k vyšetřování přizvali na žádost české strany. Belgičan Jasper Philipsen si dospurtoval v 17. etapě pro první vítězství na letošní Tour de France. Druhý byl Švýcar Schmidt a třetí Nizozemec Koi. Ve žlutém dresu zůstává Slovinec Tadej Pogačar. Nad Prahou bude večer a v noci převážně oblačno s ojedinělými slabými přeháňkami a teplotami kolem 12 stupňů Celsia. Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a přeháňky. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Naměříme nejvýš 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A jak to vypadá v dopravě, tak to už nám řekne Jarda Koller.
3: Hezké odpoledne v Lipské na výjezdu z Prahy po D7. Dejte pozor před odbočkou na Horoměřice. Na vozovce leží desky. Na pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem od D5 a také od Vestce ze 3. kilometru směrem na letiště stále regulují provoz v tunelech. Na Štěrboholské spojce směrem na Prahu 9 za sjezdem na Dolní Počernice se po dřívější nehodě stále jede jen levým pruhem. Kolona se táhne už z D1 od Průhonic. Na samotné spojce je to od Spořilova na více než hodinu. Ucpaná je kvůli tomu i průmyslová od Kabla. Nová je plná v obou směrech, regulují provoz v tunelech na městském okruhu také v obou směrech. Na jižní spojce je před Barandovským mostem kolona od sjezdu na Krč až k Mrázovce. V Jeremenkově ulici směrem k Podolskému nábřeží stojí kolona, provoz blokuje porouchaný autobus, místo se objíždí Podolskou ulicí zpoždění přes 20 minut. Plné je pravé nábřeží, dlouhé kolony čekejte před tančícím domem z Vítoně v opačném směru z Dvořákova nábřeží. A v Bělohorské do centra za křižovatkou na Vypichu řeší kolizi motorky s osobním autem, je tam kratší kolona. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
2: Film, televizní seriály, pohádky, ale také divadelní jeviště. Tam všude můžete vidět Martu Danzingerovou. Věděli jste ale, že kromě hraní také píše, a to nejen knihy, ale také slam poetry? Nejen o textech, do kterých se dá vložit radost i smutek, bude mluvit v pořadu Až na dřeň. V neděli po 12. hodině na Rádiu Praha. Rádio Praha. Hity, doprava, informace.
0: Naše letající redaktorka Monika v rámci seriálu tohoto týdne objevila lekce jógy, které se cvičí v zahradě. Více nám k tomu prozradí už za chvíli.

0: Tak to byl na Rádiu Praha návrat do 90. gala a hit Freed from Desire. Na pražském Žižkově se konají lekce jogy v zahradě. Naše létající redaktorka Monika Doležalová se na lekci zašla podívat a zjistit, jak se venkovní lekce liší od těch uvnitř.
1: Výhoda tak je to za na čerstvém vzduchu, to je vždycky lepší než vevnitř. Výhoda je i to, že to tělo se musí nějak jako, což je, jakoby aklimatizovat na to, že třeba je chladnějc, teplejc, jakože tělo vlastně pracuje a učí se na nějakou aklimatizaci. Výhoda je prostě, že jste jako v přírodě, u trávy, prostě vždycky je to jakoby příjemnější.
2: Sdělila mi benefity venkovních lekcí jogy lektorka Daniela v atriu na Žižkově. Nevýhodou jsou rušivé elementy, na kterých se ale dá učit koncentrace. Pokud není dobré počasí, je v nabídce i vnitřní varianta.
1: Třeba když je tak jako fakt na pochybách, tak se i ptám třeba lidí, můžeme cvičit i vevnitř, i venku, můžete si vybrat, chápeme, že je třeba chladnějc a většinou stejně, oni přijdou mikině a zvolí si venek. I podle toho vlastně se snažím ty jogy dělat, že třeba větší vedro, tak nechodím hodně nahoru dolů, aby se lidem nemotala hlava, aby to nebylo tak náročné, a když naopak chladně, tak se snažím ty cvičence jako víc zahřát, aby jim nebyla jako právě třeba zima.
3: My jsme vlastně v přírodě, tak pouští se tady hudba u těch lekcí?
4: Je to vždycky na lektorce. Někdo preferuje hudbu, někdo ne. Ono vlastně, když jste venku a těch ruchů je tu opravdu hodně, protože je to úterý ráno, takže ten Žižkov se v 8 začíná rozbíhat, tak ta hudba je fakt takové jako doprovodný prvek, jak pro koho. Ono ne vždycky si tady tu hudbu prostě užijete s těma ruchama, který okolo jsou.
2: Prozradila mi organizátorka Adéla Matoušková. Zajímalo mě, jak selekce přizpůsobuje venkovnímu prostoru.
1: Vznikl tady takový ten často tady ten kruh, kdy jsme jako dokola a je to vlastně takový jako příjemně taky smelující, že to není tak, že se poskládáme, ale že jsme tak jako u sebe. Tím, že jsme trošičku z kopce, tak se pak jako snažím třeba některé ty cviky otáčet, aby se lidi otočili, aby nebyli hlavou dolů a tak. A zároveň, že třeba velký sluníčko a je vedro, takže se třeba během lekce někdo posune. Pak samozřejmě jakoby někomu může nevyhovovat jakoby dotek, jakoby tráva, že jakoby občas to prostě jako některé věci se musí dělat trošku mimo, tak třeba odejdete se špinavým kolenem, protože chcete udělat tu pozici dobře, tak to je jako výhoda, nevýhoda.
2: Hodiny jógy na Žižkově probíhají každé úterý ráno a takhle cvičení zahájila Daniela.
1: Jenom se hezky uvelepte, klidně uberte si skřížený se nebo se do patách. A jenom se na chvílinku zkuste přítomnit, na chvilku neřešit, co bylo, co vás dneska čeká. Ještě se vyspavit, ale zkuste si jenom hezky sednout, zavřít oči a jenom dýchat a vnímat. Jak se dneska...
2: Monika Doležalová, Rádio Praha.
5: Praha žije sportem.
0: A po 15 minutách jsme zpátky na silnicích, informace má Jarda Koller.
6: Hezké odpoledne, na pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem od D5. Na letiště od Jesenice z 81. kilometru směrem na letiště stále regulují provoz v tunelech. Na Štěrboholské spojce směrem na Prahu 9 za sjezdem na Dolní Počernice se po dřívější nehodě stále jede jen levým pruhem, stojí tam nabouraná odtahovka se třemi naloženými auty. Kolona se táhne už z D1 od Průhonic. Na samotné spojce je to od Spořilova na více než hodinu. Vilzonova je ucpaná v obou směrech, regulují provoz v tunelech na městském okruhu také v obou směrech. Spojce směrem na Barandovský most je kolona na teď zhruba 10 minut. V Jeremenkově ulici směrem k Podolskému nábřeží stojí kolona, provoz blokuje porouchaný autobus, místo se objíždí Podolskou ulicí, zpoždění přes 20 minut. Plné je pravé nábřeží, dlouhé kolony čekejte před Tančícím domem. Výrazně horší je situace směrem od Těšnovského tunelu, úsek dlouhý 3,5 km, pojedete 40 minut. A kolem Národní a Jungmanova náměstí zůstávají stojící kolony kvůli opravě tramvajové trati. Šťastnou cestu.
5: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Botox po 7. první. Eva Farná druhá, ale povinně končí. Fotbalová hymna DNA. More Than a Game je třetí. A další aktuální hity. Top 10 a 5 nasazených. Ještě do čtvrteční půlnoci hlasujte
7: na praha.rozhlas.cz.
5: V neděli večer si s námi dejte další vydání v premiéře.

0: Tak to byl britský zpěvák Seal na rádiu Praha. Je tady 18. hodina, připravené jsou další dnešní zprávy a ve studiu kolega Mirek Kasan. Mirku, hezký podvečer.
1: Hezký podvečer, Petře. Šest lidí a dvě firmy obvinili policisté po včerejším zásahu na pražském magistrátu. Ústav translatologie na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy možná nakonec nezanikne. Prezidentovo veto zákona o rozpočtové odpovědnosti je podle premiéra Babiše aktivistické a nezodpovědné. A zítra čekejte převážně velkou oblačnost, přehánky a teploty do 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policisté obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a dvě firmy. Podle městského státního zastupitelství jsou obviněni například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti.
3: Podle informací Radiožurnálu patří mezi obviněné vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a taky firma Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení a jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Firma má obstavený majetek, pokračuje mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
4: Obvinění měli v rámci páchané trestné činnosti vystupovat jako organizovaná zločinská skupina s jasně definovanou strukturou a rozdělenými rolemi.
3: Aleš Krejča jako úředník schválil desítky potřebných dokumentů firmě svých příbuzných. Radiožurnál se pokusil Krejču kontaktovat, jeho telefon byl ale vypnutý. Kvůli kauze se příští pondělí sejde pražská koaliční rada. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Budoucnost překladatelů a tlumočníků na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy zatím zůstává otevřená. Vedení fakulty a zástupci Ústavu translatologie se dohodli, že budou o podobě plánovaných změn dál jednat. Fakulta přitom původně oznámila, že chce ústav od příštího roku zrušit a jeho činnost rozdělit mezi další jazyková pracoviště. Nově ale obě strany vytvoří společnou pracovní skupinu, která připraví návrh budoucího uspořádání oboru. Vysvětlil Českému rozhlasu ředitel ústavu Tomáš Svoboda.
5: V úvahu přichází restrukturalizace ústavu translatologie, což by znamenalo podívat se na výuku, další aspekty a zabývat se tím, kde je možné eventuálně najít nějaké zefektivnění činnosti ústavu. A to by patrně tedy vedlo k určitému, řekněme, snížení rozsahu ústavu translatologie v tom personálním slova smyslu.
1: Prezident Petr Pavel vetoval spornou novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Oznámil to dnes ve vyjádření zveřejněném na webu Hradu. Zákon podle něj ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí. Podle premiéra a šéfa hnutí ANO Andreje Babiše je prezidentovo veto aktivistické.
6: To rozhodnutí je velice nezodpovědné. Nezodpovědné vůči našim spoluobčanům a tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země, ohrožuje výstavbu škol, ohrožuje bezpečnost našich spoluobčanů.
1: Zákon se tak teď vrátí do sněmovny. Podle ministryně financí Aleny Schillerové z hnutí ANO poslanci prezidentovo veto přehlasují. Autonomní agent umělé inteligence americké společnosti OpenAI při testu unikl z omezeného prostředí a dostal se do prostředí internetu. Tam napadl infrastrukturu společnosti Hugging Face, která mimo jiné poskytuje AI modely. Šéf napadené firmy uvedl, že útok byl odlišný od všech předešlých hackerských pokusů. Podle agentury Reuters incident pravděpodobně zvýší obavy ohledně rizik spojených s pokročilými modely umělé inteligence. Tenistky Marie Bouzková, Tereza Valentová i Dominika Šalková postoupily do čtvrtfinále.

0: se na 13 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekejte proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a přeháňky. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí ke 20 až 22 stupňům.
1: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
2: A jak to vypadá na silnicích po 18. hodině, řekne Jarda Koller.
3: Hezký podvečer. Na D8 na příjezdu do Prahy se jede v koloně od Zdib z 0. kilometru dál Cínoveckou do omezení Vekbelské. Na pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem od D5. Směrem na letiště je teď kolona z Radotínského mostu. Na Štěrboholské spojce směrem na Černý most za sjezdem na Dolní Počernice se po dřívější nehodě teď už jede dvěma pruhy. Nabouranou odtahovku se podařilo odtlačit. Kolona se táhne ovšem z D1 od Průhonic na samotné jižní spojce. Kolona od Spořilova je to stále na 10 minut a dlouho potrvá, než se to vše rozjede. Vilzonova je plná v obou směrech, směrem do Holešovic se stojí už z Legerovy od Rumunské až do omezení na Hlávkově mostě, zdržení přes půl hodiny. Regulují provoz v tunelech na městském okruhu v obou směrech. V Jeremenkově ulici směrem k Podolskému nábřeží stojí kolona, provoz blokoval porouhaný autobus, ten před okamžikem odtáhli, kolona se rozjede. Plné je stále pravé nábřeží, z Těšnovského tunelu se táhne nesouvislá kolona až k Tančícímu domu a kolem Národní a Jungmanova náměstí zůstávají dlouhé stojící kolony kvůli opravě tramvajové trati. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
1: Pražský update. Pražští hasiči.
5: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
1: V Praze nepojede o víkendu metro.
5: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
1: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, vám řekneme po 18. na Rádiu Praha. Pražský update.
2: V dnešním pražském updateu se například vypravíme do Libně, kde v bývalé budově pivovaru vzniká nové kulturní centrum. No a téma už za chvíli. Lidé sepisují petici za zachování krmných stanic v areálu porodnice u Apolináře. Ty vedení Všeobecné fakultní nemocnice před časem zakázalo. Proč? Dozvíte se. A jako vždy tady bude perný den Petra Jungmana. Já jsem Petr Zajíček a přeji vám hezký večer.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na Rádiu Praha. Pražský update.

0: Pražský
1: advent. Lidé nesouhlasí se zákazem krmení toulavých koček v areálu pražské porodnice u Apolináře na Novém Městě. Petici za zachování krmných stanic a kastračního programu podepsalo více než 5 000 lidí. Všeobecná fakultní nemocnice v červnu zakázala spolku Tlapro o volně žijící kočky pečovat.
2: V areálu porodnice u Apolináře už nejsou žádné misky na krmení ani boudy, kde se mohly volně žijící zvířata schovávat před počasím. Podle odhadů tady v areálu zařízení jsou desítky toulavých koček, které dobrovolníci a místní dřív krmili, říká pan Lukáš, který žije nedaleko.
3: Je to škoda, že už je tam nesmí krmit. Já je tady docela často potkávám, mám kočky rád, takže mi to vůbec nevadí.
2: Spolek Tlapro se tam o toulavé kočky staral od roku 2022 s povolením tehdejšího vedení nemocnice. Tou dobou spolek prováděl podle jeho mluvčí Pavly Zavřelové i odchyt a kastrace zvířat.
4: Nemocnice pak vyhlásila zákaz krmení bez předchozího upozornění a jakéhokoliv návrhu řešení.
2: Zákaz krmení podle spolku zhorší situaci i zdravotní stav koček, doplňuje Zavřelová.
4: Při zákazu krmení současně nelze efektivně provádět monitoring. V rámci monitoringu na kočičích stanicích je sledován i zdravotní stav zvířat a kočky jsou při kastraci ošetřovány proti vnitřním a vnějším parazitům.
2: Všeobecná fakultní nemocnice tvrdí, že toulavá zvířata můžou ohrožovat pacienty v areálu porodnice u Apolináře, říká mluvčí zařízení Marie Heřmánková.
5: My samozřejmě neodmítáme řešení celé situace, včetně odchytu, kastrací a navazující péče. Musí ale probíhat mimo areál zdravotnického zařízení, kde není opravdu slučitelné s hygienickým režimem.
2: Nemocnice požádala o řešení situace také magistrát hlavního města a vedení druhé města. Části. Jak bude spolupráce vypadat, zatím není jasné. Z Prahy Mikuláš Vochoska, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update.
1: A teď informace z pražské dopravy a Jarda Koller.
6: Hezký podvečer. Na D8 na příjezdu do Prahy se jede v koloně od Zdib z 0. kilometru dál Cínoveckou do omezení Vegbelské. V Brněnské do centra za Průhonicemi z 5. kilometru čekejte dlouhou kolonu. Táhne se až na Štěrboholskou spojku, tam celé odpoledne překážela porouchaná dodávka po nehodě. Je to stále na desítky minut, kolona se rozjíždí postupně. Na Pražském okruhu je obousměrně silný provoz před Ořechem od 5. kilometru směrem na letiště, teď kolona za Lochkovským tunelem. Vilzonova je plná v obou směrech směrem do Holešovic se stojí už z Legerovy od Rumunské až do omezení na Hlavkově mostě zdržení přes půl hodiny. Pravé nábřeží je plné, z Těšnovského tunelu se táhne nesouvislá kolona až k tančícímu domu. Kolem Národní a Jungmanova náměstí zůstávají stojící kolony kvůli opravě tramvajové trati. Pokud nemusíte do oblasti, nevýjíždějte, dá se vyjet pouze zcela ucpanou ulicí Karoliny Světlé. Šťastnou cestu.
7: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Scrollujete? Jen si

0: události a reportáže z hlavního města. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
1: Dříve tady stál pivovar nebo také hasičská zbrojnice. Dnes se historické prostory bývalého libeňského pivovaru mění na nové kulturní centrum. Už letos na podzim tady chce studio Alta otevřít pro veřejnost třeba nový divadelní sál. Podrobnosti od létající redaktorky Sabiny Mosecké.
2: Právě kvůli té rekonstrukci jsme před už několika lety, vlastně to předešlé kurátorstvo, které tady bylo ještě před naším programovým týmem, jsme učinili rozhodnutí jako Alta dělat ten program venku primárně.
3: Orient Rodriguez mi popisuje, jak studio Alta teď využívá budovu bývalého pivovaru v Libni. Uvnitř teď probíhá rekonstrukce a už na podzim by tu měl vzniknout nový divadelní sál.
2: Vlastně vždycky během letní sezóny, která právě trvá tak od května do září, pořádá takové mini festivaly.
3: Sedíme na vaší krásné zahradě, koukáme společně na ohniště, tak i na oheň a na buřty sem člověk může přijít si posedět.
2: To určitě. Myslím si, že oheň i buřty jsou součástí našeho celoročního programu. Taky u nás na zahradě hostuje spolek Storytelling.cz, kteří tu dělají vlastně svoje akce storytellingu u ohně, na které se taky může kdokoliv přijít podívat. I kdyby se tu nic nedělo, tak nám můžete napsat, my jsme tu pořád a ohýnek si rádi uděláme za každé příležitosti.
3: My vlastně se nacházíme v historické budově, která dříve sloužila jako pivovar, tak pojďme se ještě v krátkosti ohlédnout za tou minulostí.
2: Ta budova, jak říkáte, patří zámeckému pivovaru, který tu stojí už od 16. století. Ten pivovar si prošel hodně různými podobami a vlastně i využitím. Dokonce, myslím, ve 20. století tu jednu dobu byla i hasičská stanice a příznačně divadlo, takže my pokračujeme v nějaké historii. Takže se jedná vlastně o památku. Ve sklepení máme obrovské pivovarnické lednice, ve kterých se chladilo pivo, tak je naším cílem taky vlastně nějak zachovat tady ten půvab a historii toho místa.
3: Na rekonstrukci zázemí studia Alta teď můžou přispět dárci z řad veřejnosti nebo firem, a to buď jednorázově, nebo třeba formou partnerské spolupráce. Sabina Vosická, Rádio Praha.
0: Pražský update.
4: Pražští hasiči.
5: Lidé z Prahy 3 se můžou vyjádřit.
6: V Praze nepojede o víkendu metro.
5: Vedení Prahy schválilo smlouvy.
0: Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze. Na rádiu Praha. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský

0: A v pražském updateu už je čas na souhrn dnešních pražských zpráv, který připravil Mirek Kasan.
1: Hezký podvečer. Po včerejším zásahu na pražském magistrátu obvinila policie 6 lidí a 2 firmy z korupce a praní špinavých peněz, oznámil to mluvčí městského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle informací Českého rozhlasu je jedním z obviněných vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča. Podle žalobců část obviněných působila jako organizovaná zločinecká skupina. Majitelé historicky významných budov v Praze můžou ode dneška požádat o dotaci na rekonstrukci. Společenství vlastníků nebo církve z ní zaplatí například opravu fasád a odstranění nelegálních grafity nebo zrestaurování střech a oken v pražské památkové rezervaci. Celkem na to hlavní město vyčlenilo bezmála 48 milionů korun. Dotace může pokrýt maximálně 65% nákladů. Vedení Prahy plánuje opravit vnitroblok kampusu Hybernská. Městská rada schválila vypsání tendru na rekonstrukci venkovních prostor. Její součástí bude třeba výstavba nové kanalizace, nádrží na dešťovou vodu a výměna povrchu dvora. Přestavba by měla stát více než 30 milionů korun. Firmu by podle radního Adama Zábranského z Pirátů mohl magistrát vybrat ještě letos. Pražská technická správa komunikací zahájila tento týden čištění Karlova mostu od náletové zeleně, řas a další vegetace. Dnes to v tiskové zprávě oznámila mluvčí městské firmy Barbora Lišková. Technici Karlův most čistí s využitím lodě a horolezecké techniky. Provoz na něm to nenarušuje. Čištění bude pokračovat i v následujících týdnech. Hasiči dnes odpoledne evakuovali skoro 200 lidí z budovy ministerstva vnitra na pražské Letné. Důvodem byl nahlášený zápach kouře v suterénu. Na místě bylo několik hasičských vozů a auto zdravotnické záchranné služby. Jak se ukázalo, zdrojem kouře bylo zahoření listí a klacíků od nedopalku cigarety. Uvedla to mluvčí pražských hasičů Eliška Festeková. Nikomu se nic nestalo. Večer a v noci bude nad Prahou převážně oblačno s ojedinělými slabými přehánkami a teplotami kolem 12 stupňů Celsia. Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a přehánky. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Naměříme nejvýš 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A po zprávách jako vždy doprava a Jarda Koller.
3: Hezký podvečer. V Brněnské do centra za průhonicemi z 5. kilometru čekejte kolonu, táhne se až na Štěrboholskou spojku, tam celé odpoledne překážela nabouraná dodávka. Je to stále na desítky minut a situace se postupně zlepšuje, osobní auta se rozjíždějí rychleji. Na pražském okruhu jsou obousměrné kolony před Ořechem, směrem na letiště je to za Lochkovským tunelem, směrem na D1 se brzdí za dálnicí D5. Vilzonova je plná v obou směrech, směrem do Holešovic se stojí z Legerovy od Rumunské až do omezení na Hlávkově mostě, zdržení půl hodiny. Pravé nábřeží je plné, od Rudolfína se táhne nesouvislá kolona až k tančícímu domu. Kolem Národní a Jungmanova náměstí zůstávají stojící kolony kvůli opravě tramvajové trati. Pokud nemusíte do oblasti, nevyjíždějte, dá se vjet pouze zcela ucpanou ulicí Karoliny Světlé. A na jižní spojce před Barandovským mostem kolona pojedete pomaleji od sjezdu na Krč až k tunelu Mrázovka. Šťastnou cestu.
4: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
5: Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
6: Pet Shop Boys, Dream World, Greatest Hits Live. Legendární britské synthpopové duo a největší hity živy. V červnu 2022 mělo tour zastávku i v Praze. Pet Shop Boys živě na 107,1 FM a v DAB+. Ve čtvrtek večer.
4: Praha žije.

0: Máme 22. července a na rádiu Praha je čas na Perný den Petra Jungmana.
1: Perný den Rádia Praha.
2: Aby zvítězila pravda a láska.
3: Yes, we can.
4: Středa 22. července. Svátek mají Magdalény. Tady je Petr Jungman. Velkým táborem lidu v Praze na Štvanici zahájili před

sociálního zabezpečení dělnických vdov a sirotků. Starobní důchody byly u nás zavedeny až v roce 1924. Po amerických octomilkách a opici se před 75 lety v roce 1951 dostali na hranici vesmíru další živí tvorové, sovětští psi Cigan a Dezik. Odstartovali z kosmodromu Kapustin Jar po balistické dráze do výšky 101 kilometrů na palubě rakety R1, která byla kopií německé V2. Slavná Laika letěla o víc než 6 let později. Nový fotbalový stadion londýnského Arsenálu byl otevřen ve čtvrti Holloway přesně před 20 lety v roce 2006. Emirates Stadium pojme přes 60 tisíc fandů. Arsenal je úřadujícím anglickým mistrem. Anders Breivik rozpoutal v Norsku masakr před 15 lety. Nejprve ve vládní čtvrti hlavního města Norska Oslo zabil 8 lidí při bombovém útoku. Krátce poté střelbou ze samopalu zabil několik desítek mladých lidí na mítinku norské dělnické strany na ostrově Utøya. Další se utopili při snaze přeplavat na pevninu. Celkem 77 osob zemřelo, 151 bylo zraněno. Breivik byl odsouzen za vraždu a terorismus k 21 letům žaláře s možností prodloužení trestu. 18-letý Němec iránského původu David Somboli zastřelil v Mnichově v obchodním centru před 10 lety 9 lidí. Dalších 21 zranil. Sám přišel o život. Podle bavorského kriminálního úřadu byl Somboli rasista a příznivec krajní pravice a oběti si vybíral mezi lidmi přistěhovaleckého původu. Před rokem zemřel princ temnoty, metalová legenda Ozzy Osbourne, jen 2 týdny po svém rozlučkovém koncertu doma v rodném Birminghamu. Bylo mu 76. Před 90 lety se narodil český tanečník, herec, mim Jaroslav Čejka. 80 je francouzské šansoniérce Mirelle Mathieu. Ve stejný den roku 1946 se narodil i americký herec Danny Glover, například parťák Mela Gibsona, kapitán Murto ze Smrtonosné zbraně. A já přeju pěkný den.

0: Pražský
1: update. Americký zpěvák Teddy Swims poskytl exkluzivní rozhovor Českému rozhlasu. Reportér Jiří Štefl se ho zeptal i na jeho největší hit.
2: Lose Control je váš největší hit i tady u nás v Česku. Jaký je příběh téhle písně?
3: Vzali jsme ji na autorském kempu v Palm Springs. Často se na několik dní zavřeme s pár kamarády na jednom místě a celý týden jen skládáme nové písně. Tehdy jsem zrovna procházel opravdu těžkým rozchodem. Když jsme tu skladbu dopsali, měl jsem pocit, že mi změní život. Doufám, že ještě někdy zažiju podobný den, ale nevím, jestli má člověk takové štěstí víckrát. Asi jsme tehdy měli to štěstí, že jsme ve správný čas prožívali tu správnou bolest.
2: Jaké to je vlastně pustit do světa takhle osobní píseň?
3: Je to krásný pocit, když zjistíte, že se ta píseň dotýká lidí, kteří prožívají něco podobného, můžete si tu bolest vlastně vzít zpátky za svou. Přestanete být obětí toho, co se vám stalo, a získáte nad tím znovu kontrolu. Pak to můžete sdílet s lidmi, kteří si prošli podobnou zkušeností. Dnes tu píseň zpíváme společně z plných plic, slavíme, že jsme se přesto dokázali přenést, ale zároveň si připomínáme, čím jsme si prošli a jak nás to změnilo.
2: V Česku jste poprvé a hned vystupujete na hlavní scéně Colors of Ostrava. Co to pro vás znamená?
3: Je to obrovská čest. Je úžasné vidět, že něco, co jsme před 15 lety začali dělat s kamarády v garáži, nás dovedlo až sem. Stojíme na velkém pódiu na druhém konci světa a lidé chtějí poslouchat naši hudbu. Je to opravdu pokorný a silný pocit.
2: Když se na vás tak dívám, tak máte opravdu hodně tetování. Jaký je jejich příběh?
3: Když jezdíme po světě, snažím se v každé zemi najít místního tatéra. Často mi napíšou na Instagram, že přijdou na koncert a já jim nechám úplně volnou ruku. Navrhnou vlastní motiv, podepíšou se k němu a vytetují mi svůj podpis. Nosím tak na sobě vlastně malou galerii lidí a míst, která jsem navštívil. Je to nádherné.
2: No a co vaše plány do budoucna? Vydáte novou desku?
3: Ano, dokončuju nové album. Měl bych ho mít hotové příští měsíc. Chtěli bychom ho vydat v lednu. Pracujeme na něm opravdu intenzivně a jsme mnohem dál, než jsme čekali. Tak uvidíme, jak to dopadne.
2: Zpěvák tedy svým s otevřením mluví i o tom, jak mu pomohla terapeutická sezení, ale taky o tom, co by vzkázal svému mladšímu já. Celý rozhovor najdete na našem zpravodajském serveru irozhlas.cz. Jiří Štefl, Český rozhlas.
0: Pražský update na Rádiu Praha. Pražský update. Pražský update.
4: A teď pražská doprava a Jarda Koller.
5: Hezký podvečer. Na pražském okruhu směrem z D1 na letiště je už pouze zbytek kolony mezi Lohkovem a sjezdem na Brandov, zpoždění 10 minut. V Brněnské na příjezdu do Prahy po D1 je stále silný provoz, zpomalíte na 5. kilometru, kolona pokračuje do plné Spořilovské, je to stále důsledek dřívější nehody na Štěrboholské spojce. Osobními auty se zdržíte už jen krátce. Na jižní spojce směrem na Barandovský most se jede v koloně od sjezdu na Krč k tunelu Mrázovka. Ve Vlzonově z centra se popojíždí v celé délce kvůli opravám na Hlávkově mostě, zpoždění přes 20 minut a na pravém nábřeží zůstávají obousměrné fronty před tančícím domem z Vítoně v opačném směru od Klementína. Šťastnou cestu.
6: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut.
0: Od pondělí do neděle vám večer hrajeme jako žádná jiná stanice ve městě. Stačí si jen vybrat hudební speciál podle vašeho gusta. Rock, osmdesátky, devadesátky, živé koncerty i nejnovější hity. Začínáme v 21 hodin. Jedině na Rádiu Praha.

0: A ještě aktuální informace o počasí. Večer a v noci bude nad Prahou převážně oblačno, s malou pravděpodobností se mohou vyskytnout slabé přeháňky a ochladí se na 13 až 11 stupňů Celsia. Zítra potom čekejte proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a přeháňky. Nejvyšší teploty během dne 20 až 22 stupňů.
1: Pražský update. Kultura, události a reportáže z hlavního města. Pražský update. Pražský update. To nejdůležitější, co se přes den stalo v Praze, na rádiu Praha. Pražský

0: Story of My Life, tak to byly One Direction na Rádiu Praha. 19. hodina je tady další dnešní zpravodajská relace, kterou připravil Mirek Kasan. Mirku, vítej ve studiu, hezký večer.
1: Díky Petře, hezký večer. Prezident Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti. Premiér Babiš ho za to nařkl z aktivismu. Ústavně právní výbor Senátu doporučil plénu schválit zvýšení rodičovského příspěvku. Praha 6 vybrala vítězný návrh na dostavbu Břevnovského kulturního centra Kaštan. A zítra bude nad Prahou převážně velká oblačnost. Přinese přeháňky a naměříme nejvýš 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, oznámil to na webu Hradu. Novela měla umožnit vládě navýšit výdaje na obranu a strategické stavby nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta zákon ohrožuje dlouhodobou udržitelnost veřejných financí a rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje, aniž by k tomu potřebovala souhlas sněmovny.
3: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
1: Podle premiéra Andreje Babiše je prezidentovo veto nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle šéfa hnutí ANO udělá vše proto, aby ho sněmovna přehlasovala. Rodičovský příspěvek zřejmě od příštího roku vzroste o 50 tisíc na 400 tisíc korun, v případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc. Počítá s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes doporučil Senátu schválit jeho ústavně právní výbor. Část senátorů se při projednávání na plénu nejspíš pokusí do novely zakotvit od roku 2028 automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Podle předsedy ústavně právního výboru Senátu Tomáše Goláně z klubu ODS a TOP 09 by ale taková změna měla být předem důkladně prodiskutovaná.
4: Já bych se tomu nebránil, teď já pořád chci, aby fungoval automat u platu politiku, abychom se pořád o tom nebavili a pořád do toho automatu někdo zasahuje. A otázka je, jestli bychom tohle byli schopni nastavit tak, aby na tom byla široká politická shoda, aby do toho zase někdo nezasahoval.
1: O navýšení rodičovského příspěvku bude Senát rozhodovat za týden. Praha 6 vybrala vítězný návrh architektonické soutěže na rekonstrukci a dostavbu kulturního centra Kaštan v Břevnově. Zakázku získalo pražské studio Atelier Bot Architekti, které teď bude s radnicí jednat o zpracování projektové dokumentace. Informoval o tom mluvčí 6. městské části Marek Zeman. Kulturní centrum Kaštan sídlí v Bělohorské ulici v barokně klasicistní budově, která je kulturní památkou. Ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů se setkal s novou ruskou velvyslankyní v Česku Annou Ponomarjovovou. Řekl jí, že je třeba ukončit válku na Ukrajině a ohradil se proti bombardování civilistů v ukrajinských městech. Na Facebooku pak šéf české diplomacie napsal, že ke konci války povedou jen konkrétní kroky a kompromisy na obou stranách. Podle Petra Macinky je Evropa připravená hledat mírové řešení. Rusko ale musí dát zřetelně najevo, že si mír přeje. 17. etapu cyklistického závodu Tour de France vyhrál Belgičan Jasper Philipsen. Ve spurtu početné vedoucí skupiny porazil Švýcara Maura Schmida, třetí dojel Nizozemec Olaf Kooi. Lídr závodu Slovinec Tadej Pogačar dojel do cíle ve Voironu v hlavním poli se ztrátou téměř 9 minut. Před Belgičanem Remkem Evenpoolem dále vede průběžné pořadí o 4,5 minuty. V pelotonu dorazili do cíle i všichni tři čeští účastníci Tour, Matyáš Vacek, Pavel Bittner a Jakub Otruba. Večer a v noci bude nad Prahou převážně oblačno. S malou pravděpodobností se mohou vyskytnout slabé přeháňky. Ochladí se na 13 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekejte proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a přeháňky. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty 20 až 22 stupňů.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu

0: směrné fronty před tančícím domem z Vítoně v opačném směru od Klementína. Šťastnou cestou a dobrý večer.
1: Rádio Praha. Doprava každých 15 minut. Rádio Praha.
2: A tady už je hudební menu po 19. hodině. Holly Humberstone, Clean Bandit a Zara Larsson. A třeba Holzy. A Petr Zajíček ze studia Rádia Praha přeje hezký večer.

0: Teď už ve vysílání Rádia Praha připomenutí jednoho výročí. První psi se podívali na hranice vesmíru na den přesně před 3/4 stoletím. Voříšci Dezík a Cigán vyletěli na sovětské raketě do výšky přes 100 kilometrů a v pořádku se vrátili na Zemi. Podle odborníků to ale ještě nebyl vesmírný let v tom pravém slova smyslu.
1: Suborbitální lety, to znamená ty, které jenom překonají 100 kilometrů, nakouknou do kosmického prostoru a pak si je Země přitáhne zpátky.
2: Přibližuje Dušan Majer, šéfredaktor populárně naučného webu Cosmonautics. Na přelomu 40. a 50. let se snažili poslat zvířata na hranice kosmu Sovětský svaz i Spojené státy. Obě země používaly rakety odvozené z německých V2.
3: At 2000 miles an hour.
2: Jenže hranice kosmického prostoru není úplně zřetelná. A právě proto se za opravdové vesmírné lety považují jenom ty, kdy raketa překoná kosmickou rychlost a začne obíhat kolem Země. Oficiální titul prvního kosmického psa tak dostala až v roce 1957 sovětská fenka Laika.
1: Přechod atmosféry do vákua je plynulý. Ta hranice kosmického prostoru je čistě matematicky vypočítaná výška ve většině světa stanovena na 100 kilometrů nad zemským povrchem. Spojené státy to mají trošičku jinak, 50 mil, to znamená 80 kilometrů.
2: První pozemská nelétající zvířata, která přežila let i návrat z této výšky, byly až ruští psi Dezík a Cigán.
1: V té době to bylo úplně neznámé prostředí. My jsme nevěděli, jestli živý tvor v prostředí snížené gravitace, jestli bude schopen vůbec dýchat.
2: Sovětské experimentální lety se konaly v utajení. Podrobnosti se veřejnost dozvěděla až v roce 1991, včetně příběhů jednotlivých psích posádek, říká v dokumentu serveru News.ru historik Alexander Galkin.
4: Především to měli být voříšci s prominutím nečistokrevní psy. Byli to nejživota schopnější psy, schopní se přizpůsobit nejrůznějším podmínkám.
2: Sovětští vědci postupně poslali na suborbitální lety desítky psů. Někteří skončili tragicky. Dezík letěl znovu a zahynul pouhý týden po svém prvním letu. Jeho kolegu Cigána už proto podruhé do rakety neposadili. Podle pamětníků byl po vesmírném zážitku zuřivější a když na kosmodromu pokousal generála, jeden z akademiků si ho raději vzal domů. Martin Srb, Český rozhlas.
5: Botox po 7. 1. Eva Farná 2. ale povinně končí. Fotbalová hymna DNA, More Than a Game je 3. A další aktuální hity. Top 10 a 5 nasazených. Ještě do čtvrteční půlnoci hlasujte.
6: Na praha.rozhlas.cz.
5: V neděli večer si s námi dejte další vydání v premiéře.
6: Pro

Tak to byl opět návrat do 90. s formací Crash Test Dummies. Teď už připomenutí, jaké nás čeká počasí. Večera v noci bude nad Prahou převážně oblačno, s malou pravděpodobností se mohou vyskytnout slabé přeháňky a ochladí se na 13 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekejte proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a přeháňky. Nejvyšší denní teploty 20 až 22 stupňů.

0: A jsou tady pravidelné metropolitní tepy a s nimi Jirka Štefl.
1: Z Rádia Praha vám přeju hezký den. Hvězdné léto pod Žižkovskou televizní věží nabízí originální talk show Jana Krause. Ta nabízí divákům ojedinělou možnost poznat tohoto populárního herce, moderátora a autora tak, jak ho z televizní obrazovky, filmového plátna nebo novin a časopisů nikdy nepoznáte. Speciální večer s názvem Ptejte se na co chcete začíná pod Žižkovským vysílačem ve čtvrtek v 19 hodin. A nebo se podívejte na výstavu fotografií Burning Love Israel, kterou nabízí Židovské muzeum v Praze. Karel Cudlín patří k nejvýznamnějším českým dokumentárním fotografům a Izrael fotografuje už téměř 30 let. Výstava představuje bezmála 200 snímků pořízených mezi lety 1996 a 2006, které zachycují každodenní život i přelomové okamžiky v této etnicky a kulturně rozmanité zemi. Výstavu Burning Love Israel můžete vidět v Židovském muzeu. Jirka Štefl, Rádio Praha.
2: Každé ráno vyrážejí do ulic Prahy naše létající redaktorky, aby monitorovali cvrkot v hlavním městě. Dobře vědí, kde to v Praze žije kulturou, sportem i zábavou.

0: Tak tolik JC Stewart na Rádio Praha, je tady 20. hodina, čas na další zprávy, které připravil Mirek Kasan. Mirku, stále hezký večer.
1: Hezký večer, Petře. Šest lidí a dvě firmy obvinili policisté po včerejším zásahu na pražském magistrátu. Vedení ODS vyloučilo ze strany bývalého starostu Prahy 1 Filipa Dvořáka. Stát by podle premiéra Babiše mohl v roce 2028 dát část akcií pražského letiště na burzu. A zítra čekejte převážně velkou oblačnost, přeháňky a teploty do 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Zprávy.
1: Policisté obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství jsou obviněni například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti.
3: Podle informací Radiožurnálu patří mezi obviněné vedoucí odboru pozemních komunikací Aleš Krejča a taky firma Dopravní inženýring Praha. Ta zajišťuje dopravní značení a jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Firma má obstavený majetek, pokračuje mluvčí pražského městského státního zastupitelství Aleš Cimbala.
4: Obvinění měli v rámci páchané trestné činnosti vystupovat jako organizovaná zločinská skupina s jasně definovanou strukturou a rozdělenými rolemi.
3: Aleš Krejča jako úředník schválil desítky potřebných dokumentů firmě svých příbuzných. Radiožurnál se pokusil Krejču kontaktovat, jeho telefon byl ale vypnutý. Kvůli kauze se příští pondělí sejde pražská koaliční rada. Z Prahy Petr Kastner, Český rozhlas.
1: Výkonná rada ODS jednomyslně vyloučila ze strany předsedu místní organizace strany v Praze 1 Filipa Dvořáka. Mluvčí občanských demokratů Mariana Wernerová to zdůvodnila tím, že závažně porušil stanovy strany. Filip Dvořák podle vedení ODS dostatečně nevysvětlil otázky kolem svého majetku. Podle serveru Seznam zprávy po otci zdědil majetek v hodnotě 230 milionů korun. Filip Dvořák byl původně na kandidátce ODS v Praze 1 pro podzimní komunální volby. Vedení strany s tím ale nesouhlasilo. Stát by podle premiéra Andreje Babiše mohl dát 40% akcií pražského letiště na burzu. Šéf hnutí ANO to řekl před odletem do Srbska. Podle něj půjde o novou příležitost pro investory po plánovaném zestátnění ČEZu.
5: Úpis akcí letiště na pražskou burzu by byl velice dobrou příležitostí pro investory, kteří investují do českých akcí. By jsme udělali IPO přibližně na 40%. Pokud k tomu přistoupíme, já si myslím, že ano, by jsme to směřovali někde na rok 2028.
1: Z prodeje by stát mohl podle Andreje Babiše získat až 25 miliard korun. Podle ministra průmyslu a obchodu Karla Havlíčka z hnutí ANO by noví akcionáři pomohli ruzyňskému letišti k dalšímu rozvoji. Spojené státy odpoví na každý íránský útok na lodě v Hormuzském průlivu bombardováním této blízkovýchodní země. Na své síti Truth Social to napsal americký prezident Donald Trump. Upřesnil, že údery budou cílit na mosty a elektrárny v Íránu, a to včetně těch v hlavním městě Teheránu a jeho okolí. Cílem úderu je podle Washingtonu snížit schopnost Teheránu napadat obchodní lodě v Hormuzské úžině. Írán v odvetě útočí na sousední blízkovýchodní země. Tenistky Marie Bousková, Tereza Valentová i Dominika Šalková prošly do čtvrtfinále turnaje okruhu WTA na pražské Štvanici. Obhájkyně titulu z Live Sport Prague Open Bousková porazila Američanku Leovou 7-5 a 6-4, Valentová Australanku Jointovou 1-6, 6-0 a 6-3 a Šalková Francouzku Dudénovou 2x 6-1. Dva čeští kanoisté Lukáš Kratochvíl a Václav Chaloupka postoupili na světovém šampionátu vodních slalomářů v Oklahoma City do semifinále. Teď bojují v kvalifikaci české kanoistky. Večer a v noci bude nad Prahou převážně oblačno. S malou pravděpodobností se mohou vyskytnout slabé přeháňky. Ochladí se na 13 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekejte proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a přeháňky. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí ke 20 až 22 stupňům.
2: Více zpráv najdete na našem zpravodajském webu irozhlas.cz.
0: A ještě stručně z dopravy, ta už je většinou

Michal Šulte. A třeba The Weeknd. A Petr Zajíček vám ze studia Rádia Praha přeje hezký večer.

0: Poezie, divadlo a teď také film. Takovou cestu má za sebou příběh, který začal oceňovanou knihou Miloše Doležela Jana bude brzy sbírat lipový květ. Básnická proza vznikla jako osobní zpověď po smrti autorovy manželky, někdejší vedoucí Dismanova rozhlasového dětského souboru. Po divadelní adaptaci teď míří příběh před filmovou kameru, kde dostane svou novou podobu.
1: Vyhlížím tě každé ráno. Pevánku. Větroceli v mátě.
2: Herec David Matásek provází diváky příběhem, který se odehrává mezi slovy, hudbou a projekcemi lipových větví. Na kulisách za ním se střídají obrazy a vzpomínky, zatímco Jenovéfa Boková doprovází básně hrou na housle. Divadelní hra vychází z poezie Miloše Doležela. Ten v nich zachytil smutek i lásku, která přetrvává navzdory ztrátě blízkého člověka.
1: Dělí nás jen tenké, tenonké sklo.
3: Daroval mi tu knížku Marek Weichr, který pracuje v Revolverevi, kde knížka vyšla. A já jsem si říkala, ach jo, proč mi furt všichni dávají knížky, ještě ke všemu poezie, nemůžu někdy dostat třeba lahev. Ale nicméně jsem knížku doma ten večer otevřela a byla jsem tím hluboce zasažena a věděla jsem, že na tom chci pracovat.
2: Popisuje režisérka adaptace Beata Parkanová, která teď připravuje podle sbírky Jana bude brzy sbírat lipový květ i film.
3: To, že se povedla ta divadelní hra a je o ní takový obrovský zájem a jsou na to samé vlastně pochvalné reakce, mě přesvědčilo, že ten příběh má smysl. Ne samotné stvárnění to divadelní hry pro film, to budu muset udělat a vymyslet jinak, ale to, že ten příběh je tak strašně důležitý a dobře napsaný. Já jsem momentálně jako scénáristka v nejhorší fázi, což je, že píšu. To je čas, kdy nevím nic, kdy vlastně čekám, co se mi to narodí a tam je mým úkolem, aby to byl co nejvíc smysluplný příběh.
2: Podle filmařky, která bude snímek také produkovat, mají básně všechno podstatné. Příběh i drama.
3: Já jsem byla vyučena Aloisem Fišárkem, svým střihačem, že drama to je, když jde o život a o lásku. A v celém tomhletom příběhu jde zejména o život a o lásku, myslím, že v každý té básničce. Ale mimo to jsou velmi jako obrazotvorné ty básničky, zasazený do konkrétního kraje, do konkrétního vztahu, do konkrétního prostředí. Takže já, když jsem to četla prvně, tak jsem to viděla. Ta slova jsem jako viděla.
2: A zatímco Beata Parkanová píše scénář, producent Jan Bodnár řeší, jak celý projekt dostat před filmové kamery.
4: Aktuálně ten projekt zamýšlíme jako československo-polskou koprodukci, takže máme rozjednaný partnery v těchto zemích. A pokud všechno půjde podle plánu, tak točíme jaro 2028.
2: Na filmovou adaptaci si tak diváci ještě budou muset počkat. Příběh Jany a Miloše ale už teď můžete vidět na jevišti Pražského divadla Viola. Martin Hrnčíř, Český rozhlas.
5: Praha žije filmy.
6: Praha žije filmy.
7: Somewhere in space.
8: Každé pondělí na Rádiu Praha.
9: Na Rádiu Praha.
5: Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit osmdesátek Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango. Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku.

Čas na nejnovější muziku je u nás na Praze každou středu po 21. hodině. V Hot Zone tentokrát nejnovější Mike Posner, taky Carly Rae Jepsen, Kelly Clarkson, Beck, ale třeba také kanadští rockeři Nickelback a mnozí další. Takže už za půl hodiny po zprávách po 21. hodině tady bude náš pravidelný Hot Zone.

0: 13 metrů vysoký Mariánský sloup na náměstí Krále Vladislava ve Velvarech na Kladensku má kolem sebe lešení. Opravují ho totiž restaurátoři. Radnice za rekonstrukci zaplatí zhruba 3 miliony korun. Hotovo má být v září. Barokní památka z počátku 18. století vznikla jako poděkování za odeznění morové epidemie.
1: Je to vzácný dílo, to je takový to vrcholný baroko, který už přechází do rokoka. Za chvíli by to spadlo. Ta socha Panny Marie byla už celá zčernalá, jsem viděla i v tebe zpravodaji, jak prokoukla. To je velice záslužný dílo.
2: Hodnotí opravy Mariánského sloupu zdejší obyvatelka paní Hana. Oceňuje je i pan Josef, který sem jezdí za prací.
3: To, že se to opravuje, takže to je dobře. Měli by se na to vynaložit nějaké peníze, aby to nějak vypadalo, když se to jednou postavilo, tak by se to mělo zachovat, že jo?
2: My teď stojíme s restaurátorem Petrem Glásrem před Mariánským sloupem, na kterém je lešení, tak co vy tady vlastně děláte?
4: Vyplňujeme umělým kamenem ty defekty, dáváme nové armatury, no a hlavně jsme dočistili vlastně celý ten povrch toho pískovce. Zároveň tady vidíte, že i donatíráme i to oplocení, udělali jsme podestu, to jsme přezdili vlastně znovu. Čeká nás ještě dokončení nějakých retuší barevných.
2: Jak náročná je to práce? Jak dlouho vám to trvalo?
4: Práce je to určitě náročná. Trvalo nám to poměrně krátce na to, co to je za práce. Měli jsme to rozvržený v podstatě tak do těch dvou sezón.
2: Můžeme se jít podívat nahoru na to lešení?
4: No, samozřejmě. Tak jo, tak tady hlavně pozor na hlavu.
2: A mám jít první, nebo jdete první vy? Je ta práce náročná i v tom, že musíte lézt po těch žebřících nahoru, protože já se přiznám, že jsem se trochu zadýchal u toho.
4: Je to určitě dobrý tělocvik a myslím si, že třeba zrovna mě to jako docela prospívá, takže já jsem rád, že se tak jako protáhnu a musím říct, že v půlce sezóny už potom je to dobrý. Na začátku je to bývá vždycky trochu horší.
2: A člověk se asi nesmí bát výšek.
4: To by se neměl bát výšek.
2: Ale výhled je tu pěkný.
4: Výhled je pěkný.
2: Za opravy Mariánského sloupu zaplatí velvarská radnice zhruba 3 miliony korun, říká nezávislý starosta Radim Volák.
5: My jsme poměrně dlouho scháněli peníze na to, aby se nám ho podařilo opravit. To se nakonec podařilo a máme z toho velkou radost, protože jsme získali podporu ze dvou zdrojů.
2: A dodal, odkud město peníze získalo.
5: Jednak přes místní akční skupinu Přemyslovské střední Čechy, kde jsme dostali 2 miliony korun z IROPu a potom z programu regenerace památkových zón Ministerstva kultury, z čehož financujeme další práce.
2: Opravený Mariánský sloup vedení města slavnostně odhalí v září. Z Velvar na Kladensku, Richard Webs, Český rozhlas.

0: A na Rádio Praha už je čas na další dnešní zprávy. Zprávy na 21. hodinu připravil Mirek Kasan. Mirku, hezký večer.
1: Hezký večer. Prezident Pavel poprvé vetoval návrh zákona Babišovy vlády, odmítl podepsat novelu upravující sestavování veřejných rozpočtů. Praha vypíše zakázku na projektovou dokumentaci silnice mezi Kunratickou spojkou a ulicí U Rakovky. Počet obětí silných bouřek v Chile stoupl na 13, 7 lidí se pohřešuje. A zítra bude nad Prahou převážně velká oblačnost, přinese přehánky a naměříme nejvýš 22 stupňů.
2: Rádio Praha. Právě.
1: Prezident Petr Pavel vetoval novelu zákona o rozpočtové odpovědnosti, oznámil to na webu Pražského hradu. Novela mění způsob, jakým stát může hospodařit s veřejnými penězi nad rámec schváleného rozpočtu. Podle prezidenta ohrožuje zákon dlouhodobou udržitelnost veřejných financí.
3: Zákon rozšiřuje prostor vlády navyšovat některé výdaje bez souhlasu sněmovny. Zdůvodňuje veto prezident Petr Pavel.
4: Jde o to, aby i tak důležité investice jako do dopravy nebo energetiky podléhaly jasným pravidlům, odpovědnému hospodaření a demokratické kontrole.
3: Premiéra a šéfa ANO Andreje Babiše prezidentovo rozhodnutí mrzí. Považuje ho za nezodpovědné, nepromyšlené a aktivistické. Koalice podle něj udělá všechno proto, aby ho přehlasovala.
5: Tímto rozhodnutím pan prezident ohrožuje české zdravotnictví, ohrožuje obranyschopnost naší země.
3: O tom, že koalice veto přehlasuje, nepochybuje ani ministr pro sport Boris Šťastný z motoristů. Opozice veto naopak uvítala. Poslanci by se kvůli tomu měli sejít koncem srpna. Jana Čermáková, Český rozhlas.
1: Hlavní město Praha zahájí přípravu silniční spojky mezi Kunratickou spojkou a ulicí U Rakovky. Úsek je součástí plánovaného propojení Kunratické spojky s Vídeňskou ulicí. Ten má mimo jiné zajistit dopravní napojení k budoucí trafostanici pro chystané metro D. Za vypracování projektové dokumentace magistrát zaplatí zhruba 5 milionů korun. Pokračuje náměstek primátora pro dopravu Jaromír Beránek z Pirátů.
6: Je to součást budoucí širší silniční stavby, obchvat Písnice, obchvat Libuše a obchvat Kunratic, která ale s ohledem na velmi počáteční stav výkupu pozemku bude připravena k realizaci až za několik let. A proto alespoň v předstihu připravujeme k realizaci tuto dílčí část.
1: Zateplení a opravu střech na dvou budovách v Modřanech chystá Praha 12. Sídlí tam lékařské ordinace, dětské jesle nebo sociální služby. Městská část nově vybrala firmu, která připraví projektovou dokumentaci. Podle radního Prahy 12 Jana Chalupného z TOP 09 bude projekt stát víc než 700 tisíc korun.
7: Projektové dokumentace budou hotové v lednu 2027 a samotné práce plánujeme v průběhu roku. Díky rekonstrukci se zlepší energetická úspornost budov i komfort pro organizace, zdravotnická zařízení a další nájemce.
1: Prudké přívalové deště na severu Chile zabily 13 lidí, 7 dalších se stále pohřešuje. Dnes o tom informovala agentura AFP. Kvůli podemletým silnicím a rozvodněným řekám zůstává víc než 60 tisíc lidí odříznuto od světa. Úřady také varují před dalšími sesuvy půdy, které zničily asi 2800 domů. Chilská vláda v pondělí vyhlásila stav nouze. 17. etapu slavného cyklistického závodu Tour de France vyhrál Belgičan Jasper Philipsen. Ve spurtu početné vedoucí skupiny porazil Švýcara Maura Schmida, třetí dojel Nizozemec Olaf Koy. Lídr závodu Slovinec Tadej Pogačar dojel do cíle ve Voironu v hlavním poli se ztrátou skoro 9 minut. Před Belgičanem Remkem Evenepoelem dál vede průběžné pořadí o 4,5 minuty. V pelotonu dorazili do cíle i všichni tři čeští účastníci Tour, Matyáš Vacek, Pavel Bitnen a Jakub Otruba. Večer a v noci bude nad Prahou převážně oblačno, s malou pravděpodobností se mohou vyskytnout slabé přehánky. Ochladí se na 13 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekáme proměnlivou, zpočátku velkou oblačnost a přehánky. Večer bude srážek a částečně i oblačnosti ubývat. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 22 stupňů.

Už jste dali Praze like? Jste fanoušky našeho Facebooku? Sledujete náš Instagram? Ne? Nejvyšší čas to napravit. Na Facebooku i Instagramu hledejte Radio Praha. Radio Praha. Nejvíc hitů digitálně. Hot Zone. Kompletní playlist u nás na webu praha-rozhlas.cz.

0: Botox po sedmé první. Eva Farná druhá, ale povinně končí. Fotbalová hymna DNA, More Than a Game je třetí. A další aktuální hity. Top 10 a 5 nasazených. Ještě do čtvrteční půlnoci hlasujte.
1: Na praha.rozhlas.cz.
0: V neděli večer si s námi dejte další vydání v premiéře.
2: Praha.rozhlas.cz. Hot Zone. Středeční speciál na

0: je 22 hodin. Po včerejším zásahu na magistrátu hlavního města obvinili kriminalisté 6 lidí a 2 firmy. Policie také vyšetřuje, jestli Filip Turek neporušil pravidla při rychlé jízdě pražským Strahovem. Pařížské muzeum Louvre znovu otevřelo loni vykradenou Apollonovu galerii. A zítra čekejte převážně velkou oblačnost, přehánky a teploty do 22 stupňů.
1: Rádio Praha. Zprávy.
0: Policisté obvinili po včerejším zásahu na pražském magistrátu 6 lidí a 2 firmy. Podle městského státního zastupitelství fungovali jako organizovaná zločinecká skupina. Obviněni jsou například ze zneužití úřední pravomoci, přijetí úplatku a legalizace výnosů z trestné činnosti. Vyšetřování bude dál pokračovat, uvedl to mluvčí pražského státního zastupitelství Aleš Cimbala. Podle informací Českého rozhlasu je jedním z obviněných vedoucí odbor pozemních komunikací Aleš Krejča a obviněnou firmou Dopravní inženýring Praha, která zajišťuje dopravní značení. Firma má obstavený majetek. Jejími vlastníky jsou Krejčovi příbuzní. Příští pondělí se kvůli zásahu policie sejde pražská koaliční rada. Policie se zabývá videem, na kterém se poslanec motoristů Filip Turek řítí ulicemi pražského Strahova ve sportovním voze. Prověřuje, jestli při jízdě neporušil pravidla silničního provozu. Video ze srpna 2021 je dostupné na YouTube. Jako první na něj upozornil server novinky.cz. Pokračuje policejní mluvčí Violeta Siřišťová.
2: V uvedeném případě v současné době provádíme nezbytná šetření a vyhodnocujeme dostupné podklady. Bez ohledu na osobu, jíž se podezření je nutné u každého záznamu spolehlivě zjistit, kdo vozidlo řídil, kdy a kde jednání došlo a ověřit původ a autenticitu záznamu i jeho návaznost na další důkazy.
0: Filip Turek na otázky Českého rozhlasu neodpověděl. Policie zároveň vyšetřuje jeho nehodu z minulého týdne, kdy se jeho auto na náměstí IP Pavlova střetlo s nemocničním vozem. Podle zveřejněných záběrů poslanec předjížděl těsně před srážkou kolonu odbočovacím pruhem. Nemocniční vůz při průjezdu křižovatkou houkal. Rodičovský příspěvek zřejmě od příštího roku vzroste o 50 tisíc na 400 tisíc korun. V případě dvojčat a vícerčat pak na 800 tisíc. Počítal s tím novela zákona o státní sociální podpoře, kterou dnes doporučil Senátu schválit jeho ústavně právní výbor. Část senátorů se při projednávání na plénu nejspíš pokusí do novely zakotvit od roku 2028 automatickou valorizaci rodičovského příspěvku. Podle předsedy ústavně právní výboru Senátu Tomáše Goláně z klubu ODS a TOP 09 by ale taková změna měla být předem důkladně prodiskutovaná.
3: Já bych se tomu nebránil, teď já pořád chci, aby fungoval automat u platu politiku, abychom se pořád o tom nebavili a pořád do toho automatu někdo zasahuje. A otázka je, jestli bychom tohle byli schopni nastavit tak, aby na tom byla široká politická shoda, aby do toho zase někdo nezasahoval.
0: O navýšení rodičovského příspěvku bude Senát rozhodovat za týden. Pařížské muzeum Louvre znovu otevřelo Apollonovu galerii, kterou loni v říjnu vykradla skupina 4 zlodějů. Do sálu se ale už nevrátí drahé šperky. Své dřívější exponáty muzeum nově přemístí do jiných částí budovy, oznámil to ředitel Louvre Christophe Leribaud. Podle něj si tak návštěvníci mohou lépe prohlédnout architekturu a výzdobu znovu otevřené galerie. Pachatelé minulý rok ukradli klenoty v hodnotě přes 2 miliardy korun. Agentura AP upozorňuje, že vyšetřovatelé odcizené šperky dosud nenašli. Pravděpodobné zloděje policie zadržela loni v listopadu. Světový rekordman ve skoku o tyči Armand Duplantis, který v sobotu kvůli zranění odstoupil z mítinku Diamantové ligy v Londýně, nebude chybět na srpnovém mistrovství Evropy v Birminghamu. Agent fenomenálního Švéda Daniel Westfeld dnes oznámil, že vyšetření včetně magnetické rezonance a rentgenu neodhalila žádný závažný problém. S lehkým tréninkem a vhodnou léčbou by se měl Duplantis plně zotavit do 10 dnů. Večer a v noci bude nad Prahou převážně oblačno, s malou pravděpodobností se mohou vyskytnout slabé přeháňky. Ochladí se na 13 až 11 stupňů Celsia. Zítra čekejte proměnlivou, zpočátku převážně velkou oblačnost a přeháňky, které budou večer ustávat a částečně bude ubývat i oblačnosti. Nejvyšší teploty vystoupí na 20 až 22 stupňů.

Kdysi po něm jezdili tramvaje i auta. Dnes je jedním z nejslavnějších mostů světa. Karlův most je nejstarším mostem v Praze a už více než 6 století spojuje oba břehy Vltavy. Karlův most nechal postavit Karel IV. Po ničivé povodni, která zničila původní Juditin most. Stavba začala v roce 1357 a řídil ji slavný stavitel Petr Parléř. A podle legendy

0: žije. Ve čtvrtek večer vám hrajeme nejslavnější živák.
1: Pet Shop Boys, Dream World, Greatest Hits Live. Legendární britské synthpopové duo a největší hity živy. V červnu 2022 mělo tour zastávku i v Praze. Pet Shop Boys živě na 107,1 FM a v DAB+. Ve čtvrtek večer.
0: Praha žije. Praha.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové
1: na Rádiu Praha.
2: Host Lenky Váhalové.

0: Posloucháte Rádio Praha s Lenkou Vahalovou a s mým dnešním hostem, což je David Grudl. Já vás zdravím, dobrý den.
1: Dobrý den.
0: Můžu říct milovník umělé inteligence?
1: Určitě, to jsem.
0: Protože naše dnešní téma umělá inteligence, ale mimo jiné jste taky programátor a zkrátka všechno, co se týká tohohle světa, tak o tom i školíte, přednášíte a tak dále. Doufám, že se ke všemu dostaneme. Byl tady poměrně nedávno Tomáš Mikolov a s ním jsme probírali umělou inteligenci na takové filozofické úrovni a dneska bych chtěla jít trošku do té praxe. To znamená, jak my obyčejní můžeme využít umělou inteligenci v praxi, jak nám může pomoct. Ale úplně na úvod, proč jste se zamiloval do tohohle oboru, nebo čím vás fascinuje?
1: Já se o obor počítačů zajímám vlastně od malička, vedl mě k tomu taťka a v tom oboru posledních 10 let byla strašná nuda. Nic zajímavého se tam nedělo, už mě to přestávalo bavit a najednou konečně přišla umělá inteligence a s ní jako spousta nových technologií, na které jsem dlouho čekal. A takže já to vnímám jako obrovský impuls zase se zajímat o počítače a zkoušet a hrát si s tím a tvořit nové věci a tak.
0: A vy jste programoval v jaké oblasti nebo co konkrétně?
1: Tak já jsem hlavně programoval nástroje pro tvorbu webových stránek, což je asi nejčastější věc, která se dneska tvoří, kromě mobilních aplikací, že jo. A nedá se říct, že bych úplně umělou inteligenci používal k tomu programování. Mm. Já ho vlastně používám úplně na všechno. Od rána do večera prostě všude, kde

0: Tak jsem si ji ptal, jako co teď, co bude další krok, co tam upravit. A ona si to prohlídla a řekla, je to úplně dokonalý, tam už,
1: fakt?
0: Tam už není co řešit.
1: A jak umělá inteligence v rámci toho webu třeba pracuje s grafikou nebo s fotkama? Představuji si to dobře, že to v vozovkách někam naházím a ona si to jako už sama poskládá?
0: Je to tak, že fotky samozřejmě musím dodat, protože zřejmě tam budu chtít fotky reálných přistupujících, ale ona udělá prostě rozložení stránky, udělá všechny texty, vymyslí program, vymyslí registrační formulář, který bude fungovat, takže se to bude zapisovat třeba do nějakých Google tabulek. A takže vlastně tu práci, na kterou bych musel jako tvůrce někoho najmout, kdo tomu rozumí, tak vlastně si udělám dneska sám.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Váhalové na Rádiu Praha.
1: Se mnou je stále David Grudl, posloucháte Rádio Praha, naše dnešní téma umělá inteligence. Kdy se vůbec v Česku tak nějak poprvé začalo mluvit o umělé inteligenci? Já mám pocit, že to byl nějaký rok 2017, něco takového, nebo ještě dřív?
2: Já si to pamatuju tady jako od dětství. Že jsem kdysi vycházel nějaký časopis Byte někdy v 90. letech a tam byl článek jako postavte si neuronovou síť. A já jsem

0: jsi to naprogramoval a strašně dlouho to běželo, pak to vypsalo nějaký čísla, takže jsem z toho neměl vůbec žádný pocit, že by mě to bavilo. A to téma jsem zase opustil. A zajímavý to začalo být zhruba po tom roce 2012-14, protože možná si pamatujete, ale myslím, že to byl rok 2014, kdy se ve všech mobilech objevila možnost diktovat, že jste mohli do toho mobilu diktovat. A to byl první takové setkání vlastně s neuronovou sítí umělou inteligencí, která připisovala hlas na psané slovo a zároveň přicházely do mobilů stále lepší foťáky, které uměly fotit v noci a uměly fotit velmi ostře a tak dále. A nebylo to úplně tím, že by se tak neuvěřitelně zlepšovala ta optika, ale byla tam zase umělá inteligence, která to dokázala
1: dopočítat.
0: A která to dokázala dopočítat z více fotek, spojit je. Můžete vyhledávat ve fotkách, takže napíšete třeba pláž a ono to dá všechny fotky, které jsou vyfocené na pláži. A to jsou všechno různé aplikace umělé inteligence, ale neříkalo se tomu tak. Jo? Vždycky to byla jako nová funkce vyhledávání, ale v pozadí vždycky byla nějaká AI.
1: Tomáš Mikolov tomu s oblibou říká strojové učení.
0: Je to tak, je to vlastně jedna z forem, jak přimět počítač s náma komunikovat, řekněme, myslet v uvozovkách, a těch cest je několik. Já si pamatuju, když jsem byl na škole v Brně, na Masaryčské, tak tam byla fakulta zpracování přirozeného jazyka a tam byli lidé lingvisté, kteří zařizovali každé slovo do kategorií a tak dále. Takže to byl přístup, kde lidé vlastně vytvářeli nějaký systém, kde do toho dávali své znalosti. A druhá možnost je, že jenom necháme ten stroj sám, aby pochopil, sám si rozkatulkoval slova tím, že se podívá na enormní množství textů a najde tam nějaký souvislosti, a to je vlastně ten opačný přístup, kdy se učí ten stroj sám.
1: Takže když to trošičku zjednoduším, tak i úplní odpůrci umělé inteligence, a stále mezi námi jsou, tak vlastně tu umělou inteligenci už používají docela dlouho, aniž by to možná věděli.
0: Jako nedá se tomu vyhnout. Určitě, když si otevřete Spotify nebo YouTube, tak dneska vám to úplně perfektně doporučuje videa na základě toho, který se podíváte. Ještě při pár lety to vůbec nemělo doporučovat. Jo? A dneska je to velmi dobrý a je to všechno díky AI, nebo jakýkoliv překlad, když si vezmete Google Translate, DeepL, všechno tohle to jsou umělé inteligence, které zatím běží, takže je používám opravdu jako neustále, i když si to člověk vůbec neuvědomuje.
1: A pamatujete nějaký okamžik v České republice, který udělal takový boom s tou umělou inteligencí, nebo třeba i nějaký člověk? Mi třeba napadá Petr Mára, který jako jeden z prvních youtuberů o tom začal mluvit, i o robotech a tak dále, ale jestli třeba byla i nějaká událost, nebo něco, co to spopularizovalo?
0: No tak byla. To bylo v listopadu 2022, to znamená, není to tak dávno.
1: ChatGPT.
0: A to bylo ChatGPT, protože do té doby existovalo GPT bez toho slova chat a používalo to opravdu pár lidí. Já jsem jich moc neznal, jo. A najednou vzniklo ChatGPT a najednou to začali používat úplně všichni a stala se to vlastně nejrychleji rostoucí aplikace na celém světě. Takže to byl ten okamžik, kdy si široká veřejnost všimla, že něco takového existuje, a to je asi jako největší mezník.
1: A když by někdo aktivně nevyužíval umělou inteligenci, tak jak si ji tak jako v fuzovkách ošahat? Je to třeba skrze ChatGPT?
0: Já si myslím, že ChatGPT je takový jako nejpřístupnější krok, jak to udělat. A doporučil bych všem, aby si nainstalovali aplikaci ChatGPT do mobilu. Ideálně si ji dali na místo, kde bude nejjednoduše dostupná. Já to mám třeba v mobilu na tlačítku, zmáčknu tlačítko a nastartuje se mi. A díky tomu můžou ji hned zkoušet kdykoliv. Pojedou v autě, zapnou si ChatGPT, budou si s ním povídat. Nebo budou chtít se dozvědět, jak to umí vlastně poznat fotografii, tak doporučuji vyfotit nějakou složitou scénu a dát mu instrukci, popiš přesně, co je na této fotografii. A myslím, že lidi budou strašně překvapeni, jak detailně to dokáže popsat, co se tam děje, jaká je to atmosféra, odvodit, kde se to asi odehrává. A postupně tímhletím se seznamují s možnostmi umělé inteligence. Dá se to dát samozřejmě na režim komunikace, takže můžou to mít i na sluchátkách. A když třeba poslouchám nějaký podcast a teď tam zazní něco, kdybych se rád dozvěděl o něčem víc, tak jenom si pustím to ChatGPT, zeptám se ho, on mi odpoví, takže mám vlastně neustále takového mentora a učitele po ruce a je to skvělý.

0: Váhalové.
1: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je David Grudl. V rámci toho chatu GPT je velký rozdíl při té placené a neplacené verzi?
2: Není zas tak velký. Jako při profesionálním použití, nebo řekněme při použití v práci, je opravdu ta free verze nedostatečná. Ale mně se strašně líbí právě, že všichni lidi na světě mají dneska možnost tyhle ty úžasné technologie, které na provoz jsou neuvěřitelně drahé a nikomu se to nevyplácí, tak to mají stejně možnost provozovat zdarma a vyzkoušet si to, což je opravdu jako úžasný, to je zázrak, jo. Takže myslím si, že každý může začít používat právě tu free verzi. A když mu třeba ta free verze už odmítne s ním spolupracovat, že už si povídali moc dlouho, tak může zkusit Google Gemini, který je taky ve free verzi, nebo nějaký další model. Takže víceméně můžete díky tomu, že existuje řada aplikací, tak vlastně nemusíte za to platit vůbec a můžete to spokojeně používat.
1: Hrát si, zkoušet.
2: Prosím.
1: A říká se, teď je vlastně pátá generace chatu GPT a údajně není až tak dobrá, jak se očekávalo, třeba oproti i té čtyřce.
2: Tak je to částečně dáno tím, že se očekávalo opravdu hodně a ta verze nepřinesla takový skok v rozdílu, jako mi byla třeba 3,5 až 4. Není tam takový rozdíl, ale já jsem celkem rád, že oni tam zjednodušili věci, které fakt nebyly chytře vymyšlené, jakože tam byly dřív nějaký modely, které se jmenovaly 4O, O3, O4 mini a tak dále. V tom se jako člověk těžko orientoval, takže dneska tam je ten jeden model GPT-5 a člověk už nad tím nemusí uvažovat a používá jenom ten jeden a to si myslím, že je velký přínos.
1: A kdyby třeba byli naši posluchači nebo některý z diváků na YouTubeovém kanále, který ještě nevyužil chat GPT nebo jinou tu aplikaci, tak v čem je to dobré a právě praktické pro život? Co tam můžu najít? V čem mi to pomůže?
2: Zrovna dneska jsem viděl OpenAI, což je firma, která provozuje ChatGPT, tak vydali přehled toho, jak nejčastěji to lidi používají. A mezi nejčastější využití bylo, že potřebovali s něčím poradit, jak něco udělat. Což kolikrát stačí vyfotit věc a říct, hele, co to je, jak to můžu vyměnit, namontovat a tak dále. Potom na vyhledávání specifických informací, což třeba je hodně zajímavý, že když hledáte v Google, tak musíte vlastně zredukovat celý ten dotaz na nějaký 2-3 klíčové slova. Zatímco tady to funguje úplně jinak. Tady můžete dát poměrně obsáhlý popis a vlastně to klíčové slovo vůbec nepoužít. Takže pokud třeba nějaký posluchač viděl v dětství film, který by strašně rád viděl znovu, ale nemůže si vzpomenout, jak se jmenoval a nikdy to neukázal najít, tak doporučuji to zkusit dát do ChatGPT a je velká šance, pokud to teda nebude nějaký raritní český film, jo, tak je velká šance, že to najde, protože on vlastně vyhledává informace jinak podle nějakých vzorů, podle nějaký podobnosti, kterou tam vidí. No a potom jsou další způsoby využití, jakože to člověk používá na psaní e-mailů, nebo textu na web, nebo textu na blog, nebo prostě vůbec jakékoliv komunikace. Používají to lidi i když řeší vlastně jídelníčky, zdraví, nějaký self-care, nebo i když řeší své vztahy, což může být trošku nebezpečné, protože přece jenom není to terapeut a ono to funguje tak, že to většinou říká to, co si myslí, že chcete slyšet. Vlastně to pořád říká to, co si myslí, že chcete slyšet, což terapeut nedělá. A tam to může být jako trošku zavádějící se řídit těmi radami.

0: Posloucháte reprízu pořadu Host Lenky Bahalové
1: na Rádiu Praha.
2: Stále posloucháte Rádio Praha, se mnou je David Grudl. A teď trošku odvrácená strana, kterou často s odborníky na umělou inteligenci řeším, ale může nám umělá inteligence přerůst přes hlavu? A jak?
3: Hele, tak ono se to vlastně trošku děje. Jo. Jednak jsme se bavili o tom, že někteří lidi to berou skutečně jako parťáka životního rádce, řídí se těmi radami, to není dobrý. A jsou lidi, kteří můžou, je taková známá situace, když nějaká právní kancelář si nechala vypracovat obhajobu pomocí ChatGPT a on se odvolal na určitý judikáty, který si zcela vymyslel, ty čísla v těch případů nikdy neexistovaly, ale jsou i případy, kdy už mě to řeklo v několika firmách, že vlastně přestávají mít zájem o práci juniorů, protože ChatGPT nebo nějaký jiný chatbot zastane vlastně juniorskou práci. A mají o to větší zájem o práci seniorů, protože potřebují někoho, kdo dokáže tu AI hlídat, aby opravdu dělala správnou práci, aby příliš neuletěla někam mimo, aby se držela v nastavených mezích, aby jí správně zadali ten požadavek. A dlouhodobě samozřejmě to úplně nedává smysl, jo? Protože to, že potřebujeme seniory a nepotřebujeme juniory, přičemž ti seniori z těch juniorů vznikají, tak samozřejmě říká, že něco se tady bude za pár let dít a nevím úplně co a možná to nebude úplně příjemné.
2: No a jakou předpokládáte budoucnost? Kudy se to bude vyvíjet?
3: Ale to je velice těžké, protože my jsme zažili nástup počítačů, nebo respektive lidi, kteří se narodili v 70. letech a dřív, tak přímo zažili ten nástup počítačů. Já jsem se narodil do světa, kde už počítače postupně přebírali všechny možné obory a vidíme to zpětně. Takže vidíme, že počítače opravdu se dostali všude. Ještě nedávno se řešilo téma, že noviny neví, jestli váhají mezi tiskem, mezi printem a webem. A vlastně oni sotva se teda rozhodli, že web je to řešení, tak je potřeba říct, že web je mrtvý. Web, tak jak ho známe, ten klikací web už opravdu dneska je mrtvý. Už tím, že jdete na Google a hledáte a tu odpověď vám tam většinou napíše právě AI, tak se ukázalo, že proklikovost na weby klesla 80%, což je obrovské číslo, takže lidi přestávají klikat na weby, weby přestávají mít smysl. A my teďka jsme v situaci, kdy ta změna je před nama. Takže je to velmi těžké predikovat, jak k čemu dojde. Samozřejmě za pár let se na to podíváme zpětně a řekneme, jo, to bylo jasné, že se to muselo stát takhle. Ale dneska upřímně si netroufám odhadovat a je to fakt jako otázka za $1 000 000, jak se to bude vyvíjet dál.
2: Na druhou stranu, když používáním těch aplikací, které využívají umělou inteligenci, tak to směřování vlastně určujeme my, jakým způsobem s tím zacházíme, co tam zadáváme a tak dále, ano. Jaká data sbírá. To znamená, že my čistě hypoteticky můžeme už teď určovat, kudy se bude ta umělá inteligence ubírat a jestli nám bude sloužit, anebo naopak.
3: Je to tak, že samozřejmě on nám slouží, ale tím, že třeba mě dokáže vytvořit nějakou ilustraci nebo dokáže napsat nějaký text, tak já ten text, napsání textu a vytvoření ilustrace nebudu poptávat tak jako dřív u někoho, kdo to umí, protože si to udělám sám. Takže vlastně klesá cena tady téhleté práce. Je možné, že to bude tak, že věci, které budou tvořené přes AI, tak si nebudou považovat za tolik hodnotné, ale nevím. Já se spíš bojím, že to lidi nebudou schopni, nebo už dneska nejsou schopni úplně dobře odlišit. A takže jedna věc je poptávka po práci, která bude měnit náš svět, a druhá věc je, jak kdo tu AI využije, protože vždycky se může stát, že někdo to využije způsobem, kdy bude schopen velmi rychle přečíst všechny příspěvky, které mám za poslední 2 roky na sociálních sítích, zanalyzovat je pomocí AI, zjistit vlastně, kde bydlím, o co se zajímám, co dělám a tak dále a vytvořit nějaký podvod, kdy se budou chtít vytáhnout ze mě peníze, který bude ušitý přímo na míru, že odhadnou, na co asi naletím, jaké formulace, jakou cestou na mě zkusit. A když mi někdo zavolá, tak i ten telefonát může být vlastně strojový hlas, který taky už dneska nejde poznat. Takže to můžou lidi používat na velmi sofistikované podvody. Takže ono opravdu je to velmi silný nástroj a záleží, v čích rukou bude použitý.
1: Botox po sedmé první. Eva Farná druhá, ale povinně končí. Fotbalová hymna DNA, More Than a Game je třetí. A další aktuální hity. Top 10 a 5 nasazených. Ještě do čtvrteční půlnoci hlasujte.
4: Na praha.rozhlas.cz.
1: V neděli večer si s námi dejte další vydání v premiéře.

0: Posloucháte Rádio Praha, dnešní téma umělá inteligence. A teď mě zajímá to propojení umělé inteligence a dat. Protože spousta lidí má obavy, čím víc ty aplikace používáme, tím víc tam dáváme svých dat. Datum narození, rodná čísla a tak dále a tak dále. Kde se to združuje a je to zneužitelné? Tohle nám zkuste vysvětlit.
1: On je to tak, že vlastně každý ten nástroj tak vždycky deklaruje, jakým způsobem přistupuje k těm datům, a třeba u ChatGPT lze vypnout nastavení, je možno vypnout, že nechci, aby na těchto datech se to trénovalo, což doporučuji úplně každému hned udělat. Jsou služby, které to třeba Claude, ten to měl vypnutý automaticky, teprve teď nedávno si řekl, že požádal uživatele, jestli to nechtí povolit, protože pro něho je výhodné se z toho učit. A pak jsou služby, u kterých je to jako principálně bezpečné, protože třeba služba DeepSeek sídlí v Číně a cokoliv budu posílat do Číny, tak musím brát tak, že bude sledovat čínská vláda, nebo může ty informace využívat. Takže jsou služby, u kterých je to na tom, myslím, věřím. Pak jsou služby, kde tomu nelze principálně věřit, a pak je třeba služba, která sídlí ve Francii a ta by vlastně měla dodržovat GDPR, takže tam by měl člověk mít jako největší míru důvěry, že pokud tvrdí, že to nebude používat, takže by opravdu ty data měly hnedka mazat a nepoužívat. Ale obecně doporučuji vypnout všem na nastavení, kde se vypne to, že nebude to trénováno, a stejně tam neposílat žádný citlivý údaj.
0: No a to se chci zeptat. Předpokládám, že ideálně tam neposílat jména členů mé rodiny, kde bydlím a tak dále. Na druhou stranu může člověka napadnout otázka, že potřebuje najít nějakého opraváře nebo službu v místě svého bydliště. Jak tohle třeba obejít?
1: Ono je to naučené v podstatě na celém internetu, takže pokud ten opravář má internetové stránky, tak on už se dávno přečet a bude to vědět. Ale na druhou stranu to vůbec neznamená, že tahle služba mě poradí toho nejlepšího opraváře nebo nejlépe hodnoceného. Já bych tady v této oblasti možná použil ještě takové ty tradiční služby a tady si myslím, že přijde ten čas, kdy to bude velmi užitečné, ale ještě bych byl v tomhle opatrný.
0: Takže která data tam nedávat do těch aplikací umělé inteligence?
1: No, určitě by tam člověk neměl dávat data typu hesla, jo, nebo když budu chtít třeba zpracovat smlouvu, nějakým způsobem ji přečíst, zkrátit a tak dále. A je to smlouva, nebo jsou materiály, které mám pod NDA, a to NDA mi nedovoluje používat právě umělou AI, ne, tak v tom případě to tam určitě nedávat. V podstatě jde o to, že by se taky mohlo stát, že ty údaje, které tam dám, tak se potom někomu jinému vypíšou, že on, zeptám se ho, víš třeba o téhleté smlouvě, a on se z toho učil a řekne, jo, vím, a vypíše ten text té smlouvy, což se může stát. Takže to, co nechci, aby se vypsalo někomu jinému, tak bych tam neměl dávat.
2: Rádio Praha 107,1 FM.

0: ve finále, se mnou stále David Grudl a teď ta vaše školitelská činnost, protože často školíte a přednášíte, zajímá mě, s jakými lidmi se nejčastěji potkáváte, jestli jsou to studenti, pracující a tak dále, a jak se na umělou inteligenci tváří?
1: Fakt je ten, že když někdo přijde na nějaký kurz, tak většinou je to člověk, který opravdu má o to zájem. Jo? Takže já se nesetkávám s lidmi, kteří by to odmítali nebo kteří by to bagatelizovali a tak dále. Ale je, co mě hodně zaujalo, tak já jsem předtím školil programátory. Takže 99% osazenstva byli muži. Teďka je to půl na půl, jsou to muži, ženy a je to úplný věkový průřez, takže od lidí, kterým je něco přes 20, tak tam byla teď paní, které táhlo na 70 let a je to vlastně neuvěřitelný, že já jsem za to velice rád, jo, že vlastně všichni napříč oborama mají zájem o tuhle technologii, protože tam se začnou rozevírat nůžky mezi lidmi, kteří to nechtějí používat, nebo řeknou si, teď na to nemám čas. A mezi lidmi, kteří to aktivně zkoušejí, snaží se, hledají nějaké využití a najednou oni, já tomu říkám, že získají super schopnost, protože je to tak, jo, každý dnes je schopen si naprogramovat jednoduchou věc, ačkoliv vůbec netuší, jak se taková věc dělá, tak to je schopen udělat. Každý je schopen si v reálném čase popovídat s Japoncem, protože mu stačí jeden mobil s aplikací ChatGPT a dá se to velmi jednoduše udělat. Takže naše schopnosti, nebo to, co jsme si celý život mysleli, že jsou limity našich schopností, tak se zbouralo, je to úplně jinak. A když najednou bude skupina lidí, kteří pochopí, že můžou dělat věci, které pro ně byly dřív nepředstavitelné, tak oproti těm lidem, kteří budou čekat nebo budou si říkat, to je bublina, on to praskne, tak mezi nimi bude vlastně velký rozdíl. A proto jsem rád a doporučuji všem, aby se o to nejvíc zajímali, aby se to minimálně nainstalovali na ten mobil a hráli si s tím a trošku se nutili k tomu to používat.
0: A jak se třeba tváříte na to, když si student vypracuje svůj domácí úkol přes tady tyhle aplikace?
1: No skvělý, ale musí počítat
0: s tím. Musí to zkontrolovat.
1: Musí to zkontrolovat. Jako z mýho pohledu jsou lidi, kteří jsou takzvaní grafomani a kteří pohladí klávesnici a na obrazovce se objeví tři krásně napsaný stylisticky uhlazený odstavce. Pro mě psaní bylo vždycky docela těžký. Takže najednou se srovnává ty schopnosti tady v tomhle psaní. Jde o to, že tím psaním chci přidat nějakou myšlenku, nějaký nápad a tak dále. A to, že to potom stylisticky jako uhladí ChatGPT, to je podle mě úplně super.
0: A na úplný závěr, rozeznáme vždycky fotky, videa, muziku, kterou vytvořila AI?
1: Jde o to, jestli je to potřeba rozeznat nějak strojově nebo pohledem. Když dělali anketu, kde umístili asi 50 obrázků, které byly napůl generované strojově a napůl opravdu vytvořené člověkem, tak se ukázalo, že lidi mají úspěšnost 50%. Mm-hmm. Tedy kdyby náhodně typovali, tak to bude úplně stejné. To znamená, nejsme to schopni rozeznat. U videí zatím jo, protože ty videa nejsou tak dobrá, ale to je jenom otázka času. A u textu každý dokáže rozpoznat okamžitě ten typický ChatGPT text a když to někde vidí, tak se mu to nechce číst, protože ví, že to je něco strojově generovaného. Ale když si s tím trošku pohraju, tak to může psát úplně klidně, jako třeba Bohumil Hrabal a dá se to rozeznat velice těžko. Člověk to rozeznat téměř neumí a jsou systémy, které to dokážou u těch obrázků nebo u těch videí, ale u toho textu poměrně dost těžko.
0: Já totiž narážím na další takovou praktickou věc, jak rozeznat fake news. Tahle oblast často využívá umělou inteligenci.
1: Ono totiž ohledně fake news nebo falšování fotografií, to není vůbec nic novýho. Jo, to už známe, ten obrázek s tím Stalinem, jak tam postupně mizeli lidi. Samozřejmě, když přišel Photoshop, tak každý, kdo si ukradl Photoshop, tak dokázal retušovat obrázky. Takže my to vlastně, my s tím umíme žít už docela dlouho, že víme, že strašně záleží, z kterého zdroje ta informace pochází, že když je to nějaká příliš senzacechtivá záležitost, tak by člověk měl velice zbystřit a ověřovat, odkud to přišlo a tak dále.
0: Jenom jsme teď mnohem víc zahlcení.
1: Jsme víc zahlcení, ale ty principy jsou vlastně pořád stejné.
0: No takže jak to poznat?
1: Takže poznat je to ověřit. Myslím si, že to je právě i velká výhoda, třeba když uvidím, že ten článek vyšel na stránkách Českého rozhlasu, tak mu budu věřit, když uvidím, že mi to někdo poslal mailem nebo někde na nějakém blogu, který neznám, a je to nějaká hodně, hodně zajímavá informace a jinde to nevyšlo, tak je jasný, že to je vymyšlená věc.
0: A na úplný závěr, tip pro budoucí uživatele AI?
1: Já si myslím, že lidi by si měli uvědomit, že jsme teď součástí takového obrovského globálního experimentu. Takže já bych každému přál, aby experimentoval, aby se toho nebál, aby se s ním hrál a aby to zkoušel a dřív nebo později zjistí, na co to je pro něj užitečné a bude mít z toho velkou radost.
0: Se mnou byl David Grudl. Moc děkuju za rozhovor.
1: Díky.
2: Poslouchali jste reprízu pořadu Host Lenky Vahalové. Nové díly vysíláme každou sobotu po 12. hodině.
3: Na rádiu Praha.

0: Vraždy politických oponentů.
1: Začaly mu vypadávat vlasy, začaly mu selhávat orgány.
0: Chemické zbraně.
2: Takzvané nervově paralytické látky.
0: Nejznámější otravy v historii. Jedy. Třetí letní speciál Vinohradské 12. Už brzy. Tady je Matěj Skalický a tohle je Vinohradská 12.
3: Rusko zažívá velmi masivní problémy s palivem.
4: Sociální sítě jsou plné záběrů z vyhrocených potyček u benzínových pump.
5: Už jen raz díla dochodilo do drak.
6: Ukrajina už delší dobu útočí na ruské cíle, terčem se stávají ropné rafinérie.
7: Ruská vláda jedná s dalšími zeměmi o nákupu benzínu a motorové nafty.
8: A klesá i popularita Vladimíra Putina.
0: Rusové žízní po benzínu, stojí kvůli němu fronty na čerpačkách, předbíhají a perou se. Proč se jim nedaří odolávat ukrajinským útokům na rafinérie a pak jim pohonné hmoty chybí? A nehrozí, že budou úplně na suchu? Ptám se Petry Procházkové, novinářky se zaměřením na postsovětský prostor z deníku N. Dnes je středa, 22. července. Dobrý den, Petro, díky, že jste dorazila k nám do Vinohradské 12.
9: Díky za pozvání, dobrý den.
0: Tak v Rusku se děje něco nevídaného, četl jsem. No fuel, no patience, shrnuje to server France 24, tedy žádné pohonné hmoty, žádná trpělivost. Na benzínkách se čeká i v mnoha hodinových frontách. Lidé se perou někde. Lidé po sobě střílí někde jinde zase. Všude?
9: Určitě ne všude a určitě se ta situace proměňuje v čase podle toho, jak se přece jenom i ruské úřady a ruská logistika snaží s tou situací, která vznikla zhruba na přelomu května a června, kdy Ukrajinci začali systematicky likvidovat zkrátka celý ruský energetický ropný průmysl. Takže ono přece jenom Rusku, jako se říká, že všechno hrozně dlouho trvá, ale i tak nacházejí určité cesty, jak tu situaci maličko sklidnit. Takže ano, střílelo se, lidé se prali, ještě perou, ale pomalinku si na tu situaci zase zvykají.
0: Takže to už po sobě nestřílí. A stříleli po sobě, protože někdo předbíhal v té frontě ano, a oni chtěl benzín a naftu dřív než někdo jiný.
9: Ty fronty byly někde až přes 30 hodin.
0: Wow.
9: Lidi dokonce, a v tom jsou mistři, jak Rusové, tak Ukrajinci, tohle mají společné, se jako samoorganizují. Takže oni si vytvářeli různé skupiny, které hlídkovaly v noci kolem těch front, zatímco jiní spali v přinesených stanech a jakmile byl někdo přistihnut, že předbíhá. Tam se dělali takové zajímavé podvody, že samozřejmě třeba invalidé mají přednost, takže si lidi půjčovali invalidní děti nebo invalidní stařečky a stařenky a s nimi jako předbíhali. Jo, když jste měl doma invalidu, tak jste ho mohl půjčit sousedovi, aby si s ním jel načepovat benzín.
0: No a kde byla ta situace nejhorší v těch posledních dnech?
9: Určitě nejhorší byla a stále je na Krymu.
0: Na Krymu, na okupovaném Krymu.
9: Ano, ano, je to trošku specifická oblast, ani vlastně nemůžeme říkat ruská, ale okupovaná. Navíc Krym, a to je prostě dáno geograficky, on se z poloostrova, Ukrajinci tomu tak i říkají, uděláme z poloostrova ostrov. On je zkrátka snadno, je zranitelný. Snadno jsou zasažitelné ty cesty, které tam vedou. Není jich nekonečně a stačilo daleko méně úsilí Ukrajincům na to, aby Krym ne úplně, ale částečně izolovali. Takže tam s těmi pohonnými hmotami je to pořád ještě velmi kritické. Zatímco v těch oblastech, které na tom byly hodně špatně, to byly jih Ruska, především třeba Rostovská oblast, ale i Saratovská. A potom ku podivu i některé části Dálného východu, tam je to dáno zase něčím jiným, než by tam doletěly ukrajinské drony, ale tím, že je tam hrozně málo těch rafinérií, málo té infrastruktury a když se nepovede něco zkrachuje, tak vám vlastně začne krachovat celá obrovská oblast. Takže tam také byly problémy, ale jak říkám, pomaličku si jednak lidé zvykají na to, že stojí ve frontách, organizují se a jednak přece jen se Rusům podařilo malinko to zásobování benzínem i naftou stabilizovat.
10: A taky volí takové cesty, aby každý trochu dostal, takže je benzín a nafta na příděl,
9: ano,
10: ne?
9: Přesně tak.
10: Taky můžete vzít jenom určitý počet litrů?
9: 15 až 30. Vím, že tento týden se, myslím, v Zabajkalsku z 15 litrů zvýšil ten příděl na 20. Někde existuje jiný ten systém, že třeba v liché dny mohou auta, která mají poslední, jaksi ten znak na SPZC lichý, jinde zase v sudé dny, tak tam se zase lidé přendavali značky si navzájem, jako přehazovali. Potom někde byly modernější a šli do QR kódů, kde zase, aby se člověk nemusel stát v té frontě, takže si online ten příděl jakoby zabukoval, ale těch podvodů a těch různých cest, jakmile úřady najdou nějaké omezení, tak lidé okamžitě najdou, jak to obcházet.
10: Ten zásadní teda důvod, a vy jste to sama zmínila, ale pojďme se na to podívat do detailu. Ten zásadní důvod, proč je nedostatek pohonných hmot v Rusku, je tedy ten, že Ukrajinci přišli na to, že když budou trefovat rafinérie svými drony, tak znemožní Rusku fungovat?
9: Ještě je to malinka to složitější. Ukrajinci trefují rafinérie už dlouho, vlastně několik let, ale oni jednak přišli na to a jednak získali technologie, jak zasahovat důležité části těch rafinérií. Protože úplně teď laicky, když zasáhnete rezervoár, kde je sklad ropy, sklad benzínu nebo nafty, no tak to je velmi efektní.
10: Blafne to hezky, to
9: blafne
10: hoří, jasně.
9: A hoří. A na těch sociálních sítích to vypadá jako hrozně pěkně. Ale upřímně řečeno, moc tím neohrozíte dlouhodobé zásobování, protože ruská produkce jak benzínu, tak nafty byla obrovská a zkrátka jim schořilo pár stovek litrů nebo možná ještě víc, ale dokázali to nahradit. Strefit se úplně přesně dronem do srdce rafinérie, třeba do těch krakovacích jednotek, které nelze tak snadno opravit a které vám dlouhodobě tu rafinérii vyřadí. Ukrajinci jednak neuměli a jednak na to neměli i navigační satelitní prostě technologie. A to teď mají i díky Američanům, takže oni sice nezvýšili příliš jaksi kvantitativně ty útoky, ale mnohonásobně zpřesnili, začíná se používat i umělá inteligence a najednou začaly ty rafinérie dlouhodobě vyřazovat. A díky sankcím Rusové nedokáží operativně nahrazovat právě ty...
10: A chybí díly náhradní.

0: vynikající taktiku, podle mě, a která kombinuje to, co dělali vždycky, a to je překvapení. Protože když budete dlouhodobě útočit na krakovací jednotky rafinérií, tak Rusové se nakonec naučí i tohle chránit. Takže to děláte do té doby, než jim tím opravdu způsobujete vážné škody. Rusové začali dělat i to, to je taková zajímavost, že řekli těm soukromým firmám v oblasti toho energetického průmyslu, ale i vlastně státním koncernům, jim povolili nakupovat si, opatřovat si vlastní protivzdušnou obranu.
1: Fakt.
0: Ano, takže je tam změna zákona.
1: Aha.
0: A oni, ty firmy, mohou nyní se sami chránit, protože zkrátka armáda na to nestačí, ta má jiné starosti. Takže Ukrajinci musí stále vymýšlet něco nového a je vidět i v posledních dnech vlastně na té ukrajinské strategii, že ona je stále dále a více kreativní a už neútočí jenom na ty rafinérie, jak říkám, tam vlastně těch útoků i trochu míň, ale na další logistická centra, na cesty, na přístavy, na tankery, na zkrátka všechno, co souvisí s logistikou, řekněme válečnou, ale nejen, protože ono to někdy je strašně těžko oddělit.
1: Jaké jsou ty cesty, které si teď Kreml vybral pro to, aby se mu nevzbouřila populace? To znamená, jak se snaží hasit ten nedostatek?
0: No takhle, to naštvání obyvatelstva dosahuje zatím snesitelné míry a nic nesvědčí o tom, že by jí mělo v dohledné době překročit.
1: Střílení na benzínkách, to je snesitelná míra?
0: No tak to bylo pár případů a zkrátka obyvatelstvo pro Putina vlastně není zajímavé, protože nikdy v historii v Rusku se režim nemění proto, že by si to lid přál. A dokonce i to, co Ukrajina dělá, to, o čem jsme mluvili, ty útoky na rafinérie, na přístavy, to všechno ani nemíří tolik na to naštvání toho samotného obyvatelstva, což nám novinářům se nejvíc líbí, protože je to takový, prostě se o tom dobře mluví a hezky to vypadá. Ale daleko větší důsledek to má mít na ty podnikatelské vrstvy, na lidi, kteří v Rusku skutečně o něčem ani ne rozhodují, ale mají na něco vliv a na kterých vlastně závisí i ruský stát, blahobyt toho státu, protože o blahobytu občanů se nebavme. Jo, to, že nemají benzín, to Putinovi až zas tak nevadí. Ale to, když ho začnou opouštět jeho oligarchové, kteří mu financují částečně válku, nejdřív olympiádu, teď válku, tak to by pro něj byl problém. Takže toto Ukrajinci moc dobře vědí. A to cílení na logistická centra, na různé sklady, to cílí na bohaté a středně bohaté Rusy.
1: Dobře.
0: A to už by mohl být pro Kreml problém.
1: A proto Kreml teda sahá třeba k tomu, že doplácí těm rafinériím?
0: Ano, to je přesně ten důvod. Tam je takový zvláštní mechanismus, který výrazně zasahuje ruský rozpočet, protože ty rafinérie nevydělávaly na domácím spotřebiteli, vždycky na exportu. A protože export je teď zakázán, dokonce i export nafty, což je velmi výjimečné. Benzín jsme tady měli omezení exportu i dříve, ale naftu nikoliv. Nafta je velmi důležitá právě pro armádu. Armáda jezdí na naftu, nikoliv na benzín. Tak oni ztrácejí, mají velké ztráty. A to musí hradit někdo. V normálních společnostech by to třeba byly pojišťovny. Ale v Rusku je to stát. Hradí se to opravdu jaksi kompenzacemi ze státního rozpočtu. A jsou to obrovské částky. Aby právě ti producenti a zpracovatelé ropy se nezačali bouřit, nezačali být naštvaní a nepřestali být loajální.
1: No, a nejde jenom o armádu, ale třeba taky zemědělské stroje vám jezdí na naftu. Přijde
0: kombajny.
1: Čas, přijde čas sklizně a co potom, že?
0: Ona už teď v těch jižních, třeba v Krasnodarském kraji, v jižních částech Ruska už vlastně nějaká sklizeň probíhá. Hovoří se o tom, že tedy podařilo se nějakým způsobem ty zásoby doplnit. Byly dokonce otevřeny strategické zásoby v některých částech Ruska. Nicméně, a to je úplně zřetelné, tím, jak obrovsky a rychle rostou ceny pohonných hmot, tomu se zabránit nedokázalo, tak budou růst ceny potravin. Ono to teď ještě nemůže být vidět, protože to má nějaké zpoždění. Ale ta předpověď je docela dramatická. A i když nám se to třeba nějakých 10-15% nemusí zdát fatální, tak pro část ruského obyvatelstva by to fatální být mohlo, třeba pro důchodce. A to jsou voliči Putina.
1: Tak a za prvé tedy jsme zmiňovali doplatky rafinériím, za druhé Kreml sahá po dovozu pohonných hmot z Běloruska, Kazachstánu, z Indie, což jsou ale přece státy, kam samo Rusko tu surovou ropu vyváží.
0: Ano, ano.
1: Ono...

0: Že kupuje vlastní.
1: Přesně tak. Rusko vyváží teď, myslím, nejvíc surové ropy za posledních 20 let. Je to úplný rekord, protože ji samo nedokáže zpracovat. Samozřejmě na tom strašně tratíte.
0: No, zpracují to jinde a pak to zase koupí.
1: Je to jak se dřevem. Tomu se vždycky v Rusku smáli ty chytřejší lidé, že se do Číny vyváží už ani ne pokácený les, ale Číně se prodával les jakoby na stoj. A to Číňani tam naběhli, pokáceli stromy, dovezli si je do Číny, tam z něm udělali nábytek a ten pak prodávali v Rusku. Tak tahle absurdní situace nastala teď s benzínem a ropou.
0: To je neuvěřitelné. A lidi jsou spokojení teda? Nebo já vím, že jste říkala, že nebo spokojenější, než byli před pár. Já vím, že jste říkala, že Putinovi na tom zas tak nezáleží, ale přeci jenom pro běžného Rusa, Rusku, je asi důležité mít dobře natankováno, ne? Tam se jezdívá autem na ty dlouhé vzdálenosti,
1: no,
0: tam
1: určitě,
0: je to prostě zásadní.
1: No, v řadě oblastí bez auta jste úplně prostě vyřízený. Navíc v září čekají Rusko volby a i když se nám může zdát, že to je prostě takové divadlo, taková legrace a že vlastně oni si ty výsledky napíší, tak sice napíší, ale víme zcela určitě, že v Kremlu vědí přes kdo koho volil. A výsledky výzkumu veřejného mínění, které nebývají zveřejňovány, tak Putin má, jaksi to je jeho hobby, on to velice pečlivě sleduje. A ku podivu, i diktátor, kterému nemusí až tak moc záležet na tom, co si myslí občané, chce, aby ho občané milovali. Takže ano, on je z toho rozladěn.
0: No a ti bohatí Rusové, ti vlivní Rusové, ty jsou teďka teda taky spokojenější, protože říkám, teda doplatky rafinériím, do toho dovážení ropy ze zahraničí.
1: No, spokojenější, já jsem slyšela velmi zajímavý komentář Vyacheslava Širajeva, to je takový zajímavý ruský ekonom žijící v emigraci, který sleduje právě střední a větší biznis a pohyby na burzách a takové ty věci, v kterých se ani běžný novinář nevyzná. A on tvrdí, že ruský biznis, ať už střední nebo velký, sice možná je spokojenější a uklidněn, ale ztratil perspektivu. Hmm. On už nevěří tomu, že se něco podobného ještě v horší podobě nebude opakovat. A začal dělat takové věci, jako je ve velkém vývoz kapitálu, pokud to jde, už ne do Evropy, už ne na západ, ale do arabských zemí. A například někteří podnikatelé sice ještě jako investují v Rusku, ale berou si na to obrovské půjčky. Ty své úspory, ten svůj kapitál naopak vyvážejí ven a spoléhají na to, že až přiletí ukrajinský dron nebo se válka jaksi eskaluje na ruské území, takže vlastně ty půjčky nebudou muset splácet. Takže to taková zvláštní podnikatelství. Podnikatelská strategie nová.
0: Do toho diktátor, který, jak jste sama říkala, má rád, když je oblíben, a u Putina to úplně už tolik neplatí jako dřív. Jeho podpora klesá podle červencového průzkumu Fondu veřejného mínění, s ním souhlasí teda stále 2/3 Rusů, ale bylo to výrazně víc. Jak si tohle on bere k srdci?
1: Já si myslím, že výrazně, a proto se snaží právě některé ty kroky učinit. Ale on to činí tak, že si svolá odpovědné ministry a seřve je. Vynadá jim, a protože v Rusku vám hrozí nejen to, že vás třeba sesadí z funkce, ale že třeba skončíte ve vězení za nějakou vymyšlenou nebo skutečnou korupční kauzu, tak ti lidé dělají, co mohou. A gubernátoři, toto je odpovědnost gubernátorů. To, co se děje v oblastech, za to zodpovídají tito lidé, on si je povolává. Teď v posledních dnech vidíme, že se u něj gubernátoři docela střídají.
0: On je teď hodně vidět vůbec, že?
1: Ano, ano.
0: On vystupuje často.
1: Myslím, že to souvisí i s těmi volbami, souvisí to s tím, že on chce být tím, za koho ho vlastně pořád většina ruských obyvatel má, protože i když to je strašně zajímavé, když jako vidíte na těch sociálních sítích nebo sledujete ty videa, jak nadávají v těch frontách, tak oni nadávají často už i na politiky, nadávají na gubernátory a na úředníky, ale nenadávají na systém. A nenadávají na Putina. Naopak říkají, prosím tě, prezidente, tak jako ty můžeš všechno, ty jsi všemocný, tak s tím něco udělej, přijeď k nám, zabraň tomu, abys tady zavřela škola, zařiď, ať ten kombajn má naftu. Oni na něm chtějí, aby řešil tyto marginálie, takže oni mu stále ještě důvěřují, i když, jak říkáte, ano, ta důvěra klesá, no ale klesá z 80, původních 80 na 65 nebo kolik.
0: Tak může to být za rok, za dva, za tři, to může být 44.
1: Ono to bude ještě míň, než to je teď.
0: Bez pochyby asi.
1: Protože ty výzkumy veřejného mínění jsou zkreslené tím, že ti lidé neodpovídají úplně popravdě pro jistotu, kdyby to náhodou nebylo anonymní.
0: No a nebylo by nejlepší pro něj teda a pro ten ruský pohled na věc, kdyby se Rusové naučili bránit těm ukrajinským trhům, proč jim to tak nejde?
1: To ale tady jsme na poli, které už není tak, jak máme někdy takovou tendenci se jako těm Rusům posmívat a vlastně víme, že ve srovnání s Ukrajinci jsou v těch technologiích pozadu a jsou méně kreativní, tak tady je ta odpověď poměrně jednoduchá a ani ten posměch si nezaslouží. Rusko je prostě strašně veliké, to je jedna věc. Těch strategických objektů máte hrozně moc a protivzdušná obrana byla konstruovaná v té podobě, jaký teď vidíme v 70. letech a byla orientovaná především na balistické střely a to nikoli v ukrajinské, ale americké. Takže když vám místo 10 balistických střel, velkých s obrovskou hlavicí, které vám tam prostě zničí obrovské území, přiletí hejno dronů, tak vy jako nevíte, co s tím. A mimochodem ani izraelská, asi nejlepší armáda na světě, si nedokáže úplně s dronovými útoky poradit. A když se podíváte na ty problémy, jaké má ukrajinská protivzdušná obrana, tak úplně stejné má ukrajinská. Takže a ta Rusko je na tom hůř, protože prostě jeho velikost je jeho hrdostí i prokletím. A teď je spíš to prokletí.
0: Zároveň teda pořád má cesty, jak se mstít Ukrajincům, protože pořádá ty velké útoky na zejména v poslední době Kyjev a Oděsu. Může to odradit Ukrajince od toho, aby útočili na Rusko?
1: Odradit bych neřekla. Rusové dokonce se mi zdá, že upouští od té taktiky investovat do maximálního zabíjení a likvidace jako civilního obyvatelstva, protože zjistili, že tady tu morálku jakoby nezlomí. Ale samozřejmě mohou učinit ta města, ta, která jste jmenoval, ale i jiná, i když je léto, hluboké léto, tak pro Ukrajince se blíží zima, mohou je učinit z velké jako míry neobyvatelné. Já si to pamatuju, Kyjev v zimě, i letos v zimě, to bylo jako polopusté město, my jsme tam byli na reportážích, zkrátka ti lidé odjíždějí, dokonce už teď někteří ukrajinští politici hovoří o tom, že možná by bylo dobré uvažovat o tom přemístit se pro ty obyvatele panelových domů příbuzným na vesnici. Takže tímto způsobem můžete opravdu terorizovat toho nepřítele, že byste ho, jakože to teď vypadá na to, že by Rusové srazili Ukrajince na kolena, to bych opravdu neřekla, ale obě ty strany se blíží momentu velkého vyčerpání.
0: Poslední věc mě zajímá, vrátím se zpátky na ruské čerpačky. Mohou tu situaci pro Rusy zachránit povolaní kozáci, kteří začali trochu organizovat ty fronty na těch pumpách, kde v době, kdy mluvíme, stále se ty mnohahodinové fronty stojí a možná stát ještě x dnů budou. Já nevím, jaký to může mít konec.
1: Konec nevím, já si spíš myslím než kozáci, že se ti Rusové jsou v tomhle mistři, oni si zvyknou na tu
0: oni
1: situaci.
0: Si zvyknou.
1: Oni si na to
0: prostě
1: zvyknou, ani kozáků nebude potřeba, ani studentů různých vojenských učilišť, kteří se jinde zase zapojili do organizaci těch front a oni ty fronty možná časem i pominou, protože prostě vím, že teďka se strašně třeba zvýšil prodej koní v Rusku, takže možná v některých oblastech lidé do vozu zapřáhnou koně a počkají, až se ta situace zlepší.
0: Dobrá, díky, že jste sem přišla, bylo to jako vždy velmi zajímavé vyprávění.
1: Díky za pozvání.
0: Tohle už je všechno z Vinohradské 12 s Matějem Skalickým. Ve zpravodajském podcastu Českého rozhlasu byla dneska Petra Procházková z Deníku N, dlouholetá zahraniční reportérka se zaměřením na postsovětský prostor. Jsem moc rád, že k nám dorazila a že jsme společně mohli probrat, co se to na ruských pumpách v posledních dnech děje. Jak jste slyšeli na začátku téhle epizody, tak odtajnili jsme náš třetí letní speciál, bude se týkat toxických látek a nazvali jsme ho Jedy. Zaměříme se v jedech na nejznámější otravy v historii s novináři, s experty, s vojenským toxikologem a jedy navážou na ty dvě předchozí speciální edice Kořist a Kuciak, které vydáme už v příštích týdnech. Celé to začne příští pondělí. Léto ve Vinohradské 12. Máte se na co těšit. Naslyšenou zítra.

0: hodině. Vinyl.
1: Každé pondělí na Rádiu Praha.
2: Na Rádiu Praha.
0: Dvě domácí desky v hlasování. Nový Michal Pavlíček na obzoru. Nebo hit osmdesátek Tango a elektrický bar. Pavlíček nebo Tango. Vyberte si vinyl na pondělní večer u nás na Facebooku.

0: Osobnosti Česka.
1: Hezký den vám přeje Oskar Hess a mé pozvání dnes přijala doktorka Kateřina Zeithamlová. Dobrý den.
2: Dobrý den, já moc děkuji za pozvání.
0: Osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: Kateřina Zeithamlová je známá česká interní lékařka, psychoterapeutka, moderátorka na Českém rozhlase, autorka a spoluautorka několika knih, přednáší pro odbornou společnost, pro laickou veřejnost, mluví několika cizími jazyky, je hrdou maminkou i babičkou. Celorepublikově známou se stala díky televizním pořadům Jste to, co jíte, Souboj v těžké váze nebo Doktorka.
2: Ano.
1: Tak snad jsem to řekl všechno a nic jsem nevynechal.
2: Vynechal.
1: Ježíš Maria, tak to
2: jsou. Pořady Hubněte zdravě, ano. A pořad Veselé a zdravě. Pořad Hubněte zdravě s Kateřinou Zeithamlovou byl na rádiu Region,
1: no,
2: což bylo dřívější jméno Rádia Střední Čechy.
1: Aha.
2: A pořad Veselé a zdravě s Kateřinou Zeithamlovou, nevím, doufám, že samotný, je od roku 2023, Původně na rádiu Region, nyní na rádiu Střední Čechy a dokonce vzhledem k tomu, že naši posluchači z nějakého důvodu tento pořad hodně poslouchají, no tak jsme se stali vlastně celorepublikově vysílaným pořadem.
1: No vidíte.
2: No.
1: Tak to je skvělý úplně. Paní doktorko, říká se, že když chce být v dnešním uspěchaném světě člověk úspěšný, musí se věnovat hned několika věcem a oborům naraz. Vy na mě působíte jako člověk, který toho zastával ještě v době, kdy to ani nebylo trendy. Měla jste tento zájem o multiangažovanost už během dětství, během dospívání, nebo to přišlo až později?
2: No, teď jste mě teda velmi překvapil, protože já se takto nevnímám. Vzhledem k tomu, že u nás doma byl takový názor, že výchova má dítěti poskytnout ze čtyř oblastí nějakou inspiraci. Vzdělání říkali, že udělá škola, to je ta pátá, ale rodina by měla teda naučit slušnému chování, to znamená nějaký jako něco. Pak by měla dodat spirituální rozměr, takže já jsem chodila na náboženství v rámci Českobratrské církve evangelické. Pak říkali, že hudba je další.
1: Jasně.
2: A umění vůbec. To znamená, že jsem musela vědět něco o, já nevím, literatuře, něco o malířství, něco o sochařství a samozřejmě teda hrát na nějaký hudební nástroj.
1: Jaký to byl?
2: Vybrala kytaru.
1: Kytaru.
2: A posléze mandolínu.
1: Aha.
2: A bylo to prýmá. Akorát, že dodnes vlastně neumím noty, jo? Takže já prostě...
1: Já nějak... taky ne.
2: No, ano. Nevím, jak jsem to hrála podle sluchu, no prostě neumím noty. Takže to byla další oblast, to už máme třetí.
1: Aha.
2: No a ta čtvrtá oblast, to byla nějaká forma sportu. A tudíž tatínek mě dal ve 8 letech na kanoistiku do vodáka, kde to byl vlastně tehdy scout, něco jako. Sice už byl 70. rok, ale pořád ty pravidla, učili jsme se uzlovat, učili jsme se různý prostě poznávat přírodu a tak, stanovat prostě zatlouct kolíky, vykopat latrínu a tak.
1: Ježíš.
2: No, ale to bylo prýma. A tyhle ty čtyři oblasti vlastně považovali rodiče za něco, co mi má dát rodina. Čili to už je jako takový multi, že?
1: No já jsem spíš myslel jako tu pracovní jako rozkročenost. Víte, jako dneska jako je, víte, co chci říct? Jako dneska je člověk jako herec, zároveň musí být trošku influencer, zároveň musí být to a to a to.
2: Ne. A říkali, že to hlavní, co má zůstat, to znamená, tady máte nějaké oblasti,
1: jasně,
2: ale to hlavní, co zůstane, je svobodná volba.
1: Mm-hmm.
2: Že vy si máte vybírat, aby vás to bavilo, aby vás to těšilo, aby to bylo k něčemu užitečný a hlavně, jako říkali, moc dlouho zůstávat v té jedné vlastně oblasti, je to jako špatně. A já jsem viděla dvě cesty. Jedna byla maminka, která měnila oblasti a zaměstnání. Ona byla architektka, takže chvilku dělala pro dráhy, chvilku dělala tamhle developera chvilku dělala nějaký kostely a podobně. A tatínek hačal v pražském projektovém ústavu a dělal furt to samý celý leta. A mně přišlo, že maminka na tom byla lépe z hlediska finančního. Víc jí to bavilo, protože poznávala různé lidi. Vždycky jako, když jí přestal bavit šéf na místě A, tak prostě dala výpověď. A ona mě naučila to, co já jsem potom ve svém dospělém životě dělala, že vlastně jsem koukala, jestli mě to baví. A vlastně na jakémsi vrcholu teoretickém jsem si řekla, tak to už stačilo a rozhlížela jsem se, kde budou otevřené dveře. Čili já jsem takový surfař, jo, že skáču z vlny na vlnu. A vlastně já mám kamarádku, ona je Čechoameričanka a vídáme se jednou, je to přítelkyně, to není kamarádka, to je opravdu hlubší vztah, takže my si povídáme, máme podobné názory a tak. Ona je dáma o 18, o 21 let starší než já, ale je to úžasná dáma. No a vlastně ta mi říkala, že kdykoliv přijede a bavíme se, tak zjistí, že dělám něco jiného. A musím říct, že mě to velmi těší, takže já jsem si vyzkoušela vědu, to jsem dělala vlastně ještě na vysoké škole. Předtím jsem si na Gimplu vyzkoušela jazyky, tam jsem dělala latinu, dělala jsem, já nevím, angličtinu, španělštinu jsme měli, francouzštinu, samozřejmě ruštinu, že jo, ta byla povinná. Už zas brzy bude, zdá se mi, no uvidíme, pán Bůh zaplatí, aby ne. No a pak jsme, němčinu jsem nemusela, protože tu moje máti neměla ráda, takže jako němčinu ne. No a pak jsem teda, takže jazyky, pak jsem chvilku chtěla, jakože budu dělat architekturu, jenomže jsem neuměla matiku. Navíc mě naštvala maminka, takže jsem se rozhodla, že budu dělat něco, co ona nepovažovala za vůbec pro ženskou rozumný, a to je medicína. Ale říkala jsem si, že budu dělat genetiku virů. Dokonce to bylo báječný, až na to, že jsem měla špatný kádrový profil z důvodu zmíněný jaksi dříve, takže to nešlo zůstat jako vědec na fakultě, takže jsem byla přidělená na gastroenterologii do Státního ústavu národního zdraví, takže jsem dělala u lůžka, že jo, nějakou dobu. Po revoluci jsem přešla, protože jsem měla děti, tak jsem přešla na ambulanci cizineckou, tam si mě vyhlídla zakladatelka jedné tady vlastně takové mezinárodní společnosti, kde jsem dělala teda ambulantního internistu s výjezdovou službou. Pak jsem studovala homeopatii, protože jsem původně ji chtěla vyvrátit, že to je blbost. No a po 6 letech vlastně indicko-holandské školy konstituční homeopatie jsem zjistila, že to je naopak velmi přesná věda, kdy dokonce homeopati sami na sobě zkoušejí ty preparáty. To znamená, no a vzhledem k tomu, že jsme tím potom léčili kočku, psa a mimina, tak opravdu to není o tom, že něčemu věříte, ale je to opravdu něco, co funguje.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka s Oskarem Hesem.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hessem.
1: A naším dnešním hostem je Kateřina Cajdhamlová.
2: Je skvělý, že já nemusím se vůbec ptát.
3: Ukecaná.
2: A vy vlastně opravdu to řeknete celý, to je úžasný, já si nemůžu lepšího hosta opravdu přát, to je skvělý. Já bych se u těch psychoterapií trošku zastavil, poněvadž mám pocit, je to moje velký téma, já jsem velkým zastáncem psychoterapií.
3: Fakt?
2: Velký, já chodím pravidelně už roky a musím říct, že...
3: Roky. Tak pozor. Jeden z důvodů, proč jsem si vybrala systemiku, což je subjektivistický, radikálně konstruktivistický směr.
2: Ano.
3: Bylo přesně tohle. Mně chodili pacienti, kteří dělali třeba kognitivně behaviorální terapie každý týden 5 let, nebo chodili na psychoanalýzu 10 let každý týden. A já jako internista jsem si řekla, sakra, když já budu mít angínu, chci já chodit 10 let každý týden, abych se jí zbavila? Teď to je šíleně neúčinný. Zatímco u systemiků platí pravidlo, že by mělo stačit 8 setkání, aby klient vlastně byl schopen si poradit s věcmi. On nemusí vyprávět příběhy, protože ty ho většinou traumatizují, zejména pokud byly bolestivé. To znamená, my se jako neotáčíme do minulosti, jako kdyby minulost je trošičku zbytečná.
2: Aha.
3: My se soustředíme na teď a koukáme, co se má ten člověk naučit, co má odhodit, na co se má vykašlat, nebo čemu má udělat nový význam. A po 8 sezeních má mít jako hotovo. A já sama jsem obhájila na vlastně intervenci v jednom sezení, krizové intervenci.
2: Ano.
3: A díky tomu, že jsem to prokázala, že opravdu to zafungovalo a že to stačí, to znamená, aha, efekt způsobil, že ta dáma se narovnala a řekla, páni, no jo, vlastně, teď je to jednoduchý.
2: Jo.
3: Proto se to jmenuje radikální konstruktivismus, že vlastně ten člověk schodí nefunkční struktury.
2: Jasně.
3: A radikálně postaví něco svého. Takže já mám spoustu vlastně spokojených lidí, kteří mi třeba jednou za rok napíšou, že jsou furt fajn a že to pořád funguje, a byli u mě třeba 3x, jo. Takže já si fakt myslím, že pokud má být psychoterapie účinná, tak se nemusí ztrácet čas tím, že by ten člověk léta docházel.
2: To já jsem ani nemyslel tak jako úplně, že bych chodil každý týden na terapii k tomu stejnému terapeutovi, spíš za ty roky jsem vystřídal už jich více.
3: Ano.
2: A chodím i preventivně. Chtěl jsem se zeptat, jestli si třeba myslíte, že ta prevence je pro člověka, který neřeší nějaký akutní problém, jako důležitá.
3: Já si myslím, že zejména v některých profesích, které jsou třeba hodně v kontaktu s lidmi, ať už jsou to psychologové, psychoterapeuti, psychiatři, já bych si myslela, že by to potřebovali i pedagogové a zdravotničtí pracovníci en bloc. Samozřejmě soudci by to potřebovali.
2: Herci třeba?
3: No, herci určitě, protože to je velmi náročná profese. To znamená, u všech těchto, kde hoří nebo hrozí, u všech těchto, kde hrozí syndrom vyhoření, tak bych myslela, že by bylo rozumné preventivně chodit, upustit páru. To ano. Ale je to něco jako, když chodíte na fyzioterapii a vy se vlastně technicky na té psychoterapii máte naučit, jak tu páru upouštět a chodit jenom tehdy, když je toho na vás třeba moc a potřebujete třeba jenom popostrčit nebo přátelskou nějakou atmosféru, ve které v bezpečném prostředí si zanadáváte, což normálně nemůžete a doma nechcete otravovat. Jo? Takže v tomto ano. A to preventivní by člověk postupně si měl dělat sám.
2: Dobře. Já teď se trošku posunu dál, protože myslím si, že to s tím souvisí. Jo. Jak si myslíte, že moc souvisí fyzická kondice s tou psychickou? Poněvadž člověk může vypadat skvěle, počkejte, člověk může vypadat skvěle a zároveň se uvnitř cítit hrozně.
3: Vážený pane, na tváři lehký smích, hluboký v srdci žal, to je citát jedné básně.
2: Ano, básně, k tím se tak ještě dostaneme. Ano.
3: No, dobrá.
2: Snad.
3: To, že souvisí psychické a fyzické zdraví, přesně funguje. A to, že existuje to, že člověk na povrch vypadá vlastně úžasně silný a vevnitř má třesoucí se dušičku, to je příběh velmi častý. A já jsem dneska ráno, než jsme jeli sem, tak jsem hovořila s kolegou inženýrem Havlíčkem, s kterým za ty léta vlastně my jsme přátelé dlouholetí, už to skoro bude čtvrt století a pořád si libujeme, jak jsme na stejné vlně. A on říkal zajímavou věc. On říkal, že většina mužů jsou navrch pevní a uvnitř křehcí a většina žen jsou navrch citlivé a uvnitř pěkně pevné. A já jsem si uvědomila, že on má pravdu a že je to možná záležitost sebeobrany, protože my jako křehčí pohlaví si prostě hrajeme na někdy na to, že já nevím a tak mi pomož a já tam nedošáhnu a že to funguje.
2: Aha.
3: A zase muži, kteří musí navenek ukazovat tu pevnost a tu sílu, no tak stejně jako Achilleus, když zabil Hektora, tak prostě jdou a pláčou. Akorát, že pláčou a třeba se za to stydí, což je velká škoda. Takže já si myslím, že yin a yang, neboli určitá pevnost a křehkost, jsou v každém z nás a že je důležitý ta rovnováha a aby taky v nějakém prostředí si člověk ulevil a jsme zpátky u toho, na co ta psychoterapie je dobrá.
2: Ano.
0: Posloucháte pořad Osobnosti Česka, ve kterém vám představujeme významné a inspirativní osobnosti, které ve svém životě něco dokázaly.

0: osobnosti Česka s Oskarem Hesem.
1: Příjemný poslech vám stále přeje Oskar Hes a náš dnešní host, kterým je Kateřina Cajdhamlová. Děkuji vám, že si se mnou takhle krásně povídáte. Ten rozhovor je úžasný v tom, že vás se člověk nemusí ani tolik ptát a vy povídáte a povídáte a je to nesmírně zajímavý, protože já mám připravený rozhovor a vy, jak kdybyste ho četla a postupně se dostáváte hlouběji a hlouběji a odpovídáte mi na ty otázky úplně automaticky. To je skvělý. Já se vás ještě chci zeptat na pár věcí. Já navážu na ten náš předchozí rozhovor s tou fyzickou kondicí a psychickou kondicí. Dneska mám pocit, že vlastně ten svět je trošku jiný, než já si ho pamatuju před 20 lety, tím, jak se technologie vyvíjí a sociální sítě přichází. Chtěl jsem se zeptat jak vás jako terapeutky, jak vy to máte se sociálníma sítěma?
2: Nejsem na nich.
1: Nejste na nich vůbec?
2: Ne.
1: A můžu se zeptat, proč a jak se k ním stavíte? A vy si myslíte, že jsou zdraví pro duši a mysl, anebo spíš ne?
2: Zas stručně zkusím. U nás doma se říkalo, dej si bacha na to vyřvávat něco na tržišti se spoustou anonymních čumilů. Mm-hmm. Radši mluv s každým zvlášť.
1: Skvělá odpověď, rozumím.
2: A navíc, my máme čich, který bez nějakého filtrování jde do mozku přímo. Mm-hmm. A ten je nám velmi důležitým průvodcem. My dokážeme vycítit, proto říkáme, že vycítíme, vlastně jestli ten druhý mluví upřímně, nebo jestli se nás bojí, nebo jestli se steká. My to vycítíme. My to ani nevíme, že to vycítíme. A to teda sociální sítě neumožňují. Navíc to je teda tržiště, ve kterém je obrovské množství anonymních psychopatů, účelových lidí a další. A tohle už ti mladí lidé, kteří na těch sítích tráví čas, už to vnímají a už se jim to nelíbí.
1: Úplně přeskočím na úplně jiný téma. Mě strašně zajímá, musím se na to zeptat. V roce 2015 se zúčastnila televizní soutěže Stardance.
2: Jo.
1: Já se musím zeptat,
2: jo.
1: Jak na to vzpomínáte, jaký byl Petr Čarek taneční partner,
2: jo.
1: Jaký to bylo, prosím vás.
2: Jo. Tak prosím, to bylo splnění mého nevysloveného snu.
1: Opravdu.
2: Opravdu, protože Patrik je svědek, Patrik Rozehnal, se kterým máme pořad Veselé a zdravě,
1: ano.
2: Tak je svědek toho, že kdykoliv zazní speciálně čača, já mám totiž divnou úchylku, já vnímám muziku jako fyzicky, já ji jako vnímám, mě naskakuje husí kůže, já se hejbu.
1: Hned
2: prostě.
1: To s váma šije.
2: Se mnou to šije, přesně tak. A speciálně latinsko-americké rytmy, to je prostě moje, to je srdcovka. A já miluju i rock and roll a prostě všechno tohleto. No a Petr Čadek, to je neuvěřitelný tanečník, ale on, kromě toho, že je neuvěřitelný tanečník, tak on velmi dobře rozumí fyzičnu a on vlastně byl díky Bohu tím, kdo mě učil rozcvičovat se. Po tréninku jsme se uvolňovali zase, naučil mě různé cviky, které bylo dobré dělat. Takže já jsem z těch účastníků byla pravděpodobně jediná, kdo neměl žádný úraz v té době. A ani nic z páteří. Mě to bavilo, přidala jsem 18 hodin pohybu a jako klimakterická baba, já jsem z velikosti 42-44 měla najednou velikost 36-38 jako ve 20. Já jsem měla úžasnou náladu. No a já jsem se neučila scénáře na pořad doktorka, takže nás museli vyrazit, protože kdyby nás nevyrazili, tak my jsme vám, představte si, předvedli tango na AC/DC, což by nikoho nenapadlo. Ta píseň se jmenuje Big Balls a to je opravdu tango.
1: Aha.
2: A pak jsme měli ještě úžasnou, nádhernou čaču na TNT,
1: jasně,
2: když tak si to poslechněte. Ale prostě já jsem se na to tak těšila. My jsme to tak uměli a bylo to báječný. A já na to nesmírně ráda vzpomínám. A teď, když o tom mluvím, já mám husí kůži. A báječná věc byla, že můj partner, který v životě nekoukal na Stardance, udělal tu zásadní chybu. že se s Péťou Čapkem vsadil, že pokud budeme ve finále, že se mnou bude chodit do tanečních. No a on chudák nevěděl, že ve finále jsou všechny páry. Takže když nás vyrazili, tak on si oddech. Mm-hmm. Jenomže pak bylo finále a já říkám, tak jdu do finále. Takže a teda musím říct, 2 roky se mnou chodil do tanečních. On předtím, když byl mladý, tak chodil do speciálek, aha, takže on nádherně tančí. Aha. A kdybyste viděli jeho Cuban breaky, to bylo úžasné.
1: Já bych se chtěl ještě zeptat. Vy prý píšete verše.
2: No, ano, od 13 let jsem si místo deníku, nebo teda on to byl takový deník, vypisovala citáty a vždycky, když byl nějaký krizový moment ve vztazích, tak jsem psala básničky. A neuvěřitelně se tím člověk vlastně uklidnil, protože má-li to mít rytmus a nějaký obsah, no tak vy nemůžete tam ty citečky jako zase úplně prožívat. No a že to tak říkáte, já jsem vám tu knížku přinesla.
1: Ježišmarja.
2: Je vaše. Když budete chtít, tak si ji přečtěte. Prosím, čtěte ji postupně, protože tam uvidíte, jak jsem cyničtěla. A já jsem vlastně od roku 2013 napsala už jenom 3 básně, protože od té doby já jsem furt šťastná. Jsem se svým Péťou a na nakladatelovo přání jsem jenom překládala anglicky psané básně, které tam taky jsou, do češtiny. Tam jsem zjistila, že v češtině jsem ukecaná, v angličtině stručná, je to opravdu zvláštní. No a jemu jsem tam napsala vlastně na závěr 1 básničku.
1: Skvělý, já vám moc krát děkuju. Cestujete ráda někam do zahraničí? Máte, když už mluvíte tolika jazyky, cestujete někam?
2: Tak.
1: Máte to ráda?
2: Tak. Já mám ráda, když svět chodí ke mně. Navíc, pokud si pamatuju, tak po revoluci my všichni jsme cestovali jako diví. To znamená, to, co jsem chtěla vidět, například Paříž nebo vůbec Francii, že jo, Švýcarsko, Holandsko, tak to už jsem viděla a myslím si, že ještě v dobré době, protože dnes už bych se do Paříže kapáneček bála. No a my jezdíme 10 let s mým milým, jezdíme do Thajska, kde jsme si pořídili dokonce apartma, takže tam máme vlastně takový centrum a z něj vyjíždíme a koukáme se po Thajsku. Thajsko je nádherná země, plná velmi skromných lidí. A já vždycky, když se odtamtud vrátím, tak se rozhodnu, že musím minimalizovat, protože oni vydržejí opravdu s tak velkým málem, že se člověk stydí za ten nadbytek věcí, který má.
1: Ano, člověk se potom vrací s takovou větší vděčností zpátky do Čech a uvědomí si, kde a jak dobře se mu vlastně žije. Tak mi nezbývá nic už jen vám poděkovat. Já vám moc krát děkuji, že jste si našla čas. Dorazila jsem do Osobností Česka, do Českého rozhlasu. Moc krát vám děkuji a přeji vám krásný zbytek dne.
2: Bylo to nesmírně příjemné a já se vám omlouvám za to, jak strašně jsem užvaněna. To je takový a keca. Takže děkuji moc a přeju vám hodně, hodně radosti z téhle příjemné práce.
1: Moc krát děkuji.
0: Osobnosti Česka můžete sledovat v rozšířené verzi i jako videopodcast na YouTube kanálu Českého rozhlasu nebo poslouchat v aplikaci Můj rozhlas a dalších podcastových aplikacích. Botox po 7. 1. Eva Farná 2. ale povinně končí. Fotbalová hymna DNA More Than a Game je 3. A další aktuální hity.
3: Hit týdne.
0: Top 10 a 5 nasazených. Ještě do čtvrteční půlnoci hlasujte.
3: Na praha.rozhlas.cz.
0: V neděli večer si s námi dejte další vydání v premiéře.
3: Praha.rozhlas.cz.
0: Hit týdne. Rádio Praha. Na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
4: Dobrý den, posloucháte pořad Na síti na radiožurnálu Sport. Mým dnešním hostem je bývalá světová pětka, semifinalista Australian Open a dnes úspěšný tenisový trenér Jiří Novák. Jirko, ahoj.
5: Ahoj.
4: Děkuji ti moc, že jsi spěchal z letiště z cesty z Aten a dorazil jsi za náma tady do Airstreamu, kde předtáčíme tenhle rozhovor. A ty aktuálně trávíš většinu času po boku Báry Krejčíkové. Vy spolupracujete delší dobu, nicméně jak moc si myslíš, že se Bára za tu dobu proměnila pod tvým vedením?
6: No, velice těžká otázka pro mě, protože já nevím, v jakém režimu fungovala přede mnou. Jako, jo? My jsme spolu roka švet a bohužel ji trápila jako četná zranění, takže vlastně ta kariéra její byla malinko jako zbržděná, ale teďka doufám, že všechno už je jako na dobré cestě a už je zdravá, zase předvádí výborné té výkony a výsledky. Ale co se týče té změny, fakt jako nejsem schopen to říct. Jako, já si myslím, že jsme si jako lidsky velice sedli a jako začátku jsme si museli samozřejmě na sebe trošku zvyknout. Každý vždycky od toho očekává něco jinačího, ale myslím si, že teďka jdeme na nějaké vzájemné vlně a že nám to prostě funguje a zatím se nám daří.
4: Jak ta spolupráce vznikla? Protože když jsem ještě hrávala a Bára začínala, tak po jejím boku stála Jana Novotná, na kterou samozřejmě v dobrém vzpomínáme. A ona tenkrát za Janou Novotnou jela a na zahradě nějak tenkrát s maminkou jí poprosili, aby ta spolupráce vznikla. Když jsem se zjistila, že s ní začínáš trénovat ty, tak jsem si představila tam u vás na Moravě něco podobného. Jak vznikla vaše spolupráce? Jak jste se spojili? Už to bylo moderní dobou, už to bylo přes agenty, anebo pořád takovýmhle
6: způsobem? Ne, vůbec, jako bylo to úplně napřímo, ale já to musím uvést jako úplně od začátku, protože my máme spolu fotku, už když jí bylo zhruba 8 nebo 9 let, jsem hrál prostě ještě Challenger, tak ona tam přijela s rodiči a máme jako společnou fotku ještě z té doby, jo. A ona potom se s tatínkem přestěhovala do Prostějova a když bylo nějakých 14, 15, 16 let, tak ona tam vlastně pobývala s tatínkem. Mm-hmm. A já jsem s ní už několikrát hrával vlastně, když jsem dělal vlastně v tenisovém klubu v Prostějově. Takže tam už vlastně ne, že vznikla spolupráce, to vůbec ne, ale v rámci klubu jsem byl požádaný, abych s ní prostě pár jako hodin odehrál, takže to jsme jako hrávali párkrát. No a loni někdy v květnu mi Bára sama zavolala, protože já jsem předtím byl s Maruškou Bouřkovou, s kterou jsme skončili vlastně v dubnu a ona se to dozvěděla, že jsme skončili, tak mi zavolala, oslovila a já jsem říkal, dobře, tak pojďme to vyzkoušet a od té doby víceméně jsme dohromady.
4: Ty jsi říkal, že pokud si to sedne zdravotně a pokud si všechno tak nějak takzvaně opravdu sedne, tak se od ní dají čekat velké věci. Teď přišel titul v Aténách, předtím finále v Hertogenboschi. Je už to teď ta doba, kdy Bára Krejčíková, grandslamová vítězka je zpět?
6: Já si myslím, že určitě. U ní je to, nechci říct, aby to vypadalo jako klíše, ale ta alfa omega je zdravý. Jo, protože bohužel kolaborovala, prostě ještě než jsme spolu začali spolupracovat, tak měla problémy se zády, nehrála víceméně půl roku a bohužel se škaredě zranila loni v Pekingu, kdy si velice špatně prostě propnula prostě koleno a bylo to prostě na několik měsíců velice špatné. No a to ji víceméně doprovázelo až skoro do května a ona teďka poslední dva měsíce víceméně hraje jako konečně jako bez bolestí.
4: Ano.
6: A najednou je vidět, jak najednou prostě ty její výkony jdou neskutečně nahoru, protože už se takzvaně nebojí opřít jako to svoje zdraví a prostě už se soustředí jenom na tenis a to ona potřebuje, aby odehrála co nejvíc prostě turnajů, co nejvíc zápasů a pak s každým zápasem ta její výkonnost neskutečně roste.
4: Ty jsi zmiňoval, že její cestu vnímáš od nějakých pomálu 8, ale i 11 let. Čím tě Bára Krejčíková překvapila třeba mimo kurt osobnostně? Je něco, co si jako si říkal, aha, tak tohle jsem u tenistky nečekal?
6: To bych ani neřekl, je to zase úplně jinačí ty bolky, na které člověk prostě si, které potkává všude možně, ale já nechci, aby to vypadalo jak kdyby špatně, ale je to takové, že ona má malinko možná jako klukovské, takové jako mě blížší jako myšlení, jak na tom kurtu, tak v tom životě a je to dávno tím, jsme se o tom bavili, že vlastně ona vyrůstala s dvouma bratry,
4: ano.
6: Takže ona vlastně zvyklá na ty kluky a má takové prostě úplně jinačí takové to chování, to myšlení, které je mi jako daleko prostě jak kdyby bližší a máme k sobě prostě takový prostě bezvadný vztah.
4: Já musím říct, že i moje zkušenost s Bárou z Kurtu je taková, že jsme si, co jsme potřebovali, jsme si vždycky vyříkali přímo na Kurtě, někdy i ostřejc, ale vlastně jsme si to netáhali potom do šatny. Váš tým celkově působí hodně vysmátě, hodně pohodově. Ona v spoustě rozhovorech zmiňuje, že ty seš tím kliděsem, tím pohodářem. Máš na tom velký vliv, anebo to byl tým, do kterého si takhle vstoupil, že se tak takhle vnímal?
6: To si myslím, že je otázka spíš jako na Báru, než na mě. Jo. Já to dělám tak, jaká je vlastně moje povaha, jak já jsem to dělal sám. A já samozřejmě ano, snažím se do toho týmu jako, nebo ale všeobecně, jo, jako prostě té báře tam přenést nějaký klid, nějakou prostě životní úvahu, nějaké prostě zkušenosti a tak dále. A myslím si, že zatím to nějakým způsobem funguje a že vlastně mě naslouchá. Musím teda říct, že jako my z 99%, co mi říkala Bára, tak máme stejný náhled na tenis, jo? Což taky je neskutečné, protože kdybych najednou přišel za někým a teď se jí snažil měnit úplně prostě všechny její standardy a nějaké prostě herní pojetí, to je nesmysl samozřejmě. Takže my děláme jenom takové prostě drobnůstky, ale prostě je to o tom, že zažíváme strašně moc legrace v tom týmu, děláme si sami ze sebe prostě srandu a na těch turnajích prostě prožíváme krásné chvíle.
4: Já jsem u ní zvykla velmi respektovat ty tenisové legendy, velmi uctívat bývalé tenisty, ať už to je od pana Kodeše, opravdu přes tu Janu Novotnou, kterou adorovala. Cítil jsi, že i tohle je trošičku výhodou v té tvojí roli trenéra u Báry Krejčíkový konkrétně?
6: Je to možné, ale jak jsem říkal, jako, fakt máme jako výborný vztah a naprosto otevřený a můžeme se prostě na cokoliv prostě jako sami sebe jako zeptat, jo, prostě popovídat si a jo, možná tam jako cítí nějaký jako, že respekt k tomu, jako, že jsem byl jako nějaký tenista, ale co se týče výsledku, tak to je Báře nesahám ani pokotníky, jo, protože to, co ona vlastně jako dokázala, jako je to 12-násobná Gansonová jako šampionka, jo, ve všech disciplínách, takže to je prostě něco jako mimořádného, jo, takže nikdo se nad nikým takzvaně nepovyšuje, neponižuje a prostě funguje nám to.
4: O spolupráci s Barborou Krejčíkovou jsme začali, ale za chvíli se podíváme na trenérské řemeslo obecně a na to, jak se Jiřímu Novákovi žije na druhé straně kurtu. Zůstaňte s námi na Radiožurnálu Sport. Dom!

0: Na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
1: Posloucháte pořad Na síti na radiožurnálu Sport a naším hostem je Jiří Novák. Jirko, ty jsi celý život působil jako pohodář, o tom jsme teďka mluvili i v rámci spolupráce s Barborou Krejčíkovou. A umí Jirka Novák jako trenér zvýšit hlas?
2: Já si myslím, že umí, ale já jsem měl hrozné štěstí na dvě moje svěřenkyně, protože já jsem předtím byl s Maluškou Bouskovou, tak já jsem s Bárou Krejčíkovou a tam nebyl jediný důvod víceméně ke zvýšení hlasu. Ale já vlastně z mé trenérské zkušenosti, já jsem předtím dělal 15 let v Národním tenisovém centru Prostějově, kde jsem měl na starosti juniory do 18 let a to je zase jako úplně něco jinačí.
1: To jsou to je jiná kluci, disciplína.
2: Kteří vlastně jako tam se snaží jako samozřejmě dostat na nějaké jako výšiny, snaží se zlepšovat, ale mají samozřejmě takové ty ještě dětské vycíbené názory a jsou prostě takové jako divočáci, takže tam jsem daleko víckrát zvyšoval hlas než tady na ty holky, které přesně ví, co chcou a prostě jsou to profesionálky a jako v zásadě tam se zvyšuje hlas jenom kvůli tomu, jako že prostě, že nikomu se v uvozovkách nechce, jo, nebo je línej, nebo tak nějak. Když toto jsou takové profesionálky, že vlastně tam jako ba naopak já ještě bezdím, jako že už toto je třeba zbytečné, nebo ať jako, ať ti vydrží síly do dalšího dne, nebo do dalšího týdne, jo, tam je potřeba i uvažovat tak, aby vlastně je potřeba nějakou dlouhověkost. A ne jenom jako jednotýdenní nějaká hurá akce a že to natrénujeme jako během jednoho týdne. Jo. Ale ta koncepční práce s těma juniorama to bylo úplně něco jinačího a tam prostě ten hlas jsem několika zvyšoval.
1: Ty hodně zmiňuješ Marušku Bouskovou a Báru Krejčíkovou, u které funguješ teď, ale v tom profi velkém tenise si začínal po boku Jirky Veselýho. Tak jak bys mi porovnal, asi taková klasická otázka, ale jak bys mi porovnal tu spolupráci na té nejvyšší úrovni u ATP hráče a u WTA hráčky?
2: No, ještě byl rozdíl ten, že já jsem Jirku Veselého vedl víceméně od toho juniorského věku, jo? Nebo my jsme začali vlastně, když jemu bylo 18 a byl to ten předěl mezi juniorským a seniorským tenisem. A já jsem ho dostal, když vlastně byl zhruba nějakých 550 jako na světě, začal jsem s ním cestovat po futurech, no a tam jako bylo potřeba samozřejmě najednou na vyšší dávky a najednou prostě byl zvyklý z juniorského tenisu jenom, ne, že prostě juniorsky trénovat, ale bohužel tak to prostě jak kdyby bylo. No a takže tam to bylo to

0: trošku jako úplně o něčem jiném, jo. Když to teďka vlastně s těma holkama už jako oni jsou prostě šampionky, jsou to vynikající hráčky a tam už se jako nic moc nemění. Tam jako naopak já se musím podřídit jim. Jo, protože já najednou nemůžu přijít a říct, hele, děláte to špatně, nebo musíme to dělat úplně jinak, jo. Takže tam ty změny vždycky musí být jako relativně jako malé. Ale když to vlastně u Jirky Veselého, pak jsem vlastně převzal na chvilku i Adama Pavláska a prostě u těch kluků je to prostě trošku něco jinačího.
1: A ty sám už máš své roky docela dávno za sebou, nicméně jak moc si tu trenérskou práci užíváš? Nechybí ti někdy ten pocit jako vlíct na ten kurt a rozhodnout to sám za sebe?
0: Ne, to vůbec ne. Z toho jako, já už vlastně 20 let nehraju profesionálně. Jsem skončil v roce 2006 a ze začátku jsem měl takové, že mi malinko chyběl takový ten zápasový adrenalin, kdy vlastně člověk jako hraje na tom centrálním kurtu před divákama, jo, hraje ten zápas, ale pak už jsem byl prázdnej, co se týče vlastně mimo ten kurt. Jo, že člověk vlastně furt si musel připravovat, furt musel trénovat, furt jako musel myslet jako o programu a tak dále. Takže to ta trenérská činnost je teďka úplně o něčem jiném, jo. Tam jako člověk nemá ten zápasový stres, nemá ten tlak, je takový prostě úplně zas na té jiné stránce, jo, toho týmu, nebo na té druhé straně toho týmu. A tam spíš jako přemýšlí o nějakých prostě jako technických, taktických věcech, jo, nějaké prostě strategie na ten zápas, to, což vlastně jak kdyby hráč ani moc nepřemýšlí, protože tam vlastně ten hráč stejně hraje takové to svoje, jenom jako na co je zvyklý, co mu jde, na co si, prostě to, co trénuje vždycky, tak chce využít v tom zápase. Když to trenéřina je taková, ještě zkusit tam najít něco, čím by mohla jako ta svěřenka nebo svěřený toho druhý jako malinko překvapit.
1: Já si pamatuju, když jsem se poprvé přijela podívat na US Open už jako nehráčka, že mě trošičku jako zarazilo, když mi někde pípli ten beč a nepustili mě tam, jo. Takový to, jak když automaticky do Players Lounge a tam najednou nemáš přístup od tolika do tolika hodin. Nestává se ti někdy, že přijedeš třeba na Grand Slam a automaticky míříš do hráčského prostoru jako hráč a vlastně najednou se zasekneš, aha, pozor, tady už ne?
0: Ne, to se mi nestalo, ale ono je to trošku jinak, že vlastně trenér holek, nebo jako té dámské části, tak nemá přístup do té pánské šatny.
1: Ano.
0: Jo, takže my máme speciálně vyhrazenou šatnu jako prostě na těch turnajích jako pro trenéry, ale na to jsem si zvykl velice rychle, takže to je úplně bez problému.
1: Kolik času teď trávíš doma a oproti tomu cestování? Kolik máte páru domluveno, že musíš obět turnajů nebo chceš obět?
0: My jsme domluveni víceméně na plný úvazek, takže já jsem říkal, jako, když mi zdraví dovolí a všechny okolnosti, tak a Bára bude chtít mít zájem, tak si odjedu víceméně všechny turnaje, ale jak jsem zmiňoval na začátku, bohužel i trápili nějaké zranění, takže já jsem jako doma byl relativně jako docela dost. Až teďka poslední dva měsíce se to rozjelo a byl bych rád, kdyby jsme samozřejmě to teďka tu šňůru udrželi co nejdéle, aby zůstala zdravá, aby se jí dařilo a odjeli jsme co nejvíc turnajů.
1: Po písničce se na Radiožurnálu Sport vrátíme ještě hlouběji do tenisového prostředí a zapomínáme i na Jiřího Nováka jako hráče.

0: stříbrnou olympijskou medaili z Londýna.
1: Teď Andreu se Stýny Hlaváčkovou můžete pravidelně slyšet na Radiožurnálu Sport.
0: Už víc než 5 let totiž moderuje svoji talk show na síti.
2: Jak moc si myslíš, že sport buduje osobnost, sebevědomí, třeba sebejistotu?
3: Strašně moc. Já si myslím,

0: 105 kilo, teď už 110, tak ono to opravdu jako s tebou něco udělá.
1: Na síti s Andreou Sestýny Hlaváčkovou.
2: Pořad o sportu se společenským přesahem naladíte ve středu na Radiožurnálu Sport.
1: Poslouchej Sport. Radiožurnál Sport.

0: Na síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
1: Hostem pořadu Na síti na Radiožurnálu Sport je Jiří Novák. Když se, Jirko, ohlédneš zpátky, jak často si vlastně vzpomeneš na období, kdy jsi ty byl českou jedničkou a patřil mezi ty nejlepší hráče světa? 20 let po ukončení kariéry.
2: Abych byl upřímný, tak já vůbec jako nežiju z té minulosti, jo. Já, že bych na to, jo, někdy si člověk vzpomene, že jo, když jsem tam někde byl nebo něco takového, ale já jsem 15 let opravdu nad tím jako vůbec nepřemýšlel, ale teďka poslední dva roky, když jsem začal jezdit vlastně po těch turnajích s Maruškou a s Bárou, tak na jednom těch prostě Grand Slamech a na těch dalších turnajích já potkávám vlastně ty moje bývalé spoluhráče.
1: Uh-huh. A to jsou, jo, taky už trenéři,
2: pozor, to jsou
1: zástupci
2: trenéři.
1: Svazů.
2: Ale ano, spousta lidí, kteří se motali vysí kolech těm turnajů, takže to se týče vlastně trenérů, hráčů, ti moji spoluhráči bývali jako nebo prostě protihráči, dělají teďka trenéry prostě jinakým hráčům, ale co? Já jsem přijel prostě do Wimbledonu, nebo tady do Paříže, a najednou jsem potkal Stana Wawrinku. Potkal jsem Monfilse, potkal jsem Djokoviče. A já jim říkám, jako oni na mě, Jiri, jako co tady děláš, ne? A já říkám, no počkej, jako co tady děláme, a co tady děláte vy?
1: No.
2: Já 20 let nehraju a vy furt hrajete na top úrovni, což je neuvěřitelné. Takže v rámci tohoto si člověk pak jako najednou vzpomněl, že vlastně jsem byl součást tady toho okruhu a že vlastně to byli moji vlastně protihráči a soupeři, a teďka na ně vzlížím, jako co jim se podařilo za kariéry, a to je něco neskutečného. Takže možná s touto tematikou tam ty vzpomínky přicházejí, ale jinak jako na to vůbec nemyslím.
1: Dnes se hodně řeší prize money, hráči usilují o větší poměr prize money vůči výdělku, hlavně na Grand Slamech. Jak na tohle koukáš ty? Řešilo se to už za tebe? Protože ten poměr je nepoměrný aktuálně tomu, co ty jsi byl schopnej si vydělat v té době, poměr toho, co si vydělávají teď ty hráči, a přesto to není dost.
2: Já na to mám, nevím, jako svůj jako vyhraněný názor, jo. Já možná naštvu několik lidí, možná některé ne, některé ano, já prostě vůbec nevím, jo, ale přesně jak říkáš, jako my jsme hráli úplně za jinakých samozřejmě finančních podmínek, ale já si vůbec nestěžuji, ježišmarja, my jsme byli úplně vděční, že vlastně vůbec něco takového je. A teďka, když vidím, jako, co se vlastně těch turnajů děje, jak oni mají neuvěřitelné zázemí s porovnáním, jako těch 20 let uplynulo a oni mají 10x až 12x větší prize money, než jsme měli my. Teď vlastně, co se týče toho zázemí celého, jako ty restaurace, jako ty prostě mají pro všechny týmy, jako prostě jídlo zdarma, jo, všechno tam mají, prostě hospitality, jo, prostě jako neuvěřitelné podmínky. Ale mě právě že udivuje to, jako že oni to chcou z těch Grand Slamů, jako jo. Protože vlastně ano, Grand Slamy, ale dejme si otázku, oni jsou zaměstnanci buď VTA, anebo ATP. Jo, a Grand Slamy jsou vlastně pod ITF, to je úplně o něčem jiném, jo. A oni chcou po těch Grand Slamech, aby jim dávali víc peněz, ale teď jako oni pak hrozí nějakým bojkotem, no tak ať to bojkotují, nebo jako já si myslím, že stejně ty Grand Slamy tam budou prostě ty lidi stejně chodit, to je první věc. Ale za další, oni si neuvědomují to, tak to máme, teďka jsme vlastně svědci mistrovství světa ve fotbale, jako jo. Tak nevím, jak jsou samozřejmě placení fotbalisti, jak to mají, ale oni jsou primárně placení přece taky vlastně svými kluby, jako jo. A ti tenisti jsou placení vlastně taky tou VTA, kde mají potom jako prostě od nich důchodový potom plán, jo, a další věci. A najednou ty Grand Slamy, i když mají takové to jako samozřejmě výdělky, ano, i tak dávají samozřejmě těm hráčům jako spoustu peněz, tak je to úplně něco odlišného. Tak kdyby teďka najednou by řekli fotbalisti na mistrovství světa, já tam nepojedu, protože mistrovství světa vydělá, jako jsem si to četl, nebo všichni říkali, že to je nejúspěšnější ekonomický mistrovství světa ve fotbale, tak jak kdyby každý teďka fotbalista čekal, jako že mu přitečou peníze, jako jo. Takže ono je to, já nevím, no, jak jsem říkal na začátku, možná naštvu jako dnešní hráče, protože řeknu, hele, ten o tom jako nic neví, nebo je takovýho, ale tím, že jsem si to já prožil sám, jako nikdo to za nás víceméně jako neřešil, a my jsme hrávali singly, debly, kvůli tomu, abychom se uživili, jako jo. Teďka vlastně ti kluci, no, kteří vlastně nebo hrávají víceméně jenom singly, protože jim to stačí, protože vydělávají tolik peněz, ale nikdo nehraje prostě single debl. Jo, všichni se, a teďka i víceméně oni jako to mají daleko snazší v uvozovkách, protože my jsme hrávali na 3 vítězné sety, oni hrajou na 2 vítězné sety. My jsme hráli na Wimbledonu, že jo, v pondělí jsem hrál dvouhru na 3 vítězné City a v úterý 4 na 3 vítězné City a ve středu zase jako. Jo, takže teďka je to zase úplně jinak, ale hrozně těžko se srovnávají doby, ale já to nikomu nevyčítám. To není jako, že prostě já říkám jako, že jejich názor je špatný. Já říkám jako můj názor a je to takové, že prostě mám na to prostě svůj názor. No.
1: Já musím říct, že když se do toho díváš jako čerstvej tenista a koukáš a porovnáváš nějaký čísla a procenta z výdělku, tak možná je jednodušší se dostat na tu stranu těch hráčů, když to, když se na to díváš z pohledu bývalého tenisty nebo tenistky, která nekončila 20 let zpátky, ale třeba 8, tak jako souhlasím, že ono to jde všechno furt nahoru, jo, takže já taky ten údajný bojkot Grand Slamu vidím trošičku taky ze strany organizátorů víc než ze strany hráčů. V tom s tebou možná vyhraněně souhlasím. Tenis se za poslední dvě dekády výrazně změnil. My se po písnice na radiožurnálu Sport s Jirkou Novákem podíváme, v čem nejvíc.

0: Posloucháte radiožurnál Sport. Mým dnešním hostem v pořadu Na síti je Jiří Novák. Jirko, porovnáváme, protože přece jenom ty jsi zmínil 20 let zpátky, jsi ukončil svoji kariéru. My můžeme porovnat tenis díky té tvé dlouhé kariéře před 30 lety a dnes. Už jsi zmiňoval, že jsi v šoku, když můžeš potkat aktivně hrajícího Stana Wawrinku, Novaka Djokoviče, Gaela Monfilse. Jak by si porovnal ten tenis možná nejenom z toho herního pohledu tehdy a dnes, možná i z toho pohledu, jak moc se věnujou přípravy, jak moc jsou profesionální ty týmy kolem hráčů?
1: Tak to si myslím, že je úplně největší rozdíl, jo? Že vlastně za nás v úvozovkách na tenisu prakticky nebyla žádná posilovna. V hotelu byl jeden stroj nějaký, takže vlastně tam se 30 hráčů stejně nevlezlo.
0: Ale když teďka... A měli chuť se tam vlézt?
1: To
0: nebo
1: ani
0: to
1: nevím,
0: nebylo v tom denním programu?
1: To ani nebylo v denním programu. My, co jsme dělali kondici, tam jsme spíš jako hodně běhávali, nebo jsme skákali přešvíjadlo, nebo jsme posilovali vlastním tělem, jo, nějaké kliky, sedlehy, jak se říká, dřepy. Ale dneska prostě na každý oni sval mají nějaký přístroj, nějaký stroj, nějaké gumy, jo. Ale to je samozřejmě pořádku, jo. Tím pádem, jako oni mají dlouhověkost a prostě se starají o to tělo úplně jinak, než jsme se starali my. Takže to si myslím, že je jak kdyby úplně největší rozdíl, jo. Co se týče samozřejmě tenisu, tak změny jsou tam taky jako obrovské. Ono, když se podíváme, tak za nás byly jináčí povrchy, byly jináčí míče a tak dále, rakety, materiály. Ale hrálo se hodně prostě dvouher a čtyřher. Všichni, co byli v první světové stovce, tak 90% hráčů hrálo čtyři. Takže automaticky si trénovali prostě voleje, trénovali si vlastně jako prostě retenny, přechody na síť a tak dále. Za našich dob jako bylo strašně moc hráčů, kteří hrávali servis síť. Když se podíváme na vyšlapání trávy na Wimbledonu dneska a před těma 20 lety, tak vlastně je to akorát za základní čárou vyšlapané, když to vlastně za nás to byla cestička vlastně k síti.
0: To bylo takové to téčko.
1: Ano. Ale to byly i normální povrchy, jo, že vlastně v halách se hrálo na takových těch rychlejších gumách, jo, a tak dále. Ale prostě strašně moc hráčů hrávalo servisí, takže i vlastně ten herní styl, ten projev celý herní byl úplně jinačí.
0: Co tě baví víc?
1: Je to těžké. Jako, ba naopak teďka uvítám, když někdo jde po servisu nebo kdykoliv jde na síť, protože teďka vlastně všichni hitují od základní čáry forehandy, backhandy a už to vidím tak jako hrozně monotónně. A pak jsem šťastný, když někdo zahraje třeba kraťas někdy, nebo zahraje nějaký prostě jináčí úder, kdy trošku překvapí toho soupeře. Jinak i na té trávě, to je neuvěřitelný rozdíl, že vlastně oni teďka hrajou 10x, 15x výměnu přes síť.
0: Ano.
1: To za nás nešlo 2x přes síť.
0: Protože... Tak ono se to celý zpomaluje, zpomalujou se povrchy, zpomalujou se balony. Ono to k tomu jako nabízí se, jo, tou generací, která se tomu adaptuje, potom není úplně možný jim to vyčítat, ale máš pravdu, že jakýkoliv herní barvitost, jakákoliv herní rozdílnost mě strašně baví, proto podle mě spoustu lidí má hrozně rádo tenis Báry Krejčíkový, Káji Muchový, prostě holek, co to variujou a u těch tenistů nemám takový přehled u těch chlapů, ale je tomu taky tak. Takže já to vidím podobně, že tomu trochu chybí, ale zároveň ty podmínky jsou zase jiný.
1: Ne, však jasně, to, jak říkáš, že to jak kdyby to nejde vyčítat jako tomu, to je prostě ta proměna, jo, že vlastně fotbal, hokej taky se hraje jinak, jo, najednou je to prostě úplně jiný sport a ten tenis taky vlastně prošel nějakou revoluci obrovskou a je to prostě je to úplně něco jiného. Ale za druhou stranu, když se podíváme, jako jestli všichni říkají, no to se hrálo pomalej, rychlej nebo tam, nebo ty jsou lepší hráči a tak dále, je právě neuvěřitelné, že tady ti kluci 40 ten Wawrinka, Djokovic, Monfils, oni jsou furt jako konkurenceschopní a oni vlastně hrajou, oni se adaptovali na ten styl, jo, a jsou schopni to s těma, prostě s těma mladýma odehrát.
0: Je
1: jako,
0: to
1: jo.
0: Tak, no.
1: Protože možná umí něco malinko navíc, nebo dokážou tam ještě prostě, že už nemají pohyb takový, jaký měli předtím, to je jasné, ale prostě dokážou to herně, jo, prostě s těma mladýma uhrát.
0: My porovnáváme herní styly za tvé doby a teď. Teď se podíváme trošičku i kam jinam, když objíždíš Grand Slamy v pozici trenéra. Kam se v tvých očích posunuly ty kluby Grand Slamů za těch posledních 20 let, co jsi tam hrál naposledy ty aktivně?
1: No taky neuž.
0: Poznal jsi to?
1: No, poznal jsem 3 Grand Slamy relativně, ale kde jsem to vůbec nepoznal, tak bylo Australian Open.
0: To teda. Jsem chtěla říct. Australian tam Open, tam vůbec nevím, kam bych přijela.
1: Tam jsem po 20 letech přijel a teďka říkám, kdy tady stál úplně jiný kurt, nebo tady stála úplně jiná arena, nebo a kde je ten place, kde je ta restaurace, kde je ta... To je úplně neskutečně přestavené. Jo, takže tam udělali neuvěřitelný prostě progres, ale všechny ty Grand Slamy, protože samozřejmě vydělávají jako hromadu peněz, tak jsou schopni prostě do těch areálů a prostě investovat peníze, jo. A je to vlastně věc, která je i pro to dobro těch hráčů, jak jsme se tady bavili, vlastně to je taky, že vlastně z těch prize manů, jak oni říkají, že chcou větší prize money, ale oni vlastně ty peníze dávají prostě za prvé do těch prize manů a za další do vylepšování těch podmínek pro ty hráče. Jo, že jim tam postavili, jak teďka už vlastně 3. rokem jsem vlastně na těch Grand Slamech a vždycky ten další rok, co přijde ten Grand Slam, tak vždycky tam někde něco nového.
0: Ano, nový kurt, nová arena, přesně, nový tak, player lounge.
1: Ano, nebo nějaká prostě přesně klubovná lounge, nebo nějaký kurt, nebo nějaká tribuna nová, takže oni do toho fakt investují peníze a prostě je to jako neskutečné.
0: Když se teďka pozastavím ještě na chvíli u té role trenéra, na kolik procent si myslíš, že může trenér ovlivnit ten výkon svého hráče?
1: Mě to učil už můj bývalý trenér, pan Kukal, s kterým jsem jako to odehrál vlastně nejlepší část kariéry, jako co se týče jako výsledků mých. Byl jsem pod ním vlastně ve světové desíce a měl jsem největší jako úspěchy. Tak on mi tvrdil, že trenér může maximálně do 10% ovlivnit jako prostě toho hráče. Mm-hmm. A já si tady troufnu říct, že já s tím jako naprosto souhlasím. Okay. Jako, jo. Není to tak, jako, že prostě najednou přijde jako a ten hráč o 50% někde prostě jako vyroste nebo něco takového. Ale zase je to jenom můj názor, já neberu ničí.
0: No ale
1: jako
0: zase,
1: jenom.
0: Když jo. Potom jdeš trénovat hotovou hráčku světový 50, tak ono 10% je hodně.
1: Jasně, musíme rozlišovat, jestli potom jak kdyby v uvozovkách jako z 500. místa se dostane na sté, jo, anebo z 50. na 40. nebo ano, tomu rozumím. Ale stejně je to o tom hráči, jako jo, stejně on to musí tam na tom kurtu prostě vyběhat, stejně musí proměnit ty breakboly, stejně musí vyhrát, dorazit ty zápasy. Takže ona je to taková, jako že prostě práce, kdy prostě člověk vždycky tam potřebuje to svěřence nějak navnadit, naladit, potrénovat, aby prostě byl připravený ten svěřenec a pak to stejně záleží vždycky na tom svěřenci.
0: Máš cit pro to odhadnout, který hráč to v sobě má, který ne? Protože ono to neumí každý trenér nebo bývalý hráč podívat se na tenistu a trochu cítit, jestli to tam je nebo ne.
1: To nevím, nechci to takhle z toho jako plásnout. Myslím si, že na to nějaké oko mám, ale nechci říct, jako, že jsem nějaký prostě odborný expert, že to určitě jako vždycky jako trefím. Jo. Já jsem taky jako viděl tolik jako talentovaných lidí, si říkám, hele, ten to jako strašně umí, ale pak to nedokázali prostě potom jako
0: proměnit
1: nějaké prostě výsledky. Protože pak už tomu chyběla třeba kondiční stránka věcí, nebo zdraví, nebo jako prostě tam to prostě hraje roli tolik prostě aspektů. Ale myslím si, že vždycky poznám, jako, že někdo je prostě na to šikovnej, talentovaný.
0: Jak seš na tom kondičně teďka ty? Často se dostaneš na kurt sám pro sebe, nebo je to jenom o svěřencích?
1: Ne, je to jenom o svěřencích. Já jako když můžu, tak já jako na kurt jako vůbec nejdu. Já spíš si jdu zahrát fotbal nebo basket, nebo jako prostě projet se na kole, ale prostě tím, že vlastně na kurtu jsem byl od malička a teďka na tom kurtu vlastně furt jako jsem a tak ještě abych přišel potom domů a šel si jenom tak jako ještě s někým jako zahrát, tak to už jako moc ne.
0: Na závěr si dáme na Radiožurnálu Sport trochu odlehčenější téma, jak tráví volný čas Jiří Novák. Vydržte s námi ještě posledním vstupu dnes na Radiožurnálu Sport pořadu na síti.

0: síti s Andreou Sestiny Hlaváčkovou.
1: Posloucháte závěrečnou část pořadu Na síti na radiožurnálu Sport s Jiřím Novákem. A Jirko, když zrovna nemusíš, podíváš se přesto večer třeba na tenis v televizi?
2: Ne, na tenis vůbec.
1: Vůbec, jako, já taky ne.
2: To opravdu, jako to po mně nechtějí, protože jako když člověk vlastně opravdu to hrál od malička a teďka vlastně já v tom pracuji a ještě abych jako přijel nebo přišel domů, zapl si televizi, já si myslím, že to by bylo normálně na diagnózu. Jako, jo.
1: Takže to by ani jako nějaká bitva Sinner Alcaraz tě nepřemůže, no, k tomu to zapnout?
2: To jsou opravdu jako výjimky, ale já potom jako třeba čekám, jako že prostě až bude pátý set, tak se podívám jako na prostě na poslední 4-5 gamů, ale ne, že bych se díval jako 4 hodiny na tenis, jako to prostě po mně opravdu jako nechtějí.
1: Když jsi zmiňoval třeba zrovna toho Djokoviče, kterýho si ty ještě trochu stihnul, on je mu letos 39, jestli se nemýlim, tak jak si vysvětluješ tu jeho dlouhověkost? Je to opravdu o té jeho výjimečné připravenosti, fyzičce, preciznosti v tom, jak se stará o svý tělo? A jak bys vlastně přirovnal tu dlouhověkost u chlapů, u ženských?
2: Tak u ženských tam ten dlouhověk, ne, že není jak u chlapů, ale jako ve 40 už jako tam prostě ty holky buď už mají rodiny, nebo už je to prostě, moc jich tam není, pokud nehrajou nějaké 4, jako jo. Ale ve dvoře to je, tam prakticky jako není žádná.
1: To byla
2: jako
1: taková,
2: že, no, ale u těch chlapů za prvé samozřejmě úplně jináčí regenerace, úplně jináčí možnosti, jo, to je prostě těch fitness koučů a fyzioterapeutů a tak dále. Ale stejně je to o tom, že prostě člověk na to musí mít trošku jako nějakou prostě, musí mít na to štěstí. Jo, musí být trošku takový přírodňák, protože podívejme se, Nadal skončil taky, prostě měl operace už, Federer taky, za mě přírodňák taky, neskutečně pracoval, ale měl smůlu taky, prostě měl potom dvě operace kolena a kvůli tomu prostě už jako mu to tělo nedovolilo. Ten Djokovic, to je prostě unikám, ten Vavrinka, to je neuvěřitelné, takže člověk na to musí mít fakt, myslím si, kliku. A tím, jako, jak oni mají ten lékařský štáb kolem sebe a tady ty experty, tak jim samozřejmě k tomu hrozně pomáhají, ale myslím si, že nevíc je to prostě o tom štěstí takovém.
1: Jirko, já jsem do posledního vstupu slibovala odlehčenější téma a to přijde teprve teď. Já jsem se dozvěděla, což mě dost pobavilo, že ty jsi vášnivý zahradník. A Bára Krejčíková dokonce zmínila, že jsi si do Londýna přivezl zahradnický rukavice a prostě jsi tam nějak pracoval na zahrádce. Je to tak?
2: No, je to tak, no. Tak toto jsem nečekal, tak to si s Barou vyřídím, to je podpásovka, jako no. Já jsem byl, Bára už 11. rok spí u jedné rodiny, prostě kousíček od Wimbledonu a strašně fajn lidi a mají prostě velikánskou zahradu. No a já jsem tam loni přijel a teďka prostě tím, že vlastně s Bárou se dopoledne potrénuje, jdeme na barák a já říkám, tak no a co teďka, já budu tady celé odpoledne dělat, že?
1: Jo, tak jsi jim to vyplel.
2: Tak jsem prostě se zeptal jako majitelu, jestli nepotřebuje něco jako pomoc na zahradě, ne? On říká, ne, nic, nebo tak nějak, ale, no, ale a pak najednou, no ale kdyby třeba tady mohl toto nebo ono, a já říkám, jo, jasně, mě to vůbec nevadí, no takže jsem tam prostě, jo, v dlažbě prostě vytrával plevel a takové, jako ne, že bych tam stříhal stromy, jako jo, ale prostě zametal a vyhraboval listy a tak dále, no a prostě letos jsme tam přijeli, no a já říkám, protože minulý rok oni neměli pracovní rukavice, jako, tak říkám, hele, tak jsem si tam vzal svoje, protože jsem si říkal, když tam budeme dlouho, což jsme nakonec byli, protože ano, vlastně bál, že se dařilo, no tak já jsem jim tam jako samozřejmě pomohl taky něco, jo. Ale není to jenom jako samozřejmě tady na Wimbledonu, to je taková prostě sranda. Já doma se starám, jako to máme zahradu, máme chatu, takže vlastně člověk furt se musí o nějakou zahradu starat a mě to hrozně baví a je to pro mě takový zase nějaký relax. Jak se vlastně ptá, že si pustím nějaký tenis, tak já radši jdu na 2 hodiny prostě zametat listí nebo jako prostě trhat plevel a pak vidím, že po mně něco zůstává, když to jako kdybych se díval zase na forendy backendy křížem po lajně, tak to jako v tom moc smysl jako nevidím.
1: Když zmiňuješ ten volný čas a to, co jdeš dělat, když je opravdu všechno hotovo, zkoušel jsi padel nebo něco takového?
2: Padel jsem hrál 2x v životě, ale my dojíždíme na to, že Prostějově nemáme víceméně padlový kurt.
1: Ještě ne v Prostějově, v Mece tenisu.
2: A on v uvozovkách, nevíme, jestli teďka, ale ještě třeba před půl rokem ani v Olomouci nebyl.
1: Mm. Jo, no teď to otevírá Kája Muchová, padelový
2: kurt. Je to možné,
1: kurt.
2: Ale ještě jsem tam nebyl. Mm. ale takže možná na tom to srozkotalo, kdybych jako ten panelový kurt měl prostě za barákem, tak si myslím, že bych šel, protože to je zase jako úplně jináčí aktivita. Mm-hmm. Takže na kurt tenisový mi netahaj, ale prostě jestli to bude pickleball, padel nebo fotbal, basket, tak,
1: tak to někdy zkusíme.
2: Tak to půjdu hned.
1: Tak to tě beru za slovo. Jirko, děkuju moc za to, že jsi dneska přispěchal ještě z letiště před začátkem turnaje tady na Štvanici pro tvoji svěřenkyni Báru Krejčíkovou. Budeme držet palce, ať tenhle rozhovor, který vyjde ve středu, už přinese nějaký pozitivní výsledek i Báře, a ještě jednou děkuju moc, že jsi s náma byl na Radiožurnálu Sport.
2: A já děkuju za pozvání.
1: Jiří Novák byl dnes s námi na Radiožurnálu Sport a loučím se i já, Andrea Sestiny Hlaváčková. Mějte krásný zbytek dne.
3: Premiéru tohoto pořadu můžete poslouchat ve středu po 10. hodině na Radiožurnálu Sport. Každý den vám hrajeme nejvíc hitů a přinášíme nejnovější informace z hlavního města. Sledujte náš Facebook a přidejte se k nám. Rádio Praha.

0: nás rok?
1: Tak to jste u nás správně. Nalaďte si Rok je náš.
0: Rok je náš. Rok je náš. Každý pátek večer s Iliou Kučerou mladší.